Velkým tématem 9. kapitoly 1. listu do Korintu, kterou jsme minule uzavřeli, byla svoboda křesťana. Dnes otevíráme poprvé kapitolu 10., která na poselství minulé kapitoly bezprostředně navazuje. Svoboda ve víře skrytá totiž skrývá velké nebezpečí, že do ní vpašujeme hovění vlastní své voli, že se nám stane záminkou i zástěrkou, za kterou začneme prosazovat své tělesné a sobecké zájmy. Proto Pavel končil 9. kapitolu výzvou, aby křesťané svobodu darovanou jim v Kristu celé podřídili ve svém životě cíli, který jim určil sám Bůh, a tím cílem je úkol zvěstovat na místě, kam byli postaveni, lidem, kteří dosud hynou v hříchu, Boží lásku zjevenou v ukřižovaném Božím synu, aby i oni byli vysvobozeni z moci temnosti. Je-li křesťan skutečně svobodný, pak se může také svobodně vzdát všeho, co by bylo tomuto poslání na překážku. Kde se křesťan ve jménu služby ostatním lidem svobodně Boží vůli celé nepodřizuje, tam se dostává dokonce sám do nebezpečí, že se stane znovu otrokem v závislosti na vlivech, které se Bohu protiví. A k tomu došlo právě v korinském sboru. Křesťané se tu zhlédli ve své svobodě, odtrhli ji od svého poslání a marnili čas neplodnými diskusemi o tom, mohou-li či nemohou-li jíst maso obětované v pohanských chrámech. Oháněli se přitom silou své víry i bezvýznamností model uctívaných pohany. Ale právě na této cestě může víra snadno sklouznout do pouhé pověrečnosti. Vždyť mnozí začali argumentovat dokonce působením svátostí, které prý mají moc ochránit člověka od zlých mocností i v prostorách pohanských chrámů. Ani je nenapadlo, že takové klamné názory zastávají i účastníci pohanských mystérií, kteří se domnívali, že svou pouhou účastí na tajemných kultických obřadech získávají podíl na své spáse. Můžeme dodnes vidět smutnou skutečnost, že tyto bludy přežily všecka staletí a uhnízdily se i v církvi. Copak mnozí nepřipisují i dnes magickou moc křtu, účasti na aktu mše, účasti při eucharistii, tedy takzvaném podávání těla páně, což se mnozí neznamenají pověrečně křížem? Co pak sem nepatří kropení svěcenou vodou, dotýkání takzvaných svatých obrázků, malování kruhů svěcenou křídou a mnoho dalších nesmyslů? Co pak to všecko mnohý takzvaný věřící nepovažuje za zajištění své ochrany a spásy? A co pak nevidíme dokonce dnes i třeba některé sportovce, jak se před startem na závodech pokřižují? Jako bych tímto znamením byl chráněn před tím, co by mě mohlo postihnout. To je stejně hrozné, jako když se kdysi rytíř pokřižoval a potom zabil svého protivníka. Apoštol Pavel všechny takové bludy radikálně odmítá a svůj odpor proti takovému falešnému způsobu myšlení dokládá příklady ze Starého zákona, na které se v úvodu kapitoly odvolává. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.
A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. Pavel připomíná především, že i jako křesťané jsme jako ten Izrael na cestě z egyptského otroctví do země zaslíbené. Směřujeme k věčnému cíli, ale nejsme dosud u něho. Náš život je jako závodní běh. Jak to Pavel připomíná také ve 3. kapitole listu Filipenským. Ještě jsme na trati, kde jsme vystaveni mnohým nebezpečím. Vlivy zla, jímž jsme obklopeni, na nás útočí bez přestání zvenku i zevnitř, takže je jimi poznamenáno i naše myšlení. Je-li člověk vystaven smrtonosným účinkům záření, nemusí o tom ani vědět. Poznává to teprve pozdě, když se mu začne rozkládat krev. A totéž platí o působení zla, které proniká do našich myšlenek. I ty nejvzácnější hodnoty, jako je Boží milost, ospravedlnění z víry a svoboda v Kristu, mohou v proudu zlého změnit svou podobu a ze svobody v Kristu nebo z ospravedlnění vírou je najednou něco jiného, než bylo na počátku a mělo být i dál. To, čemu říkáme svátosti, tedy křest a večeře Páně, jsou viditelná znamení a prostředky Boží milosti, které ustanovil sám Pán církve. Je však hrozné, že někteří siláci víry v korinském sboru je začali považovat za magicky působící prostředky, které křesťanovi zaručují prý už dnes plnou účast na Božím království, bez ohledu na to, jak se ve svém životě chová. Zemřelý znalec Nového zákona, profesor Souček, tomuhle bludu poznamenává: podle tohoto názoru byly tedy svátosti kouzelnými prostředky, které samočinně přemáhaly odporující síly hříchu a démonů. Kdo byl vyzbrojen těmito kouzelnými prostředky, tedy svátostmi, nemusel se bát žádné mocnosti ani ovšem modloslužby. U Pavla však byly svátosti arci zcela skutečným zpřítomněním budoucí skutečnosti království Božího. Nepůsobili však samočinnou čarodějností, nýbrž byli oporou víry a výzvou k víře, která jediná překlene napětí mezi přítomností a budoucností. A víra pak je i zároveň osobní poslušností. Myslet si, že svátosti anebo jakékoliv náboženské obřady či úkony zabezpečují člověka bez ohledu na to, jak žije, to je tedy pustý blud a svévolné převracení Boží pravdy. Pavel před tímto nebezpečím varuje tím, že připomíná situaci Izraele v době Mojžíšově. Izrael měl totiž taky své svátosti. Pro Izrael byl křtem přechod Rákosovým mořem při výjití z Egypta a cesta pod oblakem, jímž Bůh svůj lid zahalil před očima Egypťanů. A přitom nešlo o nějaký doslovný dotyk vody nebo ponoření, protože Izraelci prošli mořem po suchu. Ale šlo o to, že obklopení lidu vodami moře a oblakem bylo znamením, že Izraelité pro Egypt zemřeli a po výjití na druhém břehu vstali jakoby z mrtvých k novému životu Božího lidu. Nebyl to ještě křest ve jméno Kristovo, ale byl to, jak čteme, křest v Mojžíše. To znamená, že od té chvíle patřili tito bývalí otroci Mojžíšovi, stotožnili se s ním a spolu s ním se podřídili Bohu, který je prostřednictvím Mojžíše a skrze slovo zákona vedl dál ke spáse. Obsah tohoto obrazu ukazuje jasně k novozákonnímu křtu,
V němž je člověk, který uvěřil v Pána Ježíše Krista jako ve svého spasitele a pána, ponořen v jeho jméno na znamení, že sobě a svému dosavadnímu životu zemřel a vynořil se k novému životu, kterým žije ve víře z moci Kristova vzkříšení. V Kristu jde ovšem o plnost spásy, která měla v Mojžíšovi pouze svůj předobraz. Záleží tedy na obsahu víry a na životě podle ní, ne na formě. Nakonec už jenom dnes otázku. Jestliže si uvěřil v Pána Ježíše, dal ses pokřtít? A jestliže ano, víš, co pro tebe tento křest znamená?

0: Obrazy ze Starého zákona si apoštol Pavel vypůjčil v 10. kapitole 1. listu Korinským, aby připomněl svým čtenářům důležité části učení Ježíšových následovníků. Některé z nich zazněly v otázkách, kterými dnes Jiří Hurta uzavřel pořad Studna slova. K tématům, která se před námi otevřela, se vrátíme v pořadu Rádia 7 Studna slova zase za týden. Do té doby naslyšenou.
1: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří,

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří,

Miss Otis lituje, že nemůže přijít na lunch. Madame, zajisté budete ráda, že vám ji omlouvám. Madame, v celém bytě je protivný průvan. Je tu dav kouřících lidí od novin. Madame, Miss Otis lituje a

Šel jak obvykle osm raní čaj. Madame, byt byl

přesto, že nevěří psí lukou zem.

Vesmír visí, přibyt za křídla a hřebíky jsou rezaví. Má píseň lásku zahlídla a víckrát, víckrát se jí nezbaví.

0: Spojují energii roku s chytlavostí moderního popu. Staví na silných refrénech, mají lehký taneční nádech a jejich tvorba funguje jak naživo, tak i v autě nebo v rádiu. Ostatně to si dnes ověříme na Proglasu v pořadu, jak se vám líbí. Já tady vítám 4 ze 6 členů kapely Dejchej. Čau chlapi.
1: Ahoj.
0: 4 ze 6, tak pojďme si to říct jmenovitě. David Miller, zpěvák, je tady. Je tady Radek Žižlavský, kytarista. Je tady Filip Hrnčiar, baskytarista. Tady. Já jsem trošku znejistil kvůli tomu, že vy máte jednoho Slováka v kapele a to příjmení mi připadlo slovenský, tak jsem trošku teďka znejistil, ale je to slovenský.
2: Ano, ano.
0: Je. Ale teď se dostávám teda ke Slovákovi Jakub Prácek, bicí a rap. To je důležité říct.
1: Ano, přesně tak.
0: Byť většina těch ukázek z vaší desky, ze které si dnes budeme pouštět, není rapová, ale jedna přece jenom jo, a já si myslím, že vlastně bychom si ji pak mohli pustit.
1: Určitě můžeme.
0: No, ale o čem se vlastně budeme bavit? Vy jste vydali debutové album s názvem Jízda, to vyšlo v roce 2025 v listopadu. Ale já bych se rád hned po té, co si pustíme první ukázku, dostal spíš k jinému názvu, to je název kapely. Ale jak říkám, pustíme si pustit nejprve první ukázku z vaší desky a pak se o tom budeme bavit. Co si dáme na úvod? Čím začneme?
1: Dejme hned tu úvodní píseň, podle které se jmenuje album, tak dejme si Jízdu.

0: Studio Proglasu dneska praská ve švech, protože jsou tady rovnou čtyři hosté v pořadu, jak se vám líbí. A jsou to čtyři ze šesti členů kapely Deichej. Představujeme si dneska jejich debutovou desku s názvem Jízda. Ale já jsem říkal, že se vrátíme k jinému názvu, a to je název kapely. Zajímalo by mě, jestli vám dal práci, protože názvy mám pocit, že zaberou konec konců nejvíc vlastně práce a času, ani ne tak tvorba a všechno, ale prostě ty názvy. Tak co název kapely? Hledali jste ho dlouho? Třeba Radek, kytarista, by mohl odpovědět.
1: My jsme hledali název dlouho, protože najít originální název pro kapelu je oříšek a najít něco, co nebude úplně hloupé, je oříšek. A takže našeho Davida, zpěváka, napadlo spoustu věcí, mě taky. Ale nakonec jsme tak přišli na to Deichej a řekli jsme si, hele, ať to není úplně jako...
2: Ať to není úplně anglicky, jestli tě můžu doplnit. A ať je to název, který když napíšeš do Google, tak ať vyjede jenom ta kapela. Zpíváme česky, nechtěli jsme anglický název, ale zároveň... Dneska, když napíšeš do Google Deichej, tak ti vyjedou Seychely jenom. A Deichej. Takže nás hezky dohledáš.
0: To je právě ta věc, která souvisí s dobou, že my už vlastně řešíme, co vyjede na internetu, když ten název zadáš, že jo, co ti vyjede jako první, kde se objevíš ty. Trošku možná paradoxní je, že ty máš, Davide, na sobě tričko s názvem kapely Gorillaz.
2: Jo, tak já rád nosím jako Rolling Stones, Gorillaz, Red Hot Chili Peppers.
0: A kapela nosí Deichej.
2: A kapela nosí Deichej.
0: Protože ano, dva ze čtyř mají dneska Deichej. Ale vy jste vlastně částeční, nebo většinově jihomoravská kapela, a z jedné šestiny slovenská kapela, takže už se pomalu k mikrofonu chystá Kuba Rácek. No ale proč teda vlastně ten název ještě k němu zpátky? Protože Deichej to je jako čecháčský, že jo, když se to tak vezme, jako Deichej, hele, nebo Dejchat prostě. To tady neříkáme.
2: Aha, ty říkáš tady na Moravě dýchat?
0: No jasně, že jo.
2: Pojďme se...
0: No jasně, dýchat, dýchej, ale Deichej teda tady bych asi, no, myslím, marně hledal.
2: No hele, ale to dýchat, to by si nás snadno zaměnili s něčím.
0: No to jo, jo takhle, takže to bylo to kritérium, jako aby to...
2: Čistě prvoplánově kritérium, aby když napíšeš Deichej s dvěma Y, tak to našlo tohle skupinu.
1: Nás to předtím vlastně nenapadlo a poprvé, když jsme tohle slyšeli, přesně tuhle myšlenku bylo na našem prvním koncertě na Priglu a tam taky přišel moderátor, řekl, Deichej, jako vy jste nějací Čecháčci.
0: No,
1: vlastně, jako ne, jako se tak říká, jo.
0: Hoši, ale to budete muset ještě hodněkrát vyvracet. Hlavně tady, jako ještě řekneš vlastně na Priglu, jo, jako brněnská přehrada pro mimo brněnské, takže na Priglu řekneš Deichej.
2: Tak pořád lepší Deichej, než když to začnou lidi číst Deichej.
0: To jo, to asi jo. No a já jsem říkal, že se chystá... bicista k mikrofonu, tak pojďme to dotáhnout, protože ono je možná vlastně tady paradoxní to, že ty seš, Davide, původně vlastně bicman.
2: Ano, je to tak.
0: Ale tady nebubneš, necháváš bubnovat Kubu.
2: Nechávám bubnovat Kubu a když jde Kuba za mikrofon repovat, tak si zahraju jeden song.
0: Jo, takhle to máte.
2: Abych nevypadl z formy. Mhm.
0: Ono je to sice jenom jedna písnička, ale já bych se na to rovnou zeptal teďka, teda Kuby, jestli je to, řekněme, máš jako k tomu blízko, k tomu žánru?
3: Ako myslíš tomu hip-hopovému?
0: Mm-hmm, krepu a tak.
3: Ako celkovo áno, ja ešte keď som žil na Slovensku, ja som tam celkovo tento žánr aj hrával. Mal som aj, dá sa povedať, nejaké to hip-hopové uskupenie ako kapelu. Mal som tu čest aj hrať s nejakými tými slovenskými radoby celebritami, ako čo ste z hip-hopového a rapovej scény. Takže áno, je mi to dosť blízke, ale musím povedať, že mne hlavne bol dosť celý život blízky ten popík. Mm-hmm. A tu máš také, dá sa povedať, takú tú ukludňujúci štýl hrania na bicie. Napríklad voči tomu, keď hráš rock alebo nejaký tvrdý metal, tak tam sa predsa len viacej spotíš a viacej tam akože makáš tými rukami, nohami a toto máš fakt také, že kľudné, zabavíš sa, môžeš si zatancovať za tými bicími a ten hip-hop to máš také, no to je u mňa zase srdcovka, no to je niečo iné.
0: Tak jestli je tohle všechno pravda, tak to si môžou vyskúšať naše posluchači práve teď. Poďme si pustiť další ukázku z vaší desky, ktorá to bude?
2: No tak ten hip-hop jedinej se nazývá Městská nemoc.
1: A v neděli k tomu točíme klip, takže za chvíli ho najdete i na YouTubeku.

0: Pořadu Jak se vám líbí dnes představujeme debutovou desku kapely Dejchej, desku s názvem Jízda. Já tady mám rovnou čtyři pány dneska a vy jste se vlastně jako kapela dali dohromady v roce 2024, což není zas tak dávno. Takže vlastně ta činnost je docela intenzivní. Vy jste to album vydali hned v následujícím roce. Jak to vůbec vzniklo? Protože když se to člověk poslechne, tak si řekne, OK, tak to jsou jako hodně zkušení muzikanti. Jaká ta potřeba vás svedla v roce 2024 dohromady?
1: Tak já si začnu, pak dám slovo Filipovi, mě třeba doplní. Tady sedí jádro kapely Dejchej, které spolu už hrálo v předešlém projektu. To byl takový alternativní projekt, my jsme to ukončili a řekli jsme si, že půjdeme na ten popík, proto jsme oslivili tady hiphopera ze Slovenska. Měli jsme už nějaký písničky v šuflíku, to, co na tom albu je, tak to jsou buď to nový nápady, anebo jsou to už nápady, které nebyly uskutečněné v předešlých projektech. Takže ta tvorba byla předem daná, jasná, že budeme dělat pop, rádiové věci, a tak jsme se do toho pustili a vybrali jsme studio a nahráli jsme desku.
0: Takže vy jste se znali předtím, vy tři, to znamená David a jak jsi říkal, takže Filip Pasák a Radek kytarista.
1: Ano, a ještě teda musím doplnit, Fanny tady s náma dneska není, ale my jsme s Fanny měli už kapelu na gymnáziu, takže my se známe od 12 let, takže náš klávesák, jsme ho přizvali později.
0: František Štefl.
1: František Štefl.
0: Tady s váma teďka a ještě teda chybí do té sestavy úplné další kytarista. Mirek Tomšík.
1: Ano. Mirek Tomšík se připojil až po nahrání desky. Potřebovali, nebo chtěli jsme ještě oživit o solovou kytaru.
0: Takže vy jste měli písničky, některý teda, a byly na stole nějaký úvahy o tom, jako jakým způsobem to budeme hrát? Protože může být písnička, ale dá se zaranžovat různým způsobem. Tak měli jste celkem jasno, a teď se dostává teda ke slovu Filip, měli jste jasno o tom stylu, jaký budete hrát, o tom zvuku vlastně?
2: Jestli myslíš, jako úplně na začátku, kdy jsme začínali s kapelou nebo před tou deskou?
0: Ono, nekryje se to plus minus vlastně?
2: Ani úplně ne, je to vlastně, dá se říct, rok a půl po tom, co jsme začali být kapela. Ale vlastně ten styl, co jsme začínali na začátku, kdy jsme začali, tak jsme samozřejmě zvuk a jako kdyby všechno jsme hledali, aby si to sedlo. Hledali jsme různé cesty, proto vlastně máme i docela rozmanitý playlist od klidných, porokový i právě hip-hop. A k tomu jsme se vlastně docela dopracovali, bych řekl dobře, i po tom roce, kdy už jsme vlastně začali uvažovat o tom, že uděláme to debutové album. A tam přišlo pořádný řešení, nebo jak to říct prostě, přišlo tam ke slovu dost to, jak ta hudba bude znít, aby to bylo co nejdokonalejší. Takže prostě jsme všechno vzali a jednu písničku za druhou jsme ji projížděli, aby jsme vlastně dosáhli toho nejlepšího, nebo aby jsme z té písničky z každé vyjíždímali to nejlepší, co můžeme. Ale když jsme pak přišli do studia, on vlastně, pan Hoblík, co nám dělal, co nám to natáčel, tak on je i producent. Když se do toho opřel pan Hoblík, tak ten vlastně nám ukázal, že těch cest je ještě mnohem víc a že těch zvuků je taky mnohem víc a docela nás překvapilo, jak nám naše představy dokázal změnit. Že z toho, co jsme si mysleli, že je dokonalé, tak vlastně asi dokonalé nebylo a on nám dost pomohl k tomu, aby jsme z toho vytáhli ještě o pár levelů víc, než jsme vlastně dokázali jako sami. Takže v tom je pan Hoblík jako skvělej a taky skvělý producent.
0: Tak k tomu, kde jste vlastně nahrávali a jak k tomu došlo, o tom si budeme ještě povídat a to po další ukázce z vaší debutové desky Jízda. No a co bychom si dali teď do třetice?
1: Tak sedí tady s náma Radek Žižlavský, autor songu Sny lákavý, tak pojďme na jednorokovou věc.

0: Pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu dnes posloucháme ukázky z desky Jízda, debutové desky kapely Deichej. Zaznělo to už před písničkou, že jste nahrávali s jistým panem Hoblíkem, který je i producentem. A nahrávali jste kde? To je asi poměrně zajímavá informace a zajímalo by mě, jak vlastně k tomu došlo, když jste většinově jihomoravská kapela, z jedné šestiny teda Slovenska, jak už víme, a jak to přišlo, že jste nahrávali tam, kde jste nahrávali?
1: No, my jsme předtím nahrávali v Hradci Králové s Tomem Fredem, akorát Hradec Králové je strašně daleko. A mně se narodilo, nebo mojí ženě se narodilo se mnou, miminko, a potřeboval jsem bližší dojezdnost. A navíc, když jsme vybírali zvuk písniček, tak jsme tak projížděli a přišli jsme ke kapele Nedivoč. Úžasná, skvělá kapela. Tak jsme se pídili a zjistili jsme, že to dělá Marek Hoblík. No a zjistili jsme, že pan Marek Hoblík dělá zrovna v Českém rozhlasu Ostrava. Tak jsme na něj našli kontakt, zavolili jsme mu od nás okamžitě, přijďte kluci do Ostravy, přijeli jsme, ukázal nám to jako úžasný studio Českého rozhlasu Ostrava. Tam přijdete a na stěnách fotka Eva Farná, David Stipka, Nohavica, Marie Rotrova a takhle.

0: i nahrávací, ale on je psycholog a já člověk, který není, já jsem spíš fanoušek hudby než muzikant, tak i mě dokázal donutit zahrát dobře a je to neskutečný motivátor a skvělý člověk. Je to jako moc, moc ti, Marku, děkujeme, jestli to slyšíš. A všem doporučujeme jako jet tam podívat, protože za mě to byla i skvělá exkurze.
1: Takže to bylo nahrávání a bylo to tak, že on teda, řekněme, k tomu přistoupil i producentsky, nebo jste ho nechali? To znamená, že takhle ty písničky vlastně předtím, než jste se s ním potkali, než jste šli do studia, nezněli?
0: My jsme mu je posílali předem a dojeli jsme tam, vytáhl takový sešitek a řekl, no kluci, tak to bylo, to se mi nelíbí, to bych změnil, to bych udělal tak. Měl jako docela dobrou přípravu. Měl už o tom docela, si myslím, představu, jak to bude znít. Takže nám do toho zasahoval, ale ne jako na sílu. Jo. Všechno se to tak jako nějak semklo pěkně a jenom jednu jedinou písničku nám vyloženě jako hodně změnil. A to byla písnička
2: Chladný
0: bývaj rána. Tu si pak můžeme třeba pustit.
1: Určitě, ale mě by zajímalo to, že vy jste vlastně v roce 2024, když jste vznikli, tak už jste vydali 3 singly. Dokonce jsou k ním videoklipy. Jsou to 3 písničky, které ale na tom albu nejsou. Jak to?
2: Tak my jsme potřebovali se nějak začít prezentovat, než vydáme ucelené album, takže to byl nápad udělat, dneska to ta kapely dělají, dneska nikdo ani nevydává už album a všichni jedou po singlech, takže aby jsme měli nějaký materiál pro pořadatele akcí, aby jsme si právě mohli zahrát na zmiňovaném Priglu nebo někde jinde, tak jsme potřebovali aspoň, nebo jsme si řekli, že chceme vydat 3 singly a ať ví lidi, jak zní Dejchej.
1: Mm-hmm. Tomu rozumím a zároveň vím, že někteří právě už vydávají vlastně, ano, po písničkách, ale vy jste vlastně to album vydali, tak jenom jestli jste neuvažovali, že tam zařadíte i ty 3 písničky, které jste vydali.
2: Neuvažovali, protože písniček bylo dost, nebo my jsme věděli, že chceme 10 až 11 písní na albu a máme i další nápady, takže máme už přípravu na druhé album, takže nebylo důvod tam zařazovat ty 3 starší věci.
1: Říkáš 10 nebo 11 a říkáš to asi záměrně takhle, protože vlastně ono to na těch streamovacích platformách úplně není vidět. Ale možná, když se někdo pořídí fyzický nosič, tak uvidí, že ta 11. je vlastně bonus.
2: Je to bonus a mělo by to jít vidět i na těch streamovacích platformách.
1: No já jsem to poslouchal právě tam a mám pocit, že to tam... Možná jsem se špatně díval, nebo v ten seznam je tak, vypadá to, že to je jako 11 písniček.
2: Jo, ale, promiň, no, ale tím, že jsme to album vydávali v listopadu, tak už jsme věděli, že to bude včas předvánoční a Radek napsal pěknou písničku. Společně s Janou Krátkou jsme ji otextovali ve třech a vydali jsme tady Čaj s popelkou.
1: Tak a Kuba teďka tady podle mě čekuje, jestli jak to tam vypadá na těch streamovacích platformách.
3: Bohužel, David, musím tě zklamat, na Spotify to vidět není.
1: Ani na Apple Music, když už děláme reklamu.
2: Ani na Apple Music, ale já když si to pustím v autě, což už dneska to neposlouchám, tak mě to tam skočí. Jako 11.
1: Jakože to je
2: píseň.
1: Bonus.
2: Mm-hmm.
1: Aha, tak nevím, no. Každopádně, pojďme si pustit teďka jinou, která bonus není a kterou si tady Radku zmiňoval, že bychom si ji mohli pustit, kterou vám teda Marek, producent, výrazně změnil, řekněme. A je to písnička Chladný bývaj rána.
0: Ano.

0: Dejchej je název kapely, která vydala své debutové album s názvem Jízda. Z něj si dnes pouštíme a já si povídám rovnou se 4 ze 6 členů této kapely. A vy jste tady tak různě zmiňovali, někdo napsal tuhle písničku, někdo ve trojici jsme otextovali tuto písničku. Jak to je vlastně s tím autorstvím? Jsou to teda vaše vlastní písničky, to je jasný, jako kapelní, ale máte nějakou, řekněme, výraznou autorskou osobnost, anebo to fakt různě kombinujete?
1: Různě to kombinujeme a i oslovujeme zvenčí, protože se na textech podílel, jak jsem řekl, Jana Krátka a i 2 písničky nám otextoval, nebo hudbu poskytnul, nebo ten prvotní nápad Zdeněk Strmiska. Takže v našem případě jde, nebo z mýho pohledu, když se na to podívám, tak jde hlavně o song. Jo, nejsem takový ten egoista, že to musím vyloženě napsat já, zhudebnit, otextovat, ale ve výsledku jde o ten song, ať je to pěkná písnička.
0: Tak a když budeme konkrétnější, je někdo z kapely, kdo se vůbec nepodílí, kdo nepíše, ať už hudbu nebo texty?
1: Tak takhle to bych neřekl, kdo nepíše, protože hudba i texty vznikají ve zkušebně, takže se podílíme všichni nějakým způsobem. Mm-hmm. Každý do toho něco vnese.
0: Klidně se může k mikrofonu přidat někdo další. Jak to vypadá teda konkrétně, když to vzniká jako takhle týmově, tak jak to máte, že si přehráváte jednu písničku 5x, 6x, vždycky to zastavíte, zapíšete kousek něčeho, nebo fixujete. Jak to vlastně fixujete? Nahráváte si třeba zkoušky?
2: Ještě ono to je také troška komplikovanější, protože vždycky dojde někdo s nějakým nápadem a ten nápad se společně snažíme rozpracovat. A to znamená, že vyskúšame si tu hudbu vůbec, jak to zní, či vůbec ten text bude pasovat, ten text potom můžeme upravit. A potom vždycky v té zkušebně nějaké tu prvotnou formu dáme dokopy, tam si to nahráme a potom, když to posluchneme, tak zjistíme, jak je to strašně špatné, aby jsme to mohli upravit.
0: Okay. Tak, jak se domlouváte, nebo jak vypadají ty debaty vlastně nad tím nápadem? Teda někdo s něčím přijde, těch nápadů je hodně málo. Jak to vypadá? Jak si vetujete ty nápady?
3: No, to je někdy zajímavá otázka. Někdy totiž záleží právě, jak tady David zmínil, i na tom egu, který prostě, když člověk ten song stvoří, tak ho tam prostě má. Jako kdyby má to taky nějak jako to svoje vlastní dítě. A je to někdy těžký se někdy něčeho vzdát a je to samozřejmě pochopitelný. Ale zase, když se to potom jako kdyby zkouší, ty nápady, co má třeba někdo jiný, co jak změnit, tak to většinou potom se ukazuje, že je to dobrý, ale pro nás je i důležitý nechat ten song jako kdyby tak trochu dozrát, takzvaně.
0: Trochu dýchat,
3: přesně tak. Protože když se to zahraje jednou, dvakrát na jedné zkoušce, nebo i 5x, tak to prostě není ono a chce to jako delší čas. Je to spíš hrát to, co zkouška a vlastně pak přichází ty nápady, protože potom se sejdem na zkoušce a většinou aspoň minimálně jeden člověk, pokud ne teda víc samozřejmě, přijde s tím, jak by se ten song dal změnit, nebo jako co se mu tam nelíbí, nebo co mu tam nesedí. A to je vlastně to, co je důležitý. Jako hrát to pořád dokola a zjišťovat, co tam sedí a co tam nesedí. Navíc máme Fannyho, který má velice dobrý sluch a většinou ten pozná, co tam opravdu nesedí. Takže Fanny nám s tímhle dokáže dost dobře poradit, jestli nám něco neladí, nebo jestli je něco přestřel. Takže zase nás drží tak trošku na zemi a myslím, že to je taky docela důležitý. Zapojeme se prostě všichni a nevím, co k tomu dál teďka dodat.
0: To teda mluvil Filip Hrnčiar, baskytarista, a když už si měl teďka prostor, tak měl si prostor i autorsky, teda je tam nějaká písnička na albu, na které se podílel třeba většinově ty?
3: No úplně tak jako většinově zas asi ne. Je tam na albu maximálně jsou tam ty mraky, kde bych řekl, když jsme to začali poprvé hrát, tak jsem tam asi vložil do toho ten riff basovej a že si to docela rychle sedlo. Ale samozřejmě zbytek kapely dokázal skvěle dotvořit ten zbytek. Ale to bylo asi tak nejvíc. Samozřejmě nějaká pomoc s textama maximálně pak záleží na Davidovi, který to pak dokáže spíš pro sebe upravit, anebo pak, jak říkal, že to konzultuje ještě s Janou Krátkou.
1: Já myslím, že Filipův čas ještě přijde.
0: Vy jste tady zmiňovali ale jednu písničku, kde má solo. Takže bychom si ji pustili?
1: Neříkejme tomu solo.
0: Ale... Výrazná basová linka.
1: Výrazná basová linka. A ta píseň se jmenuje Mraky plynou blíž.
0: Tak to je ta, o které Filip vlastně mluvil.

0: Ještě několik minut budou v dnešním, jak se vám líbí, na Proglasu hosty členové kapely Dejchej. Ta vydala debutové album s názvem Jízda, z něj si dnes také pouštíme. Ale samozřejmě nejen muzikou zahranou a nahranou ve studiu jsou muzikanti živi. Vlastně dneska vůbec je ten průmysl takový všelijaký, ale především to samozřejmě žije na živých akcích, na koncertech, na festivalech a tak. Vy jste svou desku už pokřtili na vánočních trzích v Brně na Zeleném trhu. Jaké to bylo? Viděl jsem fotky, takže to vypadalo jako velkolepě.
1: No, bylo to nádherný. My jsme jeden den hráli na Zelňáku a hned druhý den na náměstí ve Vyškově, takže to byl takovej double křest. Teď ti nedokážu říct, jako kolik tam bylo lidí, ale bylo tam dost lidí a měli jsme hezký ohlasy i po koncertě.
0: Ale vy sami vlastně deklarujete, jako že jste kapela, která má ty ambice hrát pro spíš ty větší akce, pro víc lidí. Je to, čím je to daný? Jako je to spíš třeba tím charakterem té hudby, že je k tomu přece jenom potřeba až větší prostor, víc lidí?
2: Určitě. Hlavně my tím popem se snažíme co nejvíc lidí jako oslovit. No a zároveň naše jako vystoupení bývají dost jako energická, že tam jako tak běháme po pódiu, hlavně já teda. Já tím vždycky říkám, že jelikož neumím hrát na kytaru, tak musím dělat něco jiného, aby si lidé nevšimli mého neumětelství, tak musím tam dělat skopičiny. Proto máme Mirka na tu druhou kytaru, to je vynikající instrumentalista. Ale
3: já se tak propoju.
2: Zároveň socha. Skvělá socha. No a takže potřebujeme velká pódia, protože na tom malém se nedokážeme pořádně jako ukázat. Takže máme velké cíle, protože je hezké ukazovat tady ty věci.
0: A jaká pódia vás teda čekají? Co máte na horizontu, řekněme na to léto? Máte tam nějaký festivaly?
1: Máme tam pěkný akce, můžu jmenovat, jestli konkrétně, tak 6.6. na náměstí v Kroměříži Vybarvený běh. Tam se čeká účast, myslím, nějakých 2000 lidí, společně s Anouka, Raego, takže akce na náměstí. Pak se přesouváme na Krumlov Family Fest do Moravského Krumlova. A pak tam máme ještě, kluci, poraďte mi o ten prýk, léto na prýglu v Brně, 36. na vysvědčení. Pro všechny děti a rodiče zveme.
0: Tak a kdyby někdo chtěl mít přehled o tom, kde hrajete, co novýho děláte, a nebo se třeba z jednoho místa chtěl dostat i na ty klipy, protože vy jich máte docela dost, věnujete se tomu, máte je promakaný, tak máte web, kde jste aktivní?
4: Máme. U nás na webe dá sa povedať, že ľudia dokážu nájsť, dá sa povedať, že o nás absolútne všetko. Je tam popis o nás, je tam o tom, aké nás koncerty čakajú, na akých miestach, v akých časoch, pokiaľ už tie vôbec časy vlastne vieme. Je tam vždycky preklik na náš posledný videoklip, ktorý sa vždycky vydal. Vedia si tam ľudia pozrieť aj fotky z našich koncertov, z podujatí, dokonca aj z našeho úplne prvého koncertu, vlastne, čo sa odohrával tu v Brne na Príglu. A takisto aj z toho našeho křestu alba.
0: Tak a adresa je asi, předpokládám jednoduše, dejchej.cz. Psáno teda dejchej.cz. Tak a sociální sítě, to už je samozřejmost, to už asi nemusíme ani zmiňovat. Ale když už jsme byli u těch klipů, tak jeden z videoklipů je i k písničce, kterou si pustíme na závěr. Tak možná nám krátký komentář ke skladbě Na dně tvý sklenky, David.
1: Ano, to je náš poslední klip. My jsme ho natáčeli tady v Brně, v ulicích ráno v sobotu. Hlavní roli nám tam stvárnil herec divadla Husa na provázku a zdravotní klaun Dalibor Buš a ten jeho výkon byl fenomenální, takže všechny posluchače Rádia Proglas zveme, ať se na klip podívají.
0: Ale je to smutný, to jenom předesílám. Ale ostatně to prostě tak už to je, muzika je tady od toho, aby nám i v těchto situacích pomáhala. Ještě chce něco?
2: Zároveň moc zdravíme Zdenka Strmisku, který nám všechny ty klipy natáčí a musíme říct, že to je prostě naprostý profík, zase skvělý borec a milujeme ho. Takže Zdenku, zdravíme tě.
0: Krásná tečka za dnešním, jak se vám líbí. Děkuji vám, chlapi, že jste přijeli. Čtveřice David Miller, Radek Žižlavský, Filip Hrnčiar a Jakub Rácek z kapely Dejchej nám dnes představili jejich debutovou desku Jízda. Díky a ať se daří.
1: My děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme. A za vaši pozornost děkuje od mikrofonu Janis Moras. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek. Těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
2: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
3: Politici, vlády, nadřízení, naši vlastní partneři, děti nebo rodiče, ti všichni nás dovedou nahněvat, lidově řečeno naštvat. Hněv je běžná emoce. Existuje i spravedlivý hněv. V Bibli najdeme hněvivého krále Saula. Rozhněvá se někdy dokonce i samotný Hospodin. Pokud se hněváte, nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místa ďáblu, vyzývá apoštol Pavel církev v Efezu. Co si počít s naštvaností? Jak zvládnout vlastní hněv a taky naštvanost těch druhých? Je za 5-5 u stejnojmenného pořadu vás po letních prázdninách vítá Petr Vizina. Nabídnu vám hněv, tedy ne svůj vlastní, ale v pohledu dvou poučených a zkušených hostů. Prvním z nich je individuální a skupinový terapeut a taky teolog Pavel Raus. Pavle, vítej.
4: Dobrý den.
3: Pavle, jak rozumíš tomu biblickému hněvejte se a nehřešte? Co to znamená?
4: Je to velmi zajímavý verš, protože pokud se podíváme na to, co říká, tak ten verš říká, že je možné se hněvat a přitom hřešit. Je ale také možné se hněvat a přitom nehřešit. A domnívám se, že mnoho z nás intuitivně hněv považujeme za negativní emoci a soustředíme se na tu levou stránku a naším závěrem z toho je nehněvat se. Cílem je nehněvat se a žít dobrý život, znamená žít život bez hněvu. Tenhle verš ale vůbec tohle neříká. Tenhle verš říká, máme se soustředit na tu pravou stránku. Když se hněváme, tak se máme soustředit na to, abychom nehřešili. Cokoliv to znamená.
3: Čili ten hněv, nebo alespoň apoštol Pavel si to takhle myslí, že ten hněv je akceptovatelná lidská emoce, že hněv sám o sobě zas tolik neznamená. Je to tak?
4: Myslím, že se to tak dá říct a já tomu rozumím tak, že každá emoce něco říká. A my máme docela závažný úkol, protože my potřebujeme rozkodovat, co ta emoce říká. A hněv, podobně jako jakákoliv jiná emoce, nás na něco upozorňuje a my potřebujeme se dostat k tomu, na co nás upozorňuje. Čili není nejlepší vždycky se soustředit na ty projevy té emoce a snažit se je minimalizovat, přestože je důležité ve vztahu k druhým lidem a k tomu, abychom i žili zodpovědný život, ty emoce regulovat a jejich projevy regulovat, ale to není konec, to je pouze začátek toho, abychom pokračovali dál, abychom se dostali k tomu, co ta emoce říká.
3: Já tě tedy vezmu za slovo, ty říkáš, hněv je jenom projev něčeho důležitějšího, je důležité zkoumat to, co ten hněv říká. Podle tvých zkušeností, co hněv většinou říká? Jak se stane, že si člověk najednou uvědomí, teď já jsem vlastně naštvaný, já se hrozně zlobím. Jak se to stane? Co bývají ty příčiny?
4: To samozřejmě může být komplikované, protože my lidé jsme komplikovaní, taky ty příčiny jsou komplikované a hněv je taková zvláštní emoce, protože hněv v jádru znamená, že se musí něco změnit. A existuje oprávněný hněv, hněv budeme prožívat, když se někdo dotkne naší důstojnosti, když nějakým způsobem naruší naši hodnotu, protože my jsme stvořeni k Božímu obrazu a víme, že máme důstojnost, proto budeme prožívat hněv. A hněv znamená, že došlo k nespravedlnosti. A to je v těchto dvou případech, to je oprávněná emoce a je úplně v pořádku, že prožíváme hněv. Už proto, co jsi zmínil, Bůh prožívá hněv.
3: Pavle,
4: hněv ale...
3: Promiň, také, pokračuj.
4: Hněv je ale také komplikovaný v tom, že hněv nemusí být takhle přímočarý a hněv můžeme užít jako nástroj. Hněv je neskutečně účinný nástroj ve vztazích, protože udrží druhé lidi odstupu od nás. A také hněv může nahradit naše autentické emoce a my můžeme vyprodukovat hněv. Protože hněv nás zmocní, hněv nám dodá sílu. Pokud se vnitřně cítíme slabí, když se rozlobíme a vyprodukujeme neautentický hněv, tak najednou se cítíme silní.
3: Pavle, a já si představuju to, co říkáš, že hněv může být takovým nástrojem, jak lidi ovládat. Když máš třeba šéfa, který pořád vypadá tak trochu jako naštvaný a ty vlastně nevíš, co ho štve, tak lidi už si dávají větší pozor a jsou takový přikrčení a trošičku jako by se obávali, aby ho ještě víc nenaštvali. Je to tohle?
4: Hněv, samozřejmě. Hněv je velmi účinný nástroj a ono se tomu odborně říká instrumentální funkce emocí, protože emoce můžou být užity jako instrumenty, jako nástroje a to nejsou autentické emoce. V tom je problém, protože tyhle emoce neřešíme tím, že je vyjadřujeme, tím, že je projevíme. Ale emoce jsou úžasný nástroj manipulace a to není jenom hněv. To může být například bezmoc, to můžou být slzy, které vyprodukujeme, to může být smutek, který nám pomůže k tomu, aby lidé udělali to, co chceme, aby udělali.
3: Ty třeba víš o manipulaci, to znamená, manipulaci označujeme takovou naši tendenci druhého dostat tam, kam já chci, pomocí prostředků, které nejsou úplně fair. To znamená, když já budu působit jako nahněvaný člověk, tak ten druhý se lekne a tím spíš udělá, co já chci, je to tak?
4: Přesně tak, udělá, co já chci, anebo lidi držím v úctivém odstupu. Lidé se nechtějí přiblížit člověku, který je neustále negativní, rozlobený, cítí z něj napětí, hněv. A to je velmi účinný nástroj, protože to je dobrý obranný prostředek.
3: Ty jsi vlastně řekl, že hněv sám o sobě, když je autentický, tak je něčím, za co se člověk nemusí stydět a co není v tom křesťanském pojetí hřích, ale potom existuje jakési vzdání hněvu nebo hněv jako prostředek, jak druhé ovládat, tak pojďme nejdřív k tomu prvnímu, k tomu autentickému, k té opravdové naštvanosti, dotčenosti. Kdy jsi naposledy setkal třeba u sebe nebo u svého blízkého okolí, s hněvem, který byl oprávněný, že jsi řekl, no dobře, tak já jsem naštvaný, ale mám k tomu důvod.
4: Je to určitě v okamžiku, kdy došlo k nespravedlnosti, nebo kdy někomu bylo ubližováno a já si vzpomínám na jednoho člověka, který vlastně teďka prochází složitou situací a to, jak mi alespoň on popisoval problémy ve svém manželství, bylo to, že jeho žena s ním nejednala s úctou. Jednala s ním způsobem, který ho nerespektoval. To, co pro mě bylo překvapivé, on neprožíval hněv. On prožíval úzkost. A to, čím jsme se museli propracovat, bylo to, že proč prožíval úzkost, když já bych si představoval a já bych asi prožíval hněv. On potom vlastně zjistil, že on se tolik bojí té svojí ženy a cítí se natolik slabší, alespoň v té verbální oblasti, že on už raději prožívá úzkost, která zase není autentická, ale je to jeho dobrá obrana, protože ho drží zpátky v tom, aby v tom vztahu jednal opatrně. Takže ten oprávněný autentický hněv je na místě v okamžiku, kdy prožíváme úzkost, kdy prožíváme to, že někdo někomu ublížil, nebo nám bylo ublíženo, nebo někdo narušil naši důstojnost. Ještě jedna poznámka se mi zdá důležitá. Je to tak, jak to zní paradoxně a neuvěřitelně. Hněv je vlastně zranitelná emoce. Skutečný autentický hněv je zranitelná emoce, protože kdybychom ho odhalili, tak se stáváme zranitelnými. Protože druhým ukazujeme, že mají moc nad námi v tom, že se můžou dotknout naší důstojnosti. A proto my raději volíme tu formu neautentickou, kdy hněv nám umožní ty lidi držet odstupu od nás.
3: Promiň, to znamená, proto se říká takové to lidové, podívej, ty mě nemůžeš naštvat. To je ten důvod, proč to říkáme.
4: Přesně tak, přesně tak. A nebo naopak se rozlobíme a ty lidi spucujeme, přestože uvnitř ve skutečnosti se cítíme nejistí nebo ohrožení, nebo prožíváme úzkost.
3: Já se vrátím k tomu příkladu z manželství. Tam je vidět, že něco jako genderová vyváženost a spravedlnost je prostě je oboustranná věc. Tady mluvil jsi o manželovi, který se bojí vlastně vyjádřit svůj hněv a zakázal si to. Je to, Pavle, spojený s tím, že pro křesťany obecně hněv je něco, co se stydíme, co se k nám takzvaně nehodí, že máme rádi tu vlídnou tvář a pořád mluvíme o té boží lásce, o tom milosrdenství a tak dál. Máme nějaké taktiky, jak ten hněv maskovat?
4: Zcela určitě pro lidi v křesťanském prostředí hněv není úplně vítaná emoce a projevovat hněv není úplně znakem nějaké duchovnosti a nějaké solidnosti. A proto se domnívám, že my jsme ve velkém nebezpečí velmi zkratkovitě řešit situace, kdy prožíváme hněv, protože ten hněv prostě potlačíme. A jsme tak trochu alespoň vytvářená taková představa, že ten hněv s ním správně naložit znamená ho potlačit. To ale vůbec není to, co Bible říká. To, co vůbec není to, jak Bůh zachází se svým hněvem.
3: A jak se dá hněv, jaké jsou podle tvých zkušeností ty taktiky, jak se dá maskovat hněv, jak ty poznáš, že ten člověk je vlastně naštvaný uvnitř, ale maskuje to něčím?
4: Pozná se to snadno, když se podíváme do očí. Samozřejmě my můžeme vyprodukovat chování, které je vlídné, milé, dokážeme se usmívat, přestože v nás bublá hněv, ale myslím si, že to, kde je to velmi těžké skrýt, je v očích. A proto lidé, kteří jsou schopni vnímat druhého jako celek, většinou cítí, že něco tady nehraje a cítí, že tady je nějaký rozpor a že to vlídné chování vlastně je neautentické. A zase, to si plně neuvědomujeme, ale takový člověk odpuzuje druhé, protože s takovým člověkem nechceme být v blízkosti, protože cítíme, že to není skutečná blízkost.
3: No a teď, co by si dělal, kdybys byl, řekněme, třeba podřízeným, což myslím, že ty nejseš, ale kdybys měl šéfa, u kterého to vidí, že je vlastně naštvaný z nějakého důvodu nebo úzkostný a že to prostředí je kvůli tomu takové manipulativní, že se tak jako věci nevyslovují, že se tak jako tuší jenom, že je tady hlavní úkol vlastně toho nadřízeného šéfa nebo šéfovou nenaštvat. Tak jakou já můžu zvolit strategii?
4: To není tak řídký případ. Domnívám se, že mnozí zápasíme se šéfem, který alespoň neví, jak dobře vyjadřovat své emoce, nebo ani neví, jaké má skutečně emoce, nebo nevede úplně zdravě svůj tým. A pro mě největším úkolem v téhle situaci je dostat se k němu jako k člověku. Aby se to mohlo stát, já musím nejdřív zvládnout to, jaký efekt má jeho chování na mě, na mé emoce. Já musím nejdřív zvládnout své emoce a uvědomit si, že jsem vlastně zklamaný ze svého šéfa, nebo často jsem rozlobený, protože nejde věci řešit a nejde věci dořešit, nebo nemůžu říct svůj názor svobodně, a proto se musím hodně kontrolovat. A proto já sám zápasím s pocity strachu a nejistoty. Ale domnívám se, že každý máme prostředky k tomu, abychom se k druhému dostali jako k člověku. A to, co tím myslím, je, pravděpodobně jsou situace, kdy si to vůbec nemůžu dovolit, kdy ten člověk takhle jedná, ale vždycky je okamžik slabosti. Vždycky je okamžik, kdy ten člověk najednou si udělá kávu a teď si sedneme a on řekne určitý náznak něčeho, co je pravdivé, co je autentické.
3: Vypadne z role trošku.
4: Vypadne z role trošku a to se stane určitě, protože jsme lidské bytosti, to se nemůže nestat. A to je ta chvíle, kdy já mám šanci možná to zaznamenat a dovolit mu, aby se i on přiblížil ke mně. To neznamená, že to hnedka udělá. Většinou ten zápas o to, abychom se dostali k druhému člověku, trvá mnohem déle, je to mnohem více takových situací, ale mně přijde, že je vlastně hrozná škoda, když takovému člověku nenajdeme cestu v okamžici, kdy by to bylo možné.
3: Pavle, ale to mluvíš o tom, a to se vrací k tomu biblickému verši, Nedávejte místa ďáblu, ať slunce nezapadá nad vaším hněvem, pokud se hněváte, nehřešte. Ty vlastně mluvíš o tom, že já nad tím člověkem v první řadě nesmím takzvaně zlomit hůl, nesmím ho odepsat, nesmím být na něj naštvaný natolik, že vlastně ho nechci ani vidět, natož pak, abych čekal na nějakou chvíli, kdy on vypadne z role, je to tak?
4: Přesně tak, ale domnívám se, že to začíná i tím, že já nesmím sebe odepsat. Protože já musím sobě dovolit to, abych já si plně uvědomoval, jaký efekt má jeho chování na mě. To je to, co můžu ovládat. Já nemůžu změnit toho člověka, nemůžu změnit jeho jednání, ale můžu si uvědomit, jaký efekt má to jednání na mě. A je tam ještě jedno tajemství, samozřejmě ve mně to může vyvolat silné emoce a ty věci můžou být komplikované, protože u mě to může spustit určitou moji skrytou reakci na trauma, které já nesu svým životem. Nemusí se to nezbytně stát, ale já mám šanci také, protože v tom vztahu se šéfem jsem delší dobu, já mám možnost si začít uvědomovat, že také, ale vlastně prožívám smutek a soucit. A to jsou pozitivní emoce, které mě umožní toho šéfa vidět jako člověka.
3: S terapeutem a teologem Pavlem Rausem se v pořadu Za 5-5 bavíme o hněvu, o takové běžné lidské emoci, která ale zase není tak běžná v našem prostředí. Konec konců, Pavlem, napadá mě, že žádný portrét světce muže či ženy víry není vymalován tak, aby ten člověk vypadal naštvaně, je to tak? To je prostě, zdá se, že to je, to se prostě nechává doma, to se nenosí do společnosti.
4: Na jednu stranu ano, a jistě baroko tím vyniká takovým tím pohledem očima obrácenýma nahoru. Samozřejmě to je odraz té doby a je to porozumění té doby, tomu, co znamená být svatý. Na druhou stranu, každý světec byl lidská bytost a každý světec procházel různými situacemi, které prostě nemohly nevyvolat hněv a nebylo by v pořádku, kdyby nevyvolali hněv. Takže skutečná svatost je svatost, která zahrnuje i tuhle tu emoci hněvu.
3: Pavle, já jsem zmínil, my jsme se bavili o pracovním prostředí, ale já jsem zmínil, že jsi taky párový terapeut nebo individuální, bavili jsme se o naštvané šéfové nebo šéfovi, pojďme pokročit dál, pojďme trošku blíž k tělu, pojďme k naštvanému otci nebo k představě naštvaného Boha. Máš ty nějakou zkušenost, co hněv v rodině působí? Nevyjádřený třeba hněv? Nebo neschopný?
4: Je to velmi zvláštní a domnívám se, že mnoho lidí si to neuvědomuje, ale hněv v rodině může být nesmírně destruktivní, obzvláště v roli otce, hněv u mužů. Já řeknu takový příklad. Vzpomínám si na jednoho přítele, který mě vyprávěl, že jel se svojí už dospělou dcerou, jel autem, ona seděla na zadním sedadle, on řídil a teď ho předjel takový ten řidič agresivní a udělal BMW takový docela neslušný, řidičsky neslušný krok a on se rozčilil. On se rozlobil a začal, užil několik takových docela neopakovatelných výrazů. A jak se takhle rozčiloval, tak se podíval do zpětného zrcátka a zjistil, že jeho dcera na zadním sedadle pláče. A říká jí, proč pláčeš? Já jsem se nezlobil na tebe. A ona mu řekla jako uvětu, ona mu řekla, táto, já se celý život bojím tvého hněvu. Domnívám se, že mnoho mužů si vůbec neuvědomuje, jak destruktivní je jejich hněv. A ten hněv mohou vyjadřovat a ten hněv můžou potlačovat, ale jejich blízcí o jejich hněvu přesně vědí. Přesně vědí, že tam je hněv. To, v čem je to destruktivní, je samozřejmě jednak to, že dítě si to obrátí proti sobě. Dítě si to vysvětlí tak, odpověď, kterou si dá, je, já jsem špatný člověk, protože táta se na mě zlobí. Já jsem musel udělat něco špatného. Ale to druhé je, že ten hněv neumožní blízkost, která je náplní práce v blízkých vztazích. Ten hněv drží druhé zase v odstupu ode mě a nedovolím, aby se přiblížili, když mě potřebují. Když potřebují, abych je objal, abych je utišil, abych jim řekl, že tu pětku ve škole si opraví a že jsem si jistý, že udělali všechno, co mohli, a je to v pořádku a já mám porozumění, protože život takový prostě je a určitě stojím za nimi a vím, že si to opraví.
3: No a já se vrátím k tomu, co jsi říkal na počátku, že hněv je příznak, že to je symptom lékařským slovníkem, že on odkazuje k něčemu hlubšímu. Tak my jsme tady dva chlapy středního věku, tak co když se stane, že se v tom poznám, že najednou si řeknu, No jo, tak já jsem vlastně takovejhle táta. Sršatej, který si moc lidi nepustí k tělu, protože někde uvnitř ve mně je hněv. Tak když si teda vemu vážně, to říká, že ten hněv je jenom symptom, že to jenom odkazuje k něčemu, tak jak jednat dál? Co s tím, jak s tím nějak naložit, aby to nebylo tak destruktivní, jak říkáš?
4: V okamžiku, kdy si tohle řeknu, tak jsem ušel ohromný kus cesty, protože jsem si připustil, že můj hněv je problém. A připustil jsem si, že ve mně hněv je. Paradoxně, ne vždycky, já jsem ten, kdo je první, kdo si uvědomuje můj hněv. Paradoxně velmi často ten impuls přijde od nejbližších lidí nebo od přátel. Ale už to, že si to připustím, hrozně moc znamená a je to... Já skoro bych řekl, že to je ne celá cesta, ale je to ten nejtěžší úsek cesty. Pokud si to takhle připustím a vidím, že s tím potřebuju něco dělat, znamená to, že tam je také druhá emoce. Je tam něco, co je protiváhou toho hněvu. Je tam soucit, je tam láska. Je tam tužba po tom, aby druzí věděli, že je mám rád. A to je něco, na čem se dá stavět. Dneska existuje taková teorie v odborné psychologii, náhrada emoce, ne emoce zastavit, protože to nedokážeme. Říct si, že nebudu prožívat takovou emoci vůlí nebo rozumem, když se nám nezdá logická, to není v naší moci, ale my si můžeme uvědomit, že vedle toho je protipol, je vedle toho je jiná emoce, která tam je také přítomná. A paradoxně my jsme schopni prožívat nenávist a také lásku. A to, že si uvědomím ten protipol, to, že si uvědomím, že tam je láska, tak to je něco, co můžu rozvíjet. A ta druhá část je samozřejmě to, že já musím začít hledat, odkud se ten hněv bere. Ten hněv velmi pravděpodobně, pokud je neúměrný určitým situacím přítomnosti, souvisí s mojí minulostí. A je to něco, co já nesu ze své minulosti, a vnáším to do vztahů, které mám v současné době.
3: To jsou ty případy, kdy člověk takzvaně hnedka vystartuje, kdy prostě stačí malinká záminka a on vybuchne jako papiňák.
4: Například. A hlavně je to vždycky emoce, která neodpovídá svou intenzitou tomu, co prožívám v přítomnosti.
3: Je neadekvátní.
4: Emoce vždycky jsou důležité. Je neadekvátní, přesně tak. U emoce musíme vždycky sledovat dvě věci. Jaká ta emoce je? Co je ta emoce? A druhá intenzita. A ta intenzita vypovídá o tom, jestli je tam něco, co vnáším do současné situace, co je vlastně o mně, o mé minulosti a co vzniklo v minulosti. A protože to vzniklo v minulosti, já to musím řešit v minulosti, ne v přítomném stavu.
3: Jakou roli tady hraje temperament? Já dovedu si představit, že někdo řekne, no já už jsem prostě takovej vznětlivej, takovej jako hnedka vybuchnu, ale hnedka potom taky brzo utichnu, je to jak se sopkou, je to výbuch, ale hnedka lehne popel a zase je tichá krajina. Tak co bys na to řekl?
4: Temperament v tom hraje roli, samozřejmě, ale temperament je spíše o tom, v jakém spektru se pohybují projevy mého hněvu. Já bych dokonce přidal to, že nejen temperament, ale kultura, ve které žiju. Protože v každé kultuře je jiná úroveň hněvu přiměřená nebo vyjadřuje se jiným způsobem. A i to je něco, co má své místo, co je také důležité zároveň. Ale to není celá odpověď, protože v každé kultuře u člověka s jakýmkoliv temperamentem prostě je hněv, který je nepřiměřený, který ubližuje a který je destruktivní.
3: Pavle, pojďme teď ještě, postoupíme ještě o příčku dál. Bavili jsme se o hněvu v práci, o hněvu v rodině. Teď já využiju tvoji kompetenci teologicky vzdělaného člověka. Jak náš hněv ovlivňuje to, jak si představujeme Boha, jak pakliže jsme třeba kazatelé nebo lidi, kteří nějakým způsobem aktivně působí v náboženské oblasti, jak se to promítá, to, že sice hněv se nesmí vyjadřovat, protože to není úplně něco, čím by se člověk chlubil, ale zároveň někde nám to uniká, ať už je to v agresivní rétorice nebo v nějakých představách o Bohu. Máš tímhle tím nějakou zkušenost?
4: Já bych to přeci jenom rozdělil na dvě části. Jednou z nich je hněv vůči společenství, vůči lidem, řekněme duchovním osobnostem, a naše křesťanské vztahy jsou stejně komplikované jako nekřesťanské vztahy. My nejsme zas o tolik lepší a je dobré si uvědomit, že křesťanské vztahy prochází stejnými procesy jako jakýkoliv jiný vztah. Takže tam mohlo dojít k ublížení, můžu mít špatnou motivaci, proč těm lidem sloužím, proč se chovám vlídně, ale ve skutečnosti ten motiv je zcela falešný, proč to dělám, a to je něco, co potřebuje uzdravit. Druhou částí je hněv vůči Bohu. A myslím si, že tak nějak intuitivně asi každý člověk má aspoň mírné zábrany projevit hněv vůči Bohu, protože Bůh je autorita a přeci jenom to je něco, co se nemá. Myslím si, že tyhle zábrany musíme přeci jenom trošku položit na oltář Bible, a znova, to není to, co čteme v Bibli. Jsou žalmy, kde ten autor žalmu vyjadřuje skutečnou frustraci ve vztahu s Bohem. Má pocit, že ho Bůh opustil. Má pocit, že už nechce žít, že už chce skončit svůj život. To jsou docela silné výrazy a silný popis toho, že prožívá negativní emoce vůči Bohu. To, co je fascinující, má to místo v Biblii. Myslím, že to znamená,

0: ozdravné, že vyjádříme to, co skutečně autenticky prožíváme, a vyjádříme to jako emoce, které přinášíme Bohu.
1: Ty vlastně říkáš, že ten vztah k Bohu musí, musí být upřímný, založený na víře, že Bůh určitě snese to, jací jsme, včetně naštvanosti, ale nesmí se porušit tím, o čem mluvíš. To znamená, nesmíme se ho zříct, toho vztahu k Bohu. Je to tak?
0: Je to určitě tak, protože my nesmíme se postavit na Boží místo. Bůh je ten, kdo je spravedlivý, kdo je čistý a on je tím měřítkem, tím nejsme my. Ale také my tím začínáme proces rozhovoru o svých emocích s Bohem. A mně se zdá, že úžasným příkladem je rozhovor, který Bůh vede s Kainem po té, co zabil Abela. Ne, co zabil Abela, ale po té, co obětoval, a Abelova oběť byla přijata, Kainova nebyla přijata. A Bůh s ním vede rozhovor a ptá se ho, proč opadla tvá tvář a proč jsi se rozněval. Nebudeš-li také přijatý, pokud budeš dobře činit? Bůh ho vede k příčinám jeho hněvu a Bůh mu chce odkrýt příčiny jeho hněvu a Bůh mu dokonce ukazuje, jakým způsobem opravit ty příčiny hněvu, takže hněv bude zbytečný.
1: Pavle, poslední věc, já to zase ještě, to naše téma, posunu o jednu příčku a teď budu mluvit jako člověk, který se zabývá médií. Poslední roky, minimálně od vzniku sociálních sítí, je určitá taktika přitáhnout lidi k obsahu tím, že je vlastně tak zdravě poňoukneš jejich schopnost naštvat se. Říká se, že nejvíc tě připoutá obsah, který tě trochu naštve. Že navázání emočního nějakého vztahu s médiem, tak se nejlíp daří tam, kde lidi pořád jako popouzíš, zbuzuješ nich hněv nebo pohoršení nad tím, co se na světě děje. A vidíme to, že v médiích to bývala, nevím, jestli to pořád tak je, to je věc jako analýzy a nějakých tvrdých dat, ale bývala to taková strategie. My vám budeme dávat obsah, který vás pohorší, budete z něj frustrovaní a naštvaní a vy dáte průchod svému hněvu. Sociolog Zygmunt Bauman, dnes už zesnulý, mluvil o tekutém hněvu. V sociální sítě vidíme, že umí velmi rychle akcentovat ten hněv, jeho strašně moc a taky hrozně rychle opadne, protože se najde další příčina, záminka, proč být nahněvaný. Všímáš si toho, co dělá hněv ve společnosti?
0: Já se domnívám, že to je takový dobrý popis a to, co já nějak vnímám, je, že ta hladina hněvu se skutečně hodně zvýšila. Že v dnešní společnosti je mnoho lidí, kteří v podstatě mají takový amorfní, fluidní hněv v sobě, který není postižitelný a nevědí přesně, odkud pochází, ale kdesi pod jejich jednáním a chováním se ukrývá tenhle ten hněv. A je to nevýhoda internetu a je to nebezpečí internetu, že internet je dneska nasměrovaný na emoce. A to jsou krátké zprávy, které jsou velmi vyvolávají silné emoce a jsou namířené na emoce. A u člověka, který sám má zmatek ve svých emocích a nerozumí tomu, proč prožívá hněv, který prožívá, proč prožívá frustraci, kterou prožívá, tak je tohleto nástroj, kterým je možné ho dostat tam, kde ho chci mít. Jinými slovy, díky té vysoké hladině hněvu a frustrace je dnešní společnost neuvěřitelně manipulovatelná.
1: Co s tím na straně mě jako příjemce, jako občana, jako člověka, který v té společnosti žije?
0: Já se domnívám, že tady pořád je nezastupitelná osobní zodpovědnost, protože lidé, kteří jsou ochotní dozrát a zralým způsobem nakládat se svým hněvem, vidět, odkud pochází můj hněv a co jsou ty reálné příčiny a co jsou ty falešné zástupné příčiny, tak vytváří společnost, se kterou se nedá tak dobře manipulovat. A neumím si to skoro dneska ani představit, že by se to stalo, ale pořád jsou ve společnosti také proudy lidé a hnutí a pokusy, aby lidé jednali zodpovědným a zralým způsobem se svými emocemi.

0: zemi. A to je cesta, která je jedinou možnou. Já se domnívám, že vedle toho neexistuje alternativa, jak tu společnost uchránit právě těch nebezpečí.
1: Pavle, já ti mnohokrát děkuju za velmi užitečný rozhovor.
0: Děkuju za pozvání.
2: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
1: To byl terapeut a teolog Pavel Raus. Posloucháte pořad Za 5.5, tentokrát věnovaný tomu, jak zacházet s vlastním a cizím hněvem. Do Brna teď zdravím kněze a terapeuta Josefa Hurta. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak já nevím, jestli téma hněvu vám je blízké, jestli se mu radši nechcete vyhnout.
3: No, myslím, že téma hněvu je mi blízké. Když si mi říkali, pane farář, nechte kulty doma, když jdete na konzistoř. Teď už jste děkanem.
1: Jak rozumíte tomu biblickému místu? Já už jsem ho tady citoval z listu Efeským. Pokud se hněváte, nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem, nedávejte místa ďáblu. Jak komu rozumíte? A teď kulty stranou.
3: Hněv může být užitečný, podle mé zkušenosti. Ale jak praví písmo, nemělo by slunce zapadat nad naším hněvem. To znamená, já tomu chápu, rozumím, abych neusínal nesmířen, neodpuštěn, aspoň abych se o to nepokusil.
1: Ale co s tím dělat? Vy máte určitě zkušenost s lidmi, kteří říkají, no, tak já jsem to vyznal jako nesprávné, jako hřích, ale stejně jsem pořád naštvaný. Tak co může člověk dělat?
3: Každý příběh je asi jiný. Mě velmi zaujala polská iniciativa polských jezuitů, někde tuším v Poznani, kteří říkali, že kdo chce pracovat tvůrčím způsobem, efektním s hněvem, s odpouštěním, tak musí taky mít odvahu podívat se do svých emocí a porozumět jim.
1: Jak to praktikujete vy, tuhle tu odvahu podívat se do emocí? Ono to skvěle zní samozřejmě. Jak si to představit prakticky?
3: Zhruba před 20 lety jsem začal první zkušenost s terapeutickým výcvikem, což byla spíš ochutnávka. Potom jsem ještě v Polsku si vyzkoušel individuální terapii a před zhruba 7 lety jsem si nadělil k 50. 4-letý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik. A v té skupině bylo možné se podívat do toho vlastního světa emocí a říct si nahlas, pojmenovat, přijmout to, co možná v jiném prostředí jsem si nedovolil.
1: No a teď mi řekněte, vy jste z prostředí, kde na jedné straně je kněz, na druhé straně jsou ti, kdo jsou jeho farníci nebo lidi, o které se ten kněz má starat. To musí být těžké pro kněze si přiznat, že je naštvaný třeba. Má on to komu říct, jak to prakticky tohleto, jakou s tím máte zkušenost? To není, nebo vy nemůžete přijít za knězem a říct, mně se zdá, že jste pěkně naštvaný.
3: Bylo by to zajímavé, abych vám asi řekl dneska, jo. A myslím si, že když má kněz nějaký ten sebezkušenostní výcvik nebo pochopení pro svůj svět emocí, tak si může dovolit říct, dneska nejsem ve formě, opravdu se mnou cloumají ty emoce. A na druhé straně farníci můžou mít někdy naprosto nereální očekávání dokonalého kněze, stále se usmívajícího, stále přijímajícího, stále plnícího jejich představy.
1: No a to navíc to prostředí křesťanské, už jsme to mluvili s Pavlem Rausem, tam je hněv něco, co vlastně nedáváme úplně najevo, protože je to tak trošku ostuda. Nechat se rozhněvat, to nepatří k mužům a ženám božím. Žádný světec není vymalován naštvaný, žádný slavný kněz a kazatel není vymalován naštvaný, ani ženy nejsou malovány naštvané. Tak co s tím, když to prostředí zvládá určité taktiky a strategie, jak to skrýt, jak to něčím přebít?
3: Měl jsem možnost být letos na kurzu práce s konfliktem a emočně náročným rozhovorem. Dokonce organizovaný je Českou biskupskou konferencí, budiš jí za to velké díky. A uvědomil jsem si také loni z určité osobní zkušenosti, že v církvi neradi mluvíme o konfliktu, o hněvu, ač psychologové jasně říkají, že to patří k životu. A mi otevřel oči například Anselm Green svou útlou knížečkou, kde pracuje s konflikty velkých biblických osobností. A že tam těch konfliktů trochu je.
1: Co byste doporučil jako kněz lidem, kteří vidí na jejich faráři třeba, že ten člověk je prostě naštvaný. A ono se to propisuje do toho, jak jedná, jak káže, jak žije. Tak co oni mohou dělat?
3: Pozvat ho na pivo možná.
1: Stalo se vám to někdy? Vidět. A stalo se vám
3: ano,
1: to někdy?
3: Už v Brandýse jsme někdy potkali na internetu iniciativu Pozvi svého kněze na pivo, tak jsme to zkusili. A tady v Brně u svatého Michala už jsme pár sezení u piva měli. Příjemné rozhovory. A já bych řekl, když farníci vidí nebo lidé, že jejich kněz je naštvaný, tak někdo to může řešit tím, že se dostanou k tématu, co ho trápí, jestli není vyhořelý, jestli třeba by neabsolvoval nějaký pobyt. Slováci teď mají velmi hezký způsob, že pozvou kněze na 4 měsíce, aby si trošku sobě udělal jasno, nebo na měsíc. Jeden slovenský kněz o tom nedávno velmi hezky napsal, teď to bude někdy vysíláno na televizi Noe. A tuším, jeden z redaktorů, který spolupracuje s Proglasem, Patr Krbec, také psal o svém vyhoření. Já pak vlastně, když prochází člověk těžkou zkouškou, se ztrácí kontrola nad tím.
1: Já teď budu mluvit možná za někoho, kdo poslouchá nás dva, jak se bavíme o hněvu a říká si, no tak oni toho nadělají s těmi emocemi. Není správnější zatnout zuby a vydržet? Co byste na tohle odpověděl?
3: Někomu to možná se může podařit zkusit, zatne zuby, přidá růženec a čeká na zázrak. Ale mám na mysli třeba jeden konkrétní manželský pár, kde je nedůvěra k terapii a tak je pořád snaha chodit ke zpovědi a modlit se a pořád té ženě ubližuje a pořád ju trápí a tak dál. A ono pak z toho můžou přijít nějaký zdravotní trable, protože psychosomatika, ta se ozve.
1: My se bavíme o lidské emoci. Pavel Raus upozorňoval, že hněv je vlastně jenom příznak něčeho, symptom něčeho hlubšího. Jaké máte vy zkušenosti, co v tom křesťanském prostředí může být kořenem hněvu obecně?
3: Já jsem prožíval v určité míře hněv vůči autoritě. A až pak terapeutický výcvik a se jakési stárnutí a zrání mi pomohlo uvědomit, o čem to mohlo být. A pak jsem si zažil taky hněv jednoho mladého muže ve farnosti vůči mně a po nějaké době jsme si dokázali říct, že to nebylo o mně, že to bylo více o něm a jeho vztahu k autoritě.
1: Když vemu tyhle ty dva příklady, které jsou vzácné, protože jsou žité, tak v tom prvním případě mě napadá, a já nejsem kněz, natož pak biskup, vy asi nemůžete jako kněz přijít za biskupem a říct, vy mě pěkně štvete jako můj nadřízený. To asi se nedělá.
3: Rád bych měl tu odvahu a papež František říkal kněžím, myslím, že dosti lidově, aby měli odvahu a byli chlapi a když mají něco proti svému biskupovi, aby přišli a řekli mu to.
1: Děje se to?
3: Já jsem to prokrát zkusil kdysi dávno na severu v Čechách a to jsem spíše radil, než že bych vytýkal. A bylo mi pak víceméně pomoženo, abych mohl být v ústraní a zrát a přemýšlet o svém jednání.
1: Čili vy jste za to byl, jestli vám dobře rozumím, potrestán jako ten, komu se říká troublemaker, čili člověk, který je potížista.
3: Tak jsem to tenkrát vnímal.
1: Co ten mladý muž, který má a patrně si nese z minulosti, potíže s někým, komu vy říkáte autorita, to může být doma otec, to může být šéf nebo šéfová v práci, může to být taky Bůh. Co s tím?
3: Je dobře, pokud narazí na trpělivého člověka, může to být jeho kněz, může to být někdo v jeho okolí, může to být terapeut, aby mu dovolil tyhle věci si odžít a aby ho v tomto procesu trpělivě doprovázel. Optimální je, když je to terapeut.
1: Co znamená odžít si ty věci. Vy jste třeba v tom vztahu s vlastním biskupem si nemohl ty věci odžít, protože holt jste to nemohl říct, anebo mohl, a nevedlo se vám dobře. Tak co znamená odžít si ten hněv?
3: Když ta druhá osoba, pokud to bude terapeut, unese můj hněv, že se na něho hněvám, a pokud je dobrý terapeut, tak on si uvědomí, že to není rozčilení na něho, ale že tady člověk pouští ven emoci, kterou dosud neměl jak zpracovat.
1: Pane Hurte, poslední otázka je teologická. Unese Bůh náš hněv?
3: Určitě.
1: Proč si to myslíte?
3: Věřím tomu a doufám, Bůh a jeho milosrdenství ví, jaký člověk je křehký stvoření, jak nosíme ty poklady víry v nádobě hliněné.
1: Máte tu osobní zkušenost?
3: Ano.
1: Čili i vy jste byl naštvaný na Boha?
3: Vyčítal jsem Bohu, proč některé věci se dějí tak, jak se dějí.
1: Jak to skončilo?
3: Dnes už to chápu, že všechno mělo svůj smysl a snad to pro mě byl taky jeden takový motivační citát, snad připisovaný Churchillovi. Mladý muž, který to má dotáhnout daleko, musí dostat do nosu.
1: Říká kněz a terapeut Josef Hurt. A já vám mnohokrát děkuju za váš čas.
3: Mějte se hezky, naschle.
1: To byl pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný hněvu, emoci, kterou je dobré někdy si dovolit. Třeba vás rozhněval tenhle pořad. V tom případě mi můžete napsat. Mějte se moc hezky, loučí se s vámi Petr Vizina.

Nice Song nám zpíval krátce před 6 hodinou John Denver. Nyní už bude prostor pro myšlenku na den. Ta dnešní je od Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. A tématem je dávný slavnostní bál. Myšlenku čte Marta Kunčarová.

Dávný slavnostní bál. Když na jaře slaví své narozeniny můj muž, snaží se vždycky, aby se oslavy nepřeháněly. Nemá to rád, jenže dostal jako rodinu nás tři. Mne a dvě dcery, které jsou v oblasti slavení naprosto po mně. Dokonce bych řekla, že mou vášeň pro oslavy všeho druhu ještě rozvinuli. Tak to má být. Když byly ještě malé holčičky a žili jsme z tatínkova platu, neměli jsme nikdy dost peněz na pořádný dárek pro tátu. On je totiž z rozpočtu neuvolnil. Buď tam opravdu nebyli, nebo dárek pro sebe nepovažoval za rozumnou investici. Jenže to nás nikdy nezastavilo. Pořádali jsme na jeho počest ty nejokázalejší zábavy a události, jaké nás jen napadly. Samozřejmě koncerty a divadelní představení, tím jsme začínali. Hostiny ty nemohly nikdy chybět. Jednou, to jsme fakt už nevěděli, co bychom mohli ještě vymyslet, některá u nás, tuším, to byla Adélka, vykřikla ples. A tak jsme uspořádali k příležitosti tatínkových narozenin slavnostní ples na jeho počest. Manžel odmítá tančit zejména na veřejnosti, ale s oběma dceruškami pravidelně v kuchyni tančíval mazurku. Tanec schválně pletl, ale to holkám nevadilo. Byl to jen důvod pro divoké chichotání a nové opakování tance. Bylo tedy jisté, že alespoň jeden tanec na plese bude umět zatančit. Největšímu zájmu samozřejmě byla vystavena otázka, co si kdo vezme na sebe, protože to je pro plesy otázka zásadní. Pak jsme vymýšleli výzdobu pokoje, občerstvení a hudbu. S oficiální královskou pozvánkou jsme si vyhráli opravdu do sytosti. Protože dcerušky byly ve věku, kdy viděly mnoho pohádkových plesů ve filmech nebo v televizi, perfektně tomu všemu rozuměly. Když ještě na oslavu přislíbila přijet i babička, byly dokonale spokojené. Nevím, jestli si oslavenec svou oslavu, jak se patří, užil. My ano. Chtěli jsme mu tím říct, že je pro nás neskonale důležitý a že ho máme tak rádi, že jen to nejbombastičtější a nejslavnostnější, co si umíme představit, je pro něj dost dobré. Od té doby už plesy nepořádáme. Pochopili jsme, že dárek musí těšit především oslavence. Pokud netančí nebo tančí nerad, oslavovat ho plesem je riskantní. A tak raději plánujeme výlety do lesů nebo na hrady a zámky spojené s dobrým obědem. Táta dostává lístky pro celou rodinu na koncerty svých oblíbených kapel. Takový způsob slavení nám vyhovuje všem. Nikdo se nemusí přemáhat a jsme spolu rádi. Na ten dávný slavnostní bál však nikdy nezapomeneme.

Je právě 6 hodin, krásný čas vám s doprovodem Proglasu přeje Daniel Blaške. Je 27. červenec, pondělí podle katolického kalendáře, památka moravského arcibiskupa z přelomu 9. a 10. století svatého Gorazda, učedníka a nástupce svatého Metoděje, který zesnul právě před 1110 lety. Svátek mají také muži, chlapci se slovanským jménem Věroslav. No a my budeme víru také trochu slavit, protože tím začínáme naše živé vysílání každý den. A dnes to bude opět s četbou Evangelia i s ranními chvalami. Začněme Evangeliem z Matoušova Evangelia 13. kapitoly.

Ježíš předložil zástupům další podobenství. Nebeské království je jako horčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim jiné podobenství. Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasilo. To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok. Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.

0: Nyní už otevíráme stránky breviáře, a to k památce svatého Gorazda a druhů. Bude tedy vycházet hymnus, krátké čtení a prosby ze společných textů o více duchovních pastýřích od strany 1723 ve starším vydání, 1723 nebo od strany 1941 ve vydání novém, 1941. Antifony a žalmy budou z prvního týdne žaltáře z pondělka, 828 ve starším vydání, 828 v novějším 929. 929. A z památky budeme brát antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu. A to jsou strany 1442, 1442 nebo 1622. 1622. Záložky pro starší vydání jsou tedy na stranách 1723, 828 a 1442, pro novější vydání 1941, 929 a 1622. Modlit se s vámi budou Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: O Otče náš, jenž jsi v nebesích, probudiš velben ode všech synů svých, tebou vyvolených, že služebníky věrné posíláš církvi své.
1: Jejich kníže je Kristus náš Pán, nejmilejší syn tvůj, jenž z lásky nám dán. Jich hlavou je on sám, který vše ve všech dělá, služby své v nich chová.
0: Ty jsi Kriste počátek i konec, ty jsi vyzdvihl v poslední tento věk služebníky nové, aby věrně sloužili církvi tvé křesťanské.
1: Blažení jsou ti služebníci, toho kněžství Kristova účastníci, jim ustanovil, aby církvi sloužili vždy v dobrém svědomí.
0: Blažený je i tvůj lid s nimi, který je od Boha obdařen jimi a má v nich svědectví, že se tu děje pravé Kristovo poselství.
1: K tobě se modlím, Hospodine, z rána slyšíš můj hlas.
0: Hospodine, slyš moje slova, všimni si mého nářku.
1: Naslouchej mé hlasité prosbě, můj králi a můj Bože, vždyť k tobě se modlím, Hospodine.
0: Z rána slyšíš můj hlas, z rána ti předkládám své modlitby a čekám.
1: Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nespravedlnost, zlý u tebe prodlévat nesmí, ani rouhači před tebou neobstojí.
0: Nenávidíš každého zločince, hubíš všecky lháře.
1: Od vraha a podvodníka se odvrací Hospodin s odporem.
0: Já však pro velikou tvou milost smím vstoupit do tvého domu.
1: Padnu na tvář před tvým svatým chrámem, v bázni před tebou, Hospodine.
0: Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům, urovnej přede mnou cestu k sobě.
1: Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, jejich nitro strojí úklady.
0: Jejich hrdlo je otevřený hrob, lichotí svým jazykem.
1: Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí, ať jásají bez přestání.
0: Chraň je, ať se radují v tobě, kdo milují tvé jméno.
1: Protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako štítem ho věnčíš svou přízní.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: K tobě se modlím, Hospodine, z rána slyšíš můj hlas.
1: chválíme tvé slavné jméno, náš Bože.
0: Veleben buď, Hospodine, Bože Izraele, našeho Otce, od věků na věky.
1: Tvá je, Hospodine, velikost a moc, nádhera, lesk i vznešenost, neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.
0: Tobě, Hospodine, přísluší královat, ty jsi svrchovaně povýšený nade vším. Od tebe je bohatství a velebnost.
1: Ty vládneš nade vším, v tvé ruce je síla a moc. Z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
0: Děkujeme ti nyní, náš Bože, a chválíme tvé slavné jméno.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Chválíme tvé slavné jméno, náš Bože.
1: Klaňte se Bohu v jeho svatyni.
0: Vzdejte Hospodinu, Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu a moc.
1: Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména. V posvátném rouchu se klaňte Hospodinu.
0: Hospodinův hlas nad vodami, vznešený Bůh zaburácel hromem, Hospodin nad spoustami vod.
1: Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý.
0: Hospodinův hlas láme cedry, Hospodin láme cedry libanonské.
1: Nutí Libanon poskakovat jako bíčka, Sirion jako bůvolí mládě.
0: Hospodinův hlas srší plameny ohně, Hospodinův hlas otřásá pouští, Hospodin otřásá pouští Kadeš.
1: Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy, zbavuje kůry, v jeho chrámu však volají všichni sláva.
0: Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin jako král bude trůnit věčně.
1: Hospodin uštědří svému lidu sílu, Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
2: Klaňte se Bohu v jeho svatyni.
0: Krátké čtení je z listu Židům ze 13. kapitoly. Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami. Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem.
0: Ani ve dne, ani v noci nesmějí nikdy mlčet.
1: Budou bdít nad mým lidem.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem.
1: Odvážili jsme se s důvěrou v našeho Boha kázat vám radostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi,
1: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.
2: Odvážili jsme se s důvěrou v našeho Boha kázat vám radostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas.
0: S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce, a pokorně ho prosme.
2: Pane, buď pastýřem svého lidu.
1: Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře, duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
2: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi povolal svatého Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, aby pokračovali v díle svatého Cyrila a Metodie. Na jejich přímluvu nauč i nás předávat svěřený poklad víry, abychom všichni rostli v milosti a v poznání tvého Syna Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého, doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Pondělí 17. týdne v mezidobí je první čtení hodinky četby opět z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům od kapitoly 8. Pavel žádá sbírku pro Jeruzalém. Bratři, podáváme vám zprávu, jakého projevu boží přízně se dostalo církevním obcím v Makedonii. Navštívilo je sice těžké soužení, ale byli přitom plní radosti a přesto, že jsou tak velice chudí, velkodušně se projevilo jejich dobré srdce. Mohu to dosvědčit, že udělali všechno, co mohli, ano, ještě více, než mohli, a sami od sebe a velmi naléhavě prosili o milost, aby se směli zúčastnit na dobročinném díle k podpoře křesťanů. Udělali více, než jsme čekali. Už napřed sami sebe odevzdali Pánu a nám, protože Bůh to chtěl. A proto jsme vybídli Tita, aby i toto dílo lásky u vás dokončil, jak s tím už dříve začal. Nuže, jako vynikáte po každé stránce, ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Neříkám to jako rozkaz, ale chtěl bych na horlivosti druhých vyzkoušet, že také vaše láska je pravá. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista. On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Přitom vám dávám radu, neboť vám to bude k užitku. Začali jste to už dříve, minulý rok, nejen dělat, ale i dělat ochotně. Teď tedy doveďte to dílo ke konci, aby té ochotné vůli také odpovídal vykonaný skutek, ovšem podle vašich možností. Neboť je-li tu ochota, je milá podle toho, co kdo má, ne co kdo nemá. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání. Za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to vyrovná, jak to stojí v písmu. Kdo nasbíral mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl nedostatek. Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejný zájem o vás, neboť přijal toto naše vybídnutí, ba ukázal ještě větší horlivost a z vlastního popudu se k vám odebral. Posíláme s ním i bratra, o kterém jde chvála po všech církevních obcích pro hlásání evangelia. Mimo to nám ho církevní obce také vybrali, aby nás doprovázel na cestě za tím dílem lásky, které konáme k slávě samého Boha a jako projev naší ochoty. Chceme se tak vyhnout tomu, aby nás nikdo nemohl podezírat při obstarávání tohoto bohatého daru. Hledíme totiž, aby všecko bylo dobré nejen před Pánem, ale i před lidmi. Zároveň však ještě posíláme s nimi našeho bratra, o kterém jsme se často při mnoha příležitostech přesvědčili, že je horlivý a teď ještě horlivější, protože k vám má plnou důvěru. Co se týče Tita, je to můj společník a spolupracovník u vás. Co se pak týká těch našich bratří, jsou to poslové církevních obcí a dělají Kristu čest. Podejte jim proto důkaz, že je máte rádi a že to bylo oprávněné, když jsme se vámi před církevními obcemi chlubili.

Je 6 hodin a 30 minut, pondělí 27. červenec 2026. Krásné ráno, na Proglasu vám přeje Daniel Blaške. Katolický kalendář nám ukazuje svatého Gorazda, učedníka a nástupce svatého Metoděje, který zesnul právě před 1110 lety. Před rovnými 415 lety na starém městě pražském položili základní kámen německého evangelického kostela u Salvátora. Před 105 lety Kanaďané Frederick Grant Banting a Charles Herbert Best poprvé izolovali inzulín, látku odpovědnou za regulaci cukru v krvi. Před 10 lety odešel arcibiskup Dominik Hrušovský, někdejší rektor papežského slovenského ústavu svatých Cyrila a Metoděje v Římě a šéf krajanské duchovní služby v zahraničí apoštolský nuncius v Bělorusku. Svátek mají muže a chlapci se slovanským jménem Věroslav. Podívejme se na počasí, které nás dnes čeká. Bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne občas déšť nebo přeháňky, dopoledne a z kraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, bude ojediněle možnost i bouřek. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Mírný přes den až čerstvý severozápadní až západní vítr bude místy s nárazy až 55 km v hodině a v převaháňkách a bouřkách může vát i více. Večer bude vítr slábnout. Mírně stoupat bude tlak a rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer místy pouze dobré.

0: dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Je 6 hodin a 36 minut pondělí 27. prosince. Zde je krátký výčet toho, co očekáváme. Pokračuje generální kapitula českých sester Dominikánek. V sobotu zvolila nové vedení kongregace na příštích 6 let. Více si povíme za chvíli. V Plzni odstartuje druhý ročník rodinného závodu Rail Tour Family. Týmy sbírají body za návštěvu zajímavých míst Česka a dopravují se přitom jen po kolejích nebo pěšky. Ve vysílání po 8:30 se na závod zeptáme pořadatele. Týdenní tábor Entercamp začíná v diecézním centru života mládeže na Ktiši v podhůří Šumavy. V České Lípě se konají prohlídky baziliky všech svatých, nejvýznamnější barokní a sakrální stavby ve městě.

0: Osměrování České kongregace sester Dominikánek pro nejbližší léta rozhodují v těchto dnech delegátky její 21. generální kapituly, bilancují a sdílejí zkušenosti. Sestry Marie Kašparová a Štěpánka Šenkeříková pro Glasu v telefonickém rozhovoru popsali.
1: Naše kapitula probíhá tak, že ji svoláváme jednou za 6 let. V tomto případě se jedná o řádnou kapitulu, tedy kapitulu, na které volím generální představenou a generální rádkyně. A tahle kapitula řeší nějaké dlouhodobější otázky, které se během těch 6 let ukážou v kongregaci, ale také naše touhy a směřování pro to následující 6 letí. Jinak je možné svolat ještě i mimořádnou kapitulu, a to ve chvíli, kdy máme třeba nějaké téma ohledně větší změny. Prodej domu, otevření nového apoštolátu a nebo nějaké zásadní personální změny.
2: A jak to prakticky probíhá teďka, tak už rok máme vyhlášené datum, kdy kapitula bude probíhat a probíhají přípravy, takže různé setkávání, sepisování a zasílání připomínek toho, co diskutujeme, o čem jednáme. Volili jsme delegátky, protože kapituly se neúčastní úplně všechny sestry, ale máme výběr sester, některé z úřadu, některé jsou navolené a jednáme.
0: Shrnuli sestry Marie Kašparová a Štěpánka Šenkeříková. Po sobotní volbě jsou členkami generální rady České kongregace sester Dominikánek a spolu s nimi sestra Vojtěcha Beránková a Michaela Lokvencová. Novou generální představenou se stala sestra Bernadeta Prášková. V čele řeholního společenství střídá sestru Kristu Chládkovou.
1: Není jednoduché volit jednu sestru pro 6leté období jako generální představenou. Je to velká zodpovědnost ze strany jak sester, tak těch, které jsou zvoleny. Ty otázky pro tuhle kapitulu se týkají nejvíce společného života, co pro nás znamená, potom velikost komunit, změn života v různých velikostech komunit, potom také některé změny stanov ohledně praktických záležitostí řízení nebo ohledně toho, jakým způsobem se modlíme.
2: Řešíme také formaci, ekonomické věci, apoštolát.
1: A potom ještě věci, které nám připadnou důležité aspoň otevřít, ale neznamená to, že je musíme dovyřešit, například, co pro nás důležité, co sestry potřebují od ostatních, co dělá řeholní život řeholním a podobně. Určitě oceníme, když se za nás lidi budou modlit.
0: Uzavřeli pro posluchače pro Glasu sestry Marie a Štěpánka v telefonátu z generální kapituly Českých Dominikánek. Ta je největším orgánem kongregace, potrvá do čtvrtka.

bude večer doma, to já vám budu přečítat.

to nám zpíval folk team. 74. narozeniny dnes slaví anglický veřejný řečník Nick Winton, syn zachránce stovek převážně židovských dětí z předválečného Československa, zesnulého syra Nicholase Wintona. Otcův příběh podle něj ukazuje hluboký dopad odvážného, cílevědomého jednání a víry, že i jeden člověk může něco změnit. Nedávno byl Nick Winton hostem festivalu Meeting Brno. Vysvětloval, odpuštění neznamená říct, že někdo nebyl vinen. Odpuštění znamená přijmout, že se ty věci staly a jít dál. Odpouštíte hlavně proto, abyste sami mohli pokračovat dál, mohli jít kupředu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: A na 7 hodinu dává Proglas prostor zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Na Plusu.
2: Je 7 hodin, do nového dne vás vítá Ranní Plus a v pondělí 27. července vás jim provedou Šárka Feniková
3: a Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas Plus.
2: A čím otevřeme naše dnešní vysílání? O čem chce izraelský premiér Benjamin Netanyahu jednat ve Washingtonu na své první návštěvě od začátku americké války s Íránem? Proč se u českých spotřebitelů zatím příliš neujaly hromadné žaloby? A jak rozsáhlé požáry zasáhly do cyklistického závodu Tour de France? I to se dozvíte nejdřív, jsou tu ale zprávy Moniky Vrchotové.
4: Přeji pěkné ráno. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
5: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěv úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší, a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
4: Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože ománská delegace v Teheránu jedná o otevření Hormuzského průlivu.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Už 2 roky Češi můžou využívat hromadné žaloby. Zatím se ale k soudu dostali jen 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo 5 až 10 takových žalob ročně. Sloužit mají hlavně v případech s desítkami nebo stovkami poškozených, třeba kvůli nedodanému zboží. Organizace s oprávněním k podávání hromadných žalob vysvětlují nízký počet problémy s jejich financováním. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to označil za nenaplněný potenciál.
6: Pokud byla dosud podána v průměru 1 hromadná žaloba ročně, je možné říci, že očekávání mých předchůdců se nenaplnila a potenciál hromadných žalob v české justici není ještě plně využit.
4: K přehodnocení fungování zákona je ale podle ministra Tejce příliš brzy. Tématu hromadných žalob se budeme v Ranním Plusu věnovat krátce po zprávách. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se nadále šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
7: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
8: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
9: Těžce jsem pracovala, abych něco měla. Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
8: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Spojené státy a Kanadu spojí další most. V americkém Detroitu se přes stejnojmenou řeku poprvé projedou auta do kanadského Windsoru. Most je pojmenovaný po legendárním kanadském hokejistovi Gordie Howeovi. Jeho otevření předcházely měsíce sporů mezi Washingtonem a Ottawou kvůli financování. Americkému prezidentovi vadilo, že Kanada se nebude dělit o mýtné, dokud se jí nevrátí počáteční investice. Kanada celou stavbu zafinancovala. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vedení pražské koalice se odpoledne sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu.
3: Jedním ze zatčených pracovníků byl podle informací i rozhlasu ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča. Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Primátor Svoboda napsal na sociální síti X, že na koaliční radě bude požadovat vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů, pod kterého podle primátora odbor spadá. Pražští Piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Oba v úterý zatčení zaměstnanci úřadu jsou postaveni mimo pracovní poměr. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětí komunistického útlaku. Město hledá firmu, která pro něj vytvoří pamětní desku. Pětní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, jak doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
10: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyly pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
4: A jak to vypadá v 7 hodin a 6 minut na silnicích? Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu se za sjezdem na Poděbrady na 28. kilometru srazila dodávka s nákladním autem. Projíždí se jen levým pruhem. V koloně z 35. kilometru se zdržíte více než půl hodiny. Silnice 35 je na výjezdu z Litomyšle na Hradec Králové stále neprůjezdná. Po vážné nehodě osobního auta s nákladním v obou směrech čekejte výrazné zdržení. Pozor, ve sjezdu z dálnice D5 na Pražský okruh směrem na D1 blokuje levý pruh osobní auto po nárazu do svodidel. Zdržíte se ale jen nárazově. Na pražském okruhu směrem na letiště čekejte kolonu od sjezdu na Vestec za nájezd od Barandova. Je to na 20 až 25 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 se jede v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až do omezení před letištěm. Zdržení čtvrt hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Dnes nás čeká nejchladnější a zřejmě nejdeštivější den tohoto týdne. Provázet nás bude proměnlivá oblačnost, místy občas déšť nebo přehánky. Dopoledne a zkraje odpoledne hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později odpoledne má oblačnosti i srážek ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25, na jihu Moravy až na 28 stupňů a bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Svatý stolec bude v Organizaci spojených národů poprvé zastupovat diplomat arabského původu. Jeho stálým pozorovatelem při OSN v New Yorku papež Lev XIV. Jmenoval libanonského arcibiskupa Christopha Zakiu El-Kasise. 57letý rodák z Bejrutu, právník a církevní právník, dosud působil jako apoštolský nuncius ve Spojených arabských emirátech a v Jemenu a jako apoštolský delegát pro arabský poloostrov. Má zkušenosti z diplomatických misí v řadě zemí s muslimskou většinou, včetně Indonésie a Súdánu. Připomeňme, že Svatý stolec není řádným členem OSN vzhledem ke své neutralitě a specifické povaze. Jako pozorovatel se účastní jednání, má právo mluvit, ale nehlasuje. Plnohodnotným členem je ovšem v některých specializovaných agenturách Spojených národů, například pro atomovou energii.

0: Je 15 minut po 7. hodině, pokračujeme s pozvánkami dnešního dne. Oprava šikmého kostela ve Staré Karviné je u konce. Dokončena byla nejen obnova fasády, ale především výměna střešní krytiny. Až do konce října probíhají v šikmém kostele komentované prohlídky, konkrétně vždy v pátek, v sobotu a v neděli v době od 10 do 18 hodin. Rezervace před návštěvou není nutná, informuje náš redaktor v kraji Antonín Žolnerčík.
1: Kostel svatého Petra z Alcantary zůstal stát jako poslední svědek zaniklého města. Nová pokrývka střechy se liší nejen barvou, ale i materiálem. Eternit nahradila střešní taška zvaná bobrovka. Šikmému kostelu se tak vrátila původní barevná kombinace šedobílé fasády a červené střechy, tak jak ji v minulosti vídali naši předkové.

0: Jiří Lábus šel celý život za snem být hercem. Řekl to včera v neděli na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu pořadatele přehlídky Asociace českých filmových klubů.
1: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl si moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury. Jo. A mám chalupu ve Volyni u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.

0: Dnešním koncertem v klášterním kostele na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích pokračuje série Varhaní putování po Evropě. Začátek je ve 20 hodin.
1: Cyklus koncertů má za úkol trošku oživit v tomto kostele turistický ruch v návaznosti na duchovní hodnoty a duchovní hudbu. A vzhledem k letním měsícům nás inspirovalo putování po Evropě. Máme za sebou návštěvu Anglie, čeká

kostelník Martin Kubát. Klášterní kostel obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí je nejcennější historicko-uměleckou památkou města a jednou z nejcennějších v jižních Čechách.

0: Sály v zámku v Žirovnici s unikátními freskami z 15. století ještě dnes zdobí stovky mečíků, lilií a jiřin. Na vrcholící 62. ročník výstavy Zahrada Vysočiny je přivezlo 17 tuzemských pěstitelů, přestože jim letos počasí moc nepřálo. Napřed byla zima a pak sucho. Okolo 80 odrůd vystavil v zámeckém areálu Zdeněk Šourek z Mladé Boleslavy. Pěstování květin se věnuje od 40 let, má přes 500 odrůd mečíků a jiřin více než 1300. Těm dává přednost, protože podstatně déle kvetou.
1: U jiřin je jedna výhoda, že kvete strašně dlouho. Mečík vykvete jednou. A pak už máte pole jenom zelený, prázdný, když to jiřina kvete, sice se říká, že to je podzimní, ale to už dávno neplatí, takže začne kvíst tak někdy začátkem července a do prvních mrazů vám pořád pokvete. A z toho keře máte třeba 60-70 květů. Takže proto jich mám tolik.
0: Výstavy květin pořádá v Žirovnici místní organizace Českého zahrádkářského svazu od roku 1963. Na zámku se konají od konce 80. let. Patří k největším k takovým v kraji.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den. A takovým dnem je i pondělí s datem 26. července 2026. Je 7 hodin 30 minut, vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške. Podle katolického kalendáře slavíme památku moravského arcibiskupa z přelomu 9. a 10. století svatého Gorazda, učedníka a nástupce svatého Metoděje, který zesnul právě před 1110 lety. Před 160 lety byl položen první dlouhodobě funkční telegrafní transatlantický kabel umožňující spojení mezi Anglií a Spojenými státy. Před 85 lety v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině vypuklo ozbrojené povstání proti německé okupaci. 15 let je na věčnosti britský kazatel a teolog John Robert F. W. Scott, přední postava světového evangelikálního hnutí, osobní kaplan královny Alžběty II. K svátku přejeme mužům a chlapcům, kteří nesou jméno Věroslav, což znamená pochopitelně člověk slavící víru. Dnešní počasí: proměnlivá oblačnost, od severozápadu místy déšť nebo přehánky, dopoledne a zkraje odpoledne zejména na Moravě a ve Slezsku i možnost bouřek. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 28, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Vítr bude mírný, přes den až čerstvý, severozápadní až západní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, v přehánkách a bouřkách i silnější. Večer bude vítr slábnout. Mírně stoupat bude tlak, rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer místy pouze dobré. A k čemu vás pozveme v pořadu před kostelem v 9 hodin při další návštěvě svatého Kopečku u Olomouce nahlédneme do tamního muzea. To bylo slavnostně otevřeno v roce 2021 a jeho expozice přibližují dějiny a současnost tohoto moravského poutního místa. Nechybí obrazy, monstrance, relikviáře, mešní roucha nebo expozice poutnictví. Na prohlídku muzea se vydáme společně s průvodcem Antonínem Janýškou. V hudební siestě si krátce po 12. hodině pustíme koncert číslo 1 S-dur pro klavír a orchestr z pera maďarského skladatele France Lista. Zbývající čas vyplní tóny symfonie S-dur Roberta Schumana, která je známá pod názvem Rýnská.

tvé tváře hádají, muž mrsem.

0: Vyslechli jsme duet z semaforské hry Kytice z části Vodník v podání Hany Zagorové a Michala Prokopa. Střecha plzeňské katedrály svatého Bartoloměje je v kritickém stavu. Břidlicové tašky položené před 35 lety jsou místy popraskané nebo úplně chybí. Zatékající voda poškozuje krovy. Biskupství zhání peníze na dokončení oprav. Chybí 19,5 milionu korun. Vedoucí projektového oddělení biskupství Iva Fictumová upřesnila.
1: Vzhledem k finančním prostředkům jsme nyní přistoupili k opravě střechy nad hlavní lodí. V současné době je sundaná břidlice z vrchní části, jak z jihu, tak ze severu. Na jižní straně už je i provedeno nové vednění. Na straně severní, což je strana k radnici, tak tam nyní probíhá oprava krovu.
0: Veřejná sbírka nadačního fondu Dominanty na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách je na webu Střecha katedrály. Biskup Tomáš Holub k ní píše: Katedrála svatého Bartoloměje je středem života lidí věřících v toho, který nás přesahuje, života našich předků, kteří zhmotnili projev své víry, a také nás, kteří chceme nabízet krásu a život tohoto společenství pro každého, kdo hledá základní hodnoty a smysl svého života. Děkujeme za vaši podporu a ať vás provází radost a pokoj.

Blíží se nám 45. minuta po 7. hodině a to je čas, kdy zahajujeme hudební kompas. V sobotu 22. srpna se bude v Rožhonově pod Radhoštěm konat 37. ročník festivalu Valašské folkrokování. Jedním z hostů bude polská skupina Orchestra Świętego Mikołaja a my si právě teď poslechneme tři písně v jejím podání. První se jmenuje Mamo moja.

Hraje nám polský soubor orchestra Świętego Mikołaja, který propojuje tradiční hudbu Karpat a východního Polska s autorskými aranžemi, akustickým folkem a současným hudebním cítěním. Mezi jeho charakteristické rysy patří instrumentální mistrovství, stejně jako bohaté vokální harmonie a expresivní sólový zpěv. Členové skupiny říkají, soustředujeme se na všechno, co souvisí s lidovou hudbou, zvláště pak na to, co upadlo do zapomnění a nyní by mohlo inspirovat a obohatit současnou kulturu. Členové kapely jsou v Polsku známí i jako organizátoři festivalu Mikolajky folkové a vydávají časopis zaměřený na lidovou hudbu Gadky z chatky. Ve svém instrumentáři využívá skupina nejen polské lidové nástroje, ale také švédskou nikelharpu, čínskou loutnu, niněru nebo různé druhy bubnů a perkusí. Orchestra Świętego Mikołaja vystoupí 22. srpna v Rožnově pod Radhoštěm na festivalu Valašské folkrokování společně s Vlastou Rédlem, Pavlem Šporclem a romskou skupinou Terne Čáve. My si od polské skupiny poslechneme ještě písně A ne je to ne je a Mazureček.

0: Poslouchali jsme polskou skupinu Orchestra Świętego Mikołaja, která vystoupí v sobotu 22. srpna na festivalu Vahlašské folkrokování v Rožnově pod Radhoštěm. Dnes ve 14 hodin si v dalším hudebním kompasu představíme dánskou instrumentální skupinu Basko. Zítra ráno se budeme věnovat novému albu zpěváka a hudebníka Ricarda Federiciho. Hudební kompas připravil Milan Tesař.
1: You'll hear it, yeah. Just the first occasion you get.
2: I did with my thumb. Yeah.

0: píseň ruším, ale blíží se nám zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Když může v rezortu ušetřit 50 miliard.
2: Bylo 8 hodin, tohle je Ranní Plus v pondělí s datem 27. července. Dobré ráno vám přejí Šárka Feniková
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: A tady jsou naše témata pro tuto hodinu, co Evropské unii a Spojeným státům přinesla po roce dohoda o nové podobě vzájemné celní politiky. Jak do rozhodnutí soudu s kontroverzními influencery bratry Tateovými může zasáhnout rodina Donalda Trumpa. A most, který nespojuje, ale rozděluje. Jak proběhlo otevření této nové stavby mezi Kanadou a Spojenými státy v době jejich vyostřených vztahů? Předtím vším ale ještě přichází se zprávami Monika Vrchotová. Přeji pěkné ráno. Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderů na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
5: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová. Český rozhlas.
2: Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Měly by poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
6: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost více než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několika dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Litva chce zakázat Bělorusům a Rusům skupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů, informuje o tom tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce litevská diplomacie bránit ve vstupu do země taky umělcům nebo sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Podle návrhu by měli při příjezdu do země podepsat prohlášení, ve kterém ruskou agresi odsoudí. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzin po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
8: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Podrobněji se růstu cen pohonných hmot budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už asi 3200 lidí. Nemoci od května podlehlo více než 1400 nakažených. Informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Agentura Reuters napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboli. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků i ozbrojené konflikty v Kongu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 5 let po skončení modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem končí i náhradní výsadba. Ředitelství silnice dálnic muselo vysadit nové stromy za ty, které kvůli stavebním pracím pokácelo. Zbývá mu vysoutěžit poslední lokalitu. Kácení i výsadbu musel vždy schválit krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
9: Po dobu celé modernizace D1 bylo pokáceno v řádech vyšších jednotek tisíc stromů a až na 2 nebo 3 výjimky byly vždy v povolení ke kácení určeny náhradní výsadby, a to včetně konkrétních pozemků. Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá.
2: Dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti začíná program Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Návštěvníci se můžou těšit také na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru iRozhlas.cz nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou. Na plusu teď máme informace pro řidiče na D11 z Hradce Králové do Prahy. Se za sjezdem na Poděbrady na 28. kilometru řeší nehoda. Projíždí se jen levým pruhem, v koloně z 35. kilometru se zdržíte zhruba 40 minut. Silnice 35 na výjezdu z Litomyšle na Hradec Králové zůstává po vážné nehodě dál neprůjezdná. Před Litomyšlí čekejte dlouhé kolony v obou směrech. Na D7 před Prahou pojedete v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru do omezení u letiště, je to na 15:45 a na jižní spojce v Praze směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Pankrác za Barandovský most k Lihovaru, zdržení kolem 15:45. Přejeme klidnou jízdu. Dnes se čeká proměnlivá oblačnost, místy občas déšť nebo přehánky, dopoledne a zkraje odpoledne, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ojedinělé i možnost bouřky. Bude foukat čerstvý vítr, který bude mít místy v nárazech až 55-kilometrovou rychlost. Nejvyšší teploty dnes 20 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů, na horách bude kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 11 nebo 12 minut po 8 hodině a o pondělí 27. července přinese tyto události. Pokračuje generální kapitula českých sester dominikánek. V sobotu zvolila nové vedení kongregace na příštích 6 let. Podrobnosti nabídneme za chvíli. V Plzni odstartuje druhý ročník rodinného závodu Rail Tour Refamily. Týmy sbírají body za návštěvu zajímavých míst Česka a dopravují se přitom jen po kolejích nebo pěšky. Ve vysílání po 8:30 se na závod zeptáme pořadatele. V objevování cesty při hledání životního povolání doprovodí muže od 17 do 40 let pater Radim Kuchař při duchovních cvičeních v akci VIA v olomouckém kněžském semináři. Týdenní tábor Entercamp začíná v diecézním centru života mládeže na Ktiši v Podhůří Šumavy. Zastupitelstvo ve Volarech na Prachaticku má rozhodnout o vyhlášení referenda o obchvatu města. V České Lípě se konají prohlídky baziliky všech svatých, nejvýznamnější barokní a sakrální stavby ve městě. Pelhřimov představí první část rozšířeného hřbitova. Univerzita Palackého představí plány na rekonstrukci a nové využití legendárního olomouckého úklubu jako živého centra studentské kultury. Letní filmová škola v Uherském Hradišti se dnes bude zabývat i 90 filmových ateliérů Antonína Bati ve Zlíně nebo Spojenectvím kultury a médií veřejné služby. Návštěvníky čeká i projekce filmu Ucho v letním kině, vystoupení cirku Laputika nebo cymbálové muziky Petra Mičky. Modlitební triduum před památkou blahoslavené mučednice komunismu Řeholnice Zdenky Schillingrové pořádají ode dneška milosrdné sestry svatého kříže na Slovensku v Podunajských Biskupicích.

0: To nám zpívala skupina z kanadského Quebecu Le Vent du Nord. O směřování České kongregace sester Dominikánek pro nejbližší léta rozhodují v těchto dnech delegátky její 21. generální kapituly, bilancují a sdílejí zkušenosti. Sestry Marie Kašparová a Štěpánka Šenkeříková pro Glasu v telefonickém rozhovoru popsali.
1: Naše kapitula probíhá tak, že ji svoláváme jednou za 6 let. V tomto případě se jedná o řádnou kapitulu, tedy kapitulu, na které volíme generální představenou a generální rádkyně. A tahle kapitula řeší nějaké dlouhodobější otázky, které se během těch 6 let ukážou v kongregaci, ale také naše touhy a směřování pro to následující 6 letí. Jinak je možné svolat ještě i mimořádnou kapitulu, a to ve chvíli, kdy máme třeba nějaké téma ohledně větší změny. Prodej domu, otevření nového apoštolátu a nebo nějaké zásadní personální změny.
2: A jak to prakticky probíhá teďka, tak už rok máme vyhlášené datum, kdy kapitula bude probíhat a probíhají přípravy, takže různé setkávání, sepisování a zasílání připomínek toho, co diskutujeme, o čem jednáme. Volili jsme delegátky, protože kapituly se neúčastní úplně všechny sestry, ale máme výběr sester, některé z úřadu, některé jsou navolené a jednáme.
0: Shrnuli sestry Marie Kašparová a Štěpánka Šenkeříková. Po sobotní volbě jsou členkami generální rady České kongregace sester Dominikánek a spolu s nimi sestra Vojtěcha Beránková a Michála Lokvencová. Novou generální představenou se stala sestra Bernadeta Prášková. V čele řeholního společenství střídá sestru Kristu Chládkovou.
1: Není jednoduché volit jednu sestru pro 6leté období jako generální představenou. Je to velká zodpovědnost ze strany jak sester, tak těch, které jsou zvoleny. Ty otázky pro tuhle kapitulu se týkají nejvíce společného života, co pro nás znamená, potom velikost komunit, změn života v různých velikostech komunit, potom také některé změny stanov ohledně praktických záležitostí řízení nebo ohledně toho, jakým způsobem se modlíme.
2: Řešíme také formaci, ekonomické věci, apoštolát.
1: A potom ještě věci, které nám připadnou důležité aspoň otevřít, ale neznamená to, že je musíme dovyřešit, například, co je pro nás důležité, co sestry potřebují od ostatních, co dělá řeholní život řeholním a podobně. Určitě oceníme, když se za nás lidi budou modlit.
0: Uzavřeli pro posluchače pro Glasu.

0: Na zřícenině hradu Pišolec u Víru na Žďársku dokončují odborníci zajištění téměř 10 metrů vysokého torza věže, které léta ohrožovalo návštěvníky. Vynášet do kopce potřebný materiál pomáhají i dobrovolníci. Miroslav Korbička ze Spolku na ochranu památek Bystřicka k postupu nynějších záchranných prací řekl.
1: Ta věž je teďka staticky zabezpečena. Nicméně je stále ještě v ohrožení návštěvník, který přijde na hrad, protože volné kameny, které mohou tady spadnout z té koruny, by mohly někoho zranit, takže teď se ta věž prostě z nahoře celá přezdívá pod takový škaredé slovo sarkofág, ale každý kámen se musí zvednout, prohlédnout, zvážit, jestli se dá zpátky nebo ne.
0: Na Pišolci dlouhodobě pracují archeologové. Z nálezu vyplývá, že hrad postavili Pernštejnové v první třetině 14. století. Zanikl zřejmě v první půli 15. O zříceninu se stará obec Vír, která ji před 5 lety převzala od Lesů České republiky. Zajišťování torza provádí s pomocí dotací. Zatím stálo 2 miliony korun.

Máme 8 hodin 30 minut, s vámi je na Proglasu Daniel Blaške, přeje vám krásný den i v tento den, tedy pondělí 27. července 2026, o památce svatého Gorazda. 110 roků nás dělí od narození Marcella Candii, milánského průmyslníka, který prodal firmu a stal se misionářem mezi malomocnými v amazonském pralese. Zemřel roku 1983. 15 let je na věčnosti britský kazatel a teolog John Robert V. Scott, W. Scott. A před 30 lety kajakářka Štěpánka Hilgertová získala zlato na olympijských hrách v Atlantě. K svátku přejeme všem Věroslavům. Co vám nabídneme také v odpoledních hodinách, v červenci roku 1986 se v komunistickém Maďarsku odehrálo něco nemyslitelného. Legendární britská čtveřice Queen přivezla svou stadionovou megashow na budapeštský NEP stadion. Tak jak se managementu kapely podařilo prorazit neprostupnou ideologickou zeď? Proč byl tehdejší západní zvukový a světelný park pro lidi z východu šokem z jiné galaxie? A jak vznikl film, který dodnes fascinuje svou úchvatnou kompozicí? Mistr zvuku Roman Kabelka vás v dnešním vydání hudebního cyklu Čaj do páté ve 4 hodiny odpoledne provede upraveným záznamem tohoto historického okamžiku. Nabídne nejen zasvěcený pohled do tehdejší revoluční logistiky a audiotechniky, ale připomene i hluboké emoce, s nimiž Queen do Budapešti přijeli. A v pořadu Jak se vám líbí v 19.15 představí písničkář Petr Linhardt své nové album Šénau. Podobně jako na předchozích deskách se i tentokrát inspiruje krajinou českého pohraničí, ale v několika písňových textech zavítá i do Brna. Vysvětlí, proč desku pojmenoval podle teplické čtvrti Šanov a jak to souvisí s jeho prvními setkáními s hudbou obecně a konkrétně s Beatles. Řeč bude také o skutečných příbězích, které se proměnily v písně, od španělských školeček v tichém oddílu vlaku až do přízračného výpravčího ze zaniklé výhybně v Brně Husovicích a také o stárnoucím Facebooku. Máte se tedy na co těšit.

0: V Plzni startuje za chvíli druhý ročník rodinného závodu Rail Tour Family, jehož cílem je sbírat body za návštěvu krásných nebo jinak významných míst v Česku a dopravovat se přitom pouze po kolejích nebo pěšky. V živém vysílání vítám organizátora Honzu Havelku. Dobré ráno na Proglasu.
1: Dobré ráno.
0: Rail Tour Family je rodinná varianta hlavního závodu Rail Tour, který letos proběhne už po 16. V čem spočívá?
1: Je to o tom, že jsou 3- až 5členné týmy, které taky jezdí vlakem nebo kolejovými prostředky, to znamená tramvaj, vlak, metro, po celé České republice, dobíjí různé místa, checkpointy, získávají za to body, kromě toho také můžou plnit různé bonusové úkoly, některé jsou i vtipné. No a na konci toho týdne tak vlastně zvítězí ten tým, který získá nejvíc bodů.
0: No a jak kdy vznikla ta varianta rodina, ta Rail Tour Family? A jaký je rozdíl, pokud tedy bychom to porovnali?
1: No, nám se dělo to, že vlastně lidi, kteří chodívali ten hlavní závod Rail Tour, tak postupně už začínali mít děti a postupně už úplně pro ně nebylo reálné, aby se mohli účastnit. A tak jsme asi několik, 2-3 roky zpátky přemýšleli, jestli by nemohla vzniknout nějaká rodinná varianta, tak jsme si jednou sedli, udělali jsme si takovou plánovací víkendovku a prošli jsme si pravidla, jestli by se to nějak dalo upravit, aby to bylo prostě uskutečnitelné i pro rodiny s dětma. A nakonec jsme si řekli, že by to šlo, takže vlastně loni byl první ročník Rail Tour Family a letos už to teda bude podruhé. Takže asi 2 roky zpátky vznikla ta myšlenka, nebo už se začala prostě realizovat. No a ty rozdíly, jsou tam takový 3 hlavní rozdíly. To první, že Rail Tour Family není po celé České republice, ale je to jenom ve vybraných krajích, protože jednak je to tady i o den zkrácenější, není to 5denní, ale 4denní a říkali jsme si, že nechceme děti úplně tahat po celé republice, že by to úplně nebylo ono. Takže jsme republiku rozdělili na 3 části. Loni to bylo na Moravě, letos je to západ Čech, příští rok to byl takový ten střední pás, když bychom se podívali na tu mapu Česka. Takže to je jeden rozdíl. Druhý rozdíl, jaký zásadní, že se nehraje v noci. Je daná denní závodní doba, letos konkrétně od 8 ráno do 8 večer, během které můžou týmy dobývat checkpointy, plnit bonusové úkoly. Cestovat můžou i mimo tu dobu, ale to, co je podmínka, že během jakoby té noci, tak během těch 12 hodin, tak 108 hodin musí strávit na jednom místě a ideálně teda se vyspat. Takže to je druhý rozdíl. A ten třetí, že vzdálenosti k checkpointu nejsou tak velký. Na hlavním závodě tam jsou třeba až 8-kilometrové, tady máme vlastně nejvíce 3-kilometrové vzdálenosti. Takže to jsou ty hlavní rozdíly.
0: Jak vypadá ten letošní ročník? Kolik týmů je na startu a jaká místa v Česku budou moct navštívit?
1: Takže na startu je letos 12 týmů, celkem 53 účastníků, závodníků i navigátorů. No a letos se teda závod odehraje v 5 krajích. Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a západní část Středočeského kraje. Celkem tam je se včera vylosovalo 76 míst, takže v těch 5 krajích těch 176 míst je možné navštívit a vlastně ještě v průběhu se budou dolosovávat. Každý večer v každém kraji ještě přibude jedno nové místo.
0: A jaká je teď v Plzni aktuální atmosféra?
1: Co jsem se tak díval po tvářích, tak zatím všude panuje úsměv, takže atmosféra je zatím dobrá. My teďka ještě udělám si společnou fotku všech týmů, a potom vlastně v 9 hodin už tu máme člověka, který bude startovat, takže to pískne a pak se tuším všichni asi nějak rozběhneme na první tramvaj na nádraží v Plzni a pak už se rozjedeme na různé směry.
0: To byl Honza Havelka, pořadatel závodu Rail Tour a Rail Tour Family. Děkujeme za rozhovor, přejeme mnoho šťastných kilometrů, málo zpoždění a krásné zážitky.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

kde se to ocitla, v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utrati. Zobáček pluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky. A máma s tátou se za tebe lekají.

právě teď jenom pár hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: Boj proti obchodování s lidmi, pomoc lidem v oblastech ozbrojených konfliktů i podporu komunit postižených klimatickou změnou berou za své řeholnice po celém světě. Jak jsme informovali, zástupkyně Mezinárodní unie generálních představených mluvili před pár dny o svých zkušenostech s britskou královnou Kamilou v oficiálním londýnském sídle panovnického páru Clarence House. V události se teď vracíme podrobněji.
1: Setkání se uskutečnilo necelý rok po předchozím setkání během státní návštěvy krále Karla III. A královny Kamily ve Vatikánu. Informoval o tom portál Vatican News. Výkonná sekretářka Mezinárodní unie generálních představených sestra Roxane Charesová připomněla rozhovory se sestrami působícími na Ukrajině, v Libanonu a v Demokratické republice Kongo. Mnohé z nich navzdory pokračujícímu násilí zůstávají se svými komunitami. Podělila jsem se také o zkušenost jedné sestry, kterou se mnou sdílela, o bombardování škol. Vyprávěla mi, že se snažila být s dětmi, odváděla je vystrašené do sklepa a předčítala jim úryvky z písma, aby slyšeli jiný hlas než zvuk dopadajících bomb. Řeholnice s královnou hovořili také o propojení klimatické změny, nucené migrace a obchodování s lidmi. Ghanská řeholnice z kongregace misijních sester Naší paní z Afriky, Mamalifar Porekuová, popsala, že zhoršující se stav životního prostředí prohlubuje chudobu nejzranitelnějších rodin. Klimatická změna je skutečnost, není to žádný příběh. Lidé jsou nuceni migrovat. Během migrace se stávají oběťmi obchodování s lidmi a když se jimi stanou, končí v otroctví, vzniká začarovaný kruh. Nejvyšší cenu za tento vývoj platí ženy, dívky a mladí lidé. Řeholnice proto v řadě zemí podporují udržitelné zemědělství, environmentální vzdělávání i projekty, které ženám pomáhají získat ekonomickou soběstačnost a dětem umožňují zůstat ve škole. Podle sestry Porekuové právě takové iniciativy pomáhají začarovaný kruh přerušit. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.

dneska je ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

0: Končí ranní mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Právě tento chrám jsme v minulých dvou dílech pořadu před kostelem podrobně prozkoumali. Dnes jsem se opět s reportážním mikrofonem vypravila na toto poutní místo. Setkám se s průvodcem Antonínem Janýškou a společně se podíváme do svatokopeckého muzea. Kde se teďka nacházíme?
1: Nacházíme se v takovém prostoru, který se poměrně těžko charakterizuje. V dnešní terminologii se mu říká svatokopecké muzeum. Ale je třeba přitom vycházet z toho, čemu ten prostor sloužil dřív. Dřív to byla vlastně spojovací chodba mezi prostory baziliky a klášterem, který tady byl. A v tomto místě, kde je muzeum, tak byla ta spojovací chodba o něco rozšířena, protože tam v tom rozšíření byly umístěny svaté schody. O těch si taky povíme. A aby toho nebylo málo, tak my jsme teďka v přízemí a pak tady máme ještě horní patro a to horní patro je zase propojená bazilika s prostory tady toho bývalého kláštera. Svatokopecké muzeum, to je potřeba trošičku upřesnit, protože mnoho lidí si představuje muzeum jako místo zaprášených artefaktů bez života, kde se zaplatí vstupný a děti tam nechtějí chodit. Ale naše svatokopecké muzeum je odrazem duchovní a historické části života naší v naší bazilice. Já jsem jako mladý chlapec měl socialistický školy a naše soudružka učitelka říkala, Tondo, ty až budeš mít rozum, tak to už budou z kostelů muzea a bude se tam věnovat jenom umělecké činnosti a koncertu. Pravda je ta, že soudružka učitelka je dávno po smrti, z kostelů muzea nejsou a tohleto muzeum nedokumentuje historii jenom, ale dokumentuje ten život, který tady probíhal a neustále probíhá. Takže to je ten podstatný rozdíl v chápání muzea v běžném civilním životě a tady v chápání muzea našeho svatokopeckého jako odraz života, stovek let života farnosti. Takže když to vezmeme postupně, tak začneme vlastně tím, o čem jsme už hovořili v minulosti. Centrum té první naší expozice, té první vitríny, kde jsou umístěny různé historické artefakty, tak centrum je přesný sádrový model milostného obrazu Panny Marie ze svatého kopečka. Panna Maria je vyvedena v krásných plastických tvarech. Podstatné je říct to, že to není milostný obraz namalovaný na plátně, ale je to kamenná deska velikosti zhruba 20x40 cm. A ten materiál, ze kterého je ten kámen, tomu se říká opuka. Velice tvrdý a křehký kámen. Když se podíváte na tu postavu, tak je s podivem, že někdo dokázal vytvořit tak do detailu propracovanou postavu Matky Boží, včetně vln ve vlasech a záhybu roucha. Do dnešního dne to není nikomu jasné, jak ta plastika vznikla, protože kdyby to dělal obyčejný sochař, tak kdyby vzal kladívko a dlátko, tak ta opuka praskne, rozbije se. A tak je to vlastně první tajemství toho poutního místa, které tady vzniklo. Ten obraz, takzvaný milostný obraz, se tady objevil rok před vysvěcením té první kaple, která tady byla. To znamená, že se objevil v roce 1632. A od toho data objevení toho obrazu se datuje historie obrovského rozvoje poutního místa, protože to objevení obrazu bylo naprosto mimořádné, zvláštní a nikdo si ho nedokázal vysvětlit, takže k Panně Marii svatokopecké se obracejí se svými prosbami lidé všech generací, muži i ženy. A víte, jak to bývá? Muži prosí o krásné manželky a ženy prosí o bohaté muže a my starší prosíme o trošku zdraví. A tak ta Panna Maria svatokopecká nás vždycky vyslyší A první zázrak na přímluvu té Matky Boží tady ze Svaté hory, jak se tady kdysi říkávalo, se stal v den svěcení té první kaple v roce 1633 a sice zázračně se uzdravil od narození slepý mladík, syn jednoho z měšťanů z Olomouce, jmenoval se Bory. A v den svěcení toho obrazu prohlédl, takže to byl ten první zázrak a od té doby se jich stalo několik stovek, je to všechno zdokumentováno, nebudem tady o tom hovořit tak podrobně, ale výsledkem té rozšiřující se slávy byla skutečnost, že sem přicházelo do té první kaple čím dál více poutníků, nosili dary a kaple byla za chvilku krásná, bohatá, vyzdobená, plná vzácných předmětů, což neuniklo švédským vojákům, kteří tu kapli přepadli, zničili, vypálili, milostný obraz se ztratil. A tak ten náš zakladatel, o kterém jsme už hovořili, pan Andrýsek, tady je na té první grafice, pan Andrýsek, který tady je spící a který usnul a zjevila se mu pana Maria a říká mu: Andrýsek, ty slíbil, že postavíš kapli a nepostavil jsi. Takže ten pan Andrýsek je na té první grafice, tak díky tomuto člověku tady vlastně vznikla ta první kaple, která byla postavena v letech 1629 a 1633. A máme ji tady na té druhé grafice, v té spodní části. A v té horní části vidíme rok 1632, kdy se tady objevil ten milostný obraz. A poustevník Fikar, který to tady hlídal, padl tváří v úctě na kolena a klaněl se tomu obrazu, který se tady objevil jen tak zčista jasna. A poutníku přibývalo a přibývalo, až v roce 1667 přešla kaple do vlastnictví řádu premonstrátů z kláštera Hradisko a pan opat tehdejší, který se jmenoval Sedlecius, on se jmenoval Sedlecký, ale protože to byl vysoký církevní hodnostář, tak mu to polatinštili, to jméno, takže Sedlecius rozhodl, že tady bude kostel, nikoli v kaple. 1668 zbourali kapli, 1669 položili základní kámen a 1679 bylo hotovo. A to máme na té třetí grafice, která je tady. Vidíte tu monumentální hlavní loď, která má délku 55 metrů. Vidíte tady náznak taky kopule, která má výšku až do vrcholku té kopule výšku 30 metrů. A dole v dolní části té grafiky vidíte, jak ta bazilika první vypadala, když ji postavili. To ještě neměla ta boční křídla. A ty věže hlavní, ty byly tehdy vysoké skoro 60 metrů. Ty dnešní věže jsou jenom 45. Ale zobrazení toho původního stavu, když byl kostel postaven v těch letech 1669 až 1679, je tady na té třetí grafice. Důležité je připomenout to, že během těch 10 let byla postavena jenom to hlavní loď a ta křídla byla dostavěna později. Nejprve to jižní křídlo, kterému se říkalo probožské, a potom to severní křídlo, kterému se říkalo kaplanské. A říká se, že v době největší slávy baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku tam bydlelo až 12 kaplanů. A všichni měli co dělat a všichni se tady úspěšně zapojili do duchovního rozvoje toho poutního místa. Takže to máme obsah té první vitriny. A když tady vidíme ještě ty dvě sochy, tak já to trošku odlehčím. Na první pohled poznáte, že to je svatý Petr a svatý Pavel. A jsou to sochy, které se zachovaly z té původní kazatelny v tom původním kostele. Ona, ta kazatelna, byla zhruba v tom místě, kde je kazatelna dnes, ale byla níž. A nad tou kazatelnou byla taková špičatá střecha, která sahala až do klenby. A na té špičaté střeše bylo umístěno 32 postav svědců různé velikosti. A tady ten svatý Petr a svatý Pavel se nám zachovali a vidíte, že to jsou sochy naprosto detailně provedené, vypracované. A jsme rádi, že se skutečně zachovali. Když se vrátíme k tomu milostnému obrazu, jak jsem říkal, je centrum té první vitriny, tak si všimneme, že tady je Panna Maria na té kamenné desce, prostovlasá. Když se podíváme naproti do vitríny, tak tady vidíme zvětšený model toho milostného obrazu a tady vidíme, že Panna Maria má korunku zlatou a Ježíšek má taky zlatou korunku. A ta korunovace toho milostného obrazu proběhla slavnostně v roce 1732, když se slavilo z té výročí objevení toho milostného obrazu, tak tehdy jsme byli už tak světoznámé poutní místo, že tehdejší papež Kliment XII. Věnoval tomu milostnému obrazu ty zlaté korunky, které tady vidíte na tom zvětšeném modelu. Víte, zlato je takový zvláštní kov, on se často ztrácí, takže ty korunky, které tam jsou dnes, už nejsou původní, jsou to věrné kopie a pochází z roku 1924. Ale tím není snížena jejich důležitost a vážnost. A ta korunovace proběhla velice slavnostně a bylo to, jak říkám, v roce 1732, když se slavilo z té výročí objevení milostného obrazu. A to už věděli o svatém kopečku v Římě. Čili to je obrovské vyznamenání, že? A navíc potom ještě o pár let později, v roce 1749, nám byl poprvé udělen titul Bazilika minor, bazilika menší. Tady v té vitrině vidíte dole kopii, faksimilie, listiny papeže Benedikta 14., který nám ten titul udělil. Zkráceně hovorově řečeno, bazilika minor je vlastně taková pobočka jediné baziliky major, která je v Římě, a milosti, které získáte v bazilice minor se svou velikostí, rovnají těm milostem, které můžete získat Santa Maria Maggiore v Římě. Takže to je to nejvyšší vyznamenání kostela, které tady může získat. A tady vidíte na těch grafikách, které jsou na pozadí, vidíte zaprvé interiér baziliky v té historické podobě, když byl 100 let starý. A ten milostný obraz, jehož model tady je, tak je umístěný nad svatostánkem na hlavním oltáři. Na druhém obraze, na druhé grafice vidíte podobu svatého kopečka v době, kdy se slavilo to z té výročí objevení milostného obrazu. A tehdy vlastně bazilika poprvé prohlédla tak, že byla vidět i z okolí. Protože tady bazilika byla postavena v hlubokém lese, kolem stály všude vysoké stromy, a teprve, když se slavilo to z té výročí, tak se tady udělaly poprvé velké úpravy terénní a odlesnění a byl vytvořen tehdy průsek tou současnou svatokopeckou alejí. Ta tehdy neexistovala. Takže od toho roku 1732 byla teprve ta bazilika vidět ze spoda. Když se díváte pod kopcem nahoru, tak potom už byla ta bazilika vidět. Předtím byla schovaná v lese. No a na třetí grafice máte tu Pannu Marii svatokopeckou, která má výrazné ty zlaté korunky. A ještě bych se vrátil k tomu jablku, které Panna Maria drží v levé ruce. A je to symbol skutečnosti, že Ježíš se narodil z Marie, a narodil se jenom proto, aby přinesl odpuštění hříchu a spásu všem lidem. A to jablko, které Maria drží v levé ruce, to je symbol toho prvního hříchu, který se tady stal. Takže to máme tuto grafiku, abychom si to dokázali představit, jak to tady probíhalo v té historii. A můžeme popojít kousek dál. A máme před sebou výstavu předmětů, které jsou umístěny ve vitríně číslo 3. Když říkám ve vitríně, tak je to prosklený, prosvětlený, prosvícený prostor, ve kterém jsou umístěny jednotlivé předměty a na pozadí jsou grafiky těch partií, které sem patří. Takže tady máme na pozadí krásnou grafiku kláštera Hradisko, kde sídlili premonstráti, kteří založili poutní místo svatý kopeček vlastně. Ona to klášter Hradisko, tady vidíte nádherná budova s bohatou figurální výzdobou a ten klášter Hradisko potkal smutný osud velké většiny klášterů tady v českých zemích, protože císař Josef II. V roce 1784 zrušil premonstráty a zrušil ten klášter. A z toho kláštera se stal vojenský sklad a později vojenská nemocnice. A ta vojenská nemocnice je tam do dneška. A podle těch zákonů restitučních z roku 1990 nemohl být ten majetek navrácen řádu premonstrátů, protože to slouží armádě. Takže klášter Hradisko s nádhernou výzdobou. Co je ale pozitivní skutečnost, takže okolí jednak vnější vzhled se opravuje. Vidíte tu hlavní věž, která v době totality spadla, nikdo s tím nic nedělal. Ta byla obnovená hned v roce 1990. Dneska probíhá další velká rekonstrukce budovy kláštera Hradisko. A navíc probíhá velká rekonstrukce těch nádherných klášterních zahrad, které tam máte na té druhé grafice. A když dneska jdete na Hradisko, tak po pravé straně toho, než přijdete k budově Hradiska, tak po pravé straně jsou už dnes opravené klášterní okrasné reprezentační zahrady. To byl prostor úžasný. V době totality to bylo používáno jako místo skládky stavebního materiálu a odpadu a podobně. Obrovský investice to stálo, ale je faktem to, že ta nádhera se tady objevuje znova. A jak vidíte na té grafice, vstup do těch klášterních zahrad byl taky označen nebo probíhal přes krásnou budovu, která bude taky rekonstruována a upravena. No a v té druhé vitríně, kterou tady, respektive třetí vitríně, kterou tady máme, máme zase dvě zvláštní postavy. Malí děti, když sem přijdou, tak říkají, to jsou přece dva Mikuláši. Oni tak skutečně vypadají, ale podstatný rozdíl spočívá v tom, že mezi nimi je rozdíl 800 let. Ten modrý, to je svatý Augustin, a ten červený, to je svatý Norbert. Zatímco svatý Augustin je autorem té moderní teologie, říká se mu také učitel církve, tak svatý Norbert žil ve 12. století, byl to Němec a je zakladatelem řádu premonstrátu. Svatýho Augustina poznáte vždycky podle toho, že má v levé ruce ohnivé srdce, hořící srdce, jako odraz své povahy, své osobnosti, ohnivý, nadšený, důsledný, bojovný, takže to je svatý Augustin. Zatímco svatý Norbert, ten červený, kdyby tady byly děti, tak jim řeknu, tak si představte, že má ten svatý Norbert v pravé ruce monstranci a v levé ruce biskupskou berlu. Tady na té staré soše se tady ty atributy nezachovaly, protože to je skutečně historická památka. A svatý Norbert, když se podíváte, stojí za krkem nějaké podivné postavičce. On se teda nikdy nepral, ale ta postavička, to je postava kazatele takového zvláštního hedonistického křesťanského pojetí života, jako člověk, jako pán tvorstva si může dovolit naprosto všechno a byl stvořen Bohem k jeho obrazu, tak proto je pánem všeho a může si dovolit cokoliv chce. Takže jak vidíte, má v ruce číši a víno vylévá ven, zatímco svatý Norbert byl vyznavačem toho, že Bůh stvořil lid ke svému obrazu, to znamená k dokonalosti. Čili žádné hedonistické pojetí života, ale dokonalost a přibližování se k Bohu.

Vidíte krásně ten kříž, který je v bazilice pod sochou svatého Marka apoštola. Když to vezmu z většího pohledu, tak je to vlastně pod kopulí. A ten kříž, ten pochází ze 14. století, čili je více než o 200 let starší než bazilika samotná. A dostal se tam tak, že když v roce 1784 císař Josef II. Zrušil klášter Hradisko, tak tehdejší opat, myslím, se jmenoval Václavík, přišel s několika řádovými spolubratry na svatý kopeček. Ubytovali se tady, působili tady a ten kříž, který byl na Hradisku, přinesli sebou a od té doby, od toho roku 1784 je tady v bazilice Navštívení Panny Marie. Chlubíme se tím, že je starší než bazilika samotná, má obrovskou historickou, pochopitelně napřed duchovní a potom tu historickou hodnotu. A podíváte-li se vedle, tak vidíte poměrně tragický pohled na to, jak bazilika vypadala po druhé světové válce. Ona totiž, když kolem svatého kopečku táhla armáda osvoboditelka, tak vojáčci namířili kanóny na baziliku a baziliku rozstříleli dělostřeleckou palbou. A bazilika začala hořet tehdy, ale k tomuto datu, bylo to v noci ze 6. na 7. května 1945, ale k tomuto datu se váže taky datum asi největšího zázraku minulého století, když v té jasné květnové noci ze 6. na 7. května 1945 se spustila obrovská průtrž mračen z jasné oblohy a ten požár byl uhašen přirozenou cestou. Nakonec nemohlo to být jinak, protože hasební technika neměla tehdy takovou dokonalost, aby takový požár zvládla. Nicméně škody byly obrovské. Naštěstí tady byl tehdy farářem páter Julius Půda, který tady už působil někdy od poloviny 30. let minulého století. A byl to nesmírně moudrý člověk, společensky uznávaný, organizačně zdatný a zbožný. A představte si, že on stačil v těch chudých poválečných letech během 4 let zhromáždit finanční prostředky, materiál, pracovní síly a v roce 1949 se tady sloužily první poválečné bohoslužby. Za 4 roky. Když to takhle pro srovnání porovnáme například s tím, jak se opravuje bazilika dnes, tak jenom interiér se dělal 10 let. Ale faktem je to, že tehdy se tak úplně nehledělo na ty detaily a šlo především o to, aby ta bazilika zase mohla sloužit svému posvátnému účelu. No, vrátím se k tomu páteru Juliu Půdovi, protože ten jeho život stojí za to. Takže za 4 roky stačil udělat tak obrovskou věc, za což si mu vládnoucí komunistická třída odměnila tím, že ho spolu s několika spolubratry zavřeli a on umřel potom, myslím, v roce 1955 v internaci v Želivě. A od té doby se tady střídali kněží jak na běžícím páse, a protože díky tomu, že páter Půda spravil tu baziliku, tak už z ní nemohli udělat skladiště nebo něco podobného. Ale chtěli změnit ten charakter poutního místa na něco úplně jiného. Takže jestli to byla zhoda okolností nebo úmysl, těžko dnes říct, ale aby změnili charakter poutního místa, tak z něho udělali místo turistické. Takže v těch krásných premonstrátských lesích, který komunisti zebrali, tak tam vybudovali zoologickou zahradu a musíme říct, že ta zoologická zahrada patří mezi nejpěknější v republice. Nicméně fakt je ten, že ty lesy byly premonstrátské a dneska, když řeknete na veřejnosti svatý kopeček, tak každý říká, je, tam je ta zoologická zahrada. Ale že tady je podstatné je to, že tady je bazilika a k té bazilice se váže celá historie tohoto místa, kterému se původně říkalo na Svaté hoře. Svatý kopeček získalo ten název až v době josefinských reform. Tak díky tomu je skutečně ten význam baziliky ve veřejné mínění poněkud potlačen. Ale musím říct, že od toho roku 1990,
Když se premonstráti vrátili ke svému majetku a začali taky spravovat to poutní místo svatý Kopeček, se ta postavení

0: Baziliky ve společenském vědomí zase posunulo o značný kus dál a máme z toho radost. A nespravuje už nás premonstrátská kanonie z kláštera Hradisko, protože ten je zrušený, nebyl nikdy obnovený, ale spravují nás premonstráti z kanonie strahovské. Takže máme tady dnes tři kněze a to jsou strahovští premonstráti. A jsme rádi, že je tady máme. No a když se podíváme dál v té naší vitrínce, tak ty tragické fotografie zničené baziliky přeskočíme a podíváme se na tu baziliku, jak vypadala, když ji páter Půda spravil. Vidíte tady ty úpravy pozemkové, ještě nebyly dokončeny, ale ten pohled na baziliku, jak dnes vypadá, je opravdu naprosto úžasný. Na tom obraze, který tady je, tak vidíte nejprve nahoře postavu Matky Boží Panny Marie, už s těmi zlatými korunkami a s tím jablkem v levé ruce. A pod ní je bazilika. Bazilika je té Panně Marii zasvěcená. A to se odrazí taky na tom, že na průčelí, nahoře, ve střední části, mezi dvěma věžemi, je veliká socha Panny Marie Matky Boží. A když jdete kousek níž, tak pod ní máte větší sochu, což je svatý Štěpán. To byl patron kláštera Hradisko a proto je svatý kopeček vybudovali premonstráti z Hradiska, tak tady má svatý Štěpán taky čestné místo. Po levé ruce, po naší levé ruce, vlastně z pohledu průčelí, tak po pravé ruce Štěpána je socha svatého Augustina zase. Tam je naprosto zřetelně to ohnivé srdce vidět. Na druhé straně je socha svatého Norberta. A na křídlech máte takový zvláštní počet svatých, 14. Je pravda to, že 12 svatých je možné zdůvodnit, protože to je 12 apoštolů, na každé straně 6. A potom na té severní straně máme navíc svatého jménem svatý Sebastián, a na jižní straně máme svatého jménem svatý Roch, což jsou ochránci proti moru. A proto je tady na přelomu 17. a 18. století mor párkrát řádil, tak ti ochránci proti moru dostali takový výsadní právo, že mohou stát hned vedle apoštolů a jsou vidět ze širokého okolí, z rozsáhlého kraje, a to je přece nějaká čest. Že? Takže to máme popsáno, to průčelí. Pro představu, jak je to velikánský komplex, řekneme, každé křídlo má délku 36 metrů a průčelí je široké 25 metrů, takže 97 metrů. To je úctyhodná stavba, která kdyby se stavila dnes, tak by to trvalo já nevím jak dlouho. Pravda je, že tu hlavní loď, to znamená to, co je za tím portálem, tak to postavili za 10 let. Jižní křídlo bylo postaveno za dalších několik let, to bylo otevřeno v roce 1684 a to severní křídlo bylo postaveno později. No a můžeme přejít k další části podstatné tady této budovy a to jsou svaté schody. Možná posluchači vědí, co svaté schody, symbolika svatých schodů říká. Nicméně já to zopakuji. Těch svatých schodů je 28. Jsou to schody, které byly původně v Jeruzalémě a na konci, na vrcholu toho schodiště byl trůn Pontského Piláta. A Krista, když dohnali, předvedli před Pontského Piláta, tak hnali po tom schodišti zmučeného, stýraného před toho Pontského Piláta. Ty schody byly mramorové, jak říkám, 28 jich bylo. Někdy ve 4. století je jedna z císařoven, Konstancie se myslím jmenovala, přemístila do Říma. A to, co vidíme před sebou, to je napodobenina, kopie, je provedena z dubového dřeva. Je to původní podoba těch svatých schodů, které tady byly vytvořeny v originále. A používají se svaté schody jako modlitební. A nahoře proto nemáme Piláta, ale máme tam pietu. Vidíme tam Matku Boží, držící na klině umučeného Ježíše a nad nimi stojí svatý apoštol Jan. Ty schody se používají jako modlitební. Na každém schodě se pomodlíte Otčenáš, zdráva z Maria a sláva Otci a po kolenou v stupínek dál. Takže já věřím tomu, že kdo se pomodlí tímto způsobem všech 28 schodů, tak už je skoro svatý. No a abychom tady tu modlitební část měli oddělenou od té pochůzné části, tak vidíte, že schody jsou rozděleny na tři části. Ty krajní části jsou pochůzné, tam se chodí, a ta střední část, širší, je modlitební. Oni už sem lidé moc často se nechodí modlit, ale například minulý týden jsem přijel nějaký zájezd a vytrvale skutečně asi 30 lidí se tady modlilo svaté schody a bylo to úctyhodné podívání na ně. Říkal jsem, že nahoře máme pietu, kde se ještě dostaneme, a my jsme předtím hovořili o Ponském Pilátovi, že ty svaté schody vedly k Ponskému Pilátovi. Abychom od tuhle postavu biblickou nepřišli, tak se obrátíme na druhou stranu. A máme před sebou obraz pana Handkeho. Kristus předveden před Piláta. Kristus, dominantní postava, která je uprostřed. Já musím posluchače trošku možná zklamat, protože Kristus takhle určitě nevypadal, jeho spodobnil pan Handke. Protože on tady vypadá skoro jako kulturista, a to on určitě nebyl, protože měl za sebou 3 roky asketického života a 2 těžké výslechy, jeden u velkněze Anáše a druhý u Kajfáše. Ale Handke ho namaloval tak dominantního určitě, protože chtěl zdůraznit velikost osobnosti Krista. V dějinách, mezi lidmi, ve všem, kdekoliv byl a jakkoliv učil a působil. Tak proto je Kristus vždycky dominantní. Hlavní představitel toho, co tady máme, žijeme v tom západním prostoru, to znamená křesťanství. No a ten Pilát, to je ta postavička, která je po levé straně. Vidíte člověka, který má pohled poněkud úkosem, a pro představu byl to římský úředník, který bychom dnes řekli, do své funkce se dostal jmenováním a musel sloužit svému pánu velmi poctivě a důsledně, aby v té funkci vždycky zůstal. A když Krista pohnali před Piláta, tak Pilát věděl, že Kristus nic neudělal zlého. Ale protože ostatní přítomní velikněží farizeové řvali ukřižuj, ukřižuj ho, proč by ho ukřižoval? No protože se prohlašoval za krále. A jestliže Krista nepotrestáš, tak nejsi přítel císařův. No tak Pilát, i když věděl, že Kristus nic zlého neprovedl, tak ho nechal odsoudit k smrti. A dneska v dnešní řeči bychom řekli, byl to politik, který pro svou funkci udělal všechno. Takže to je ten Pilát. To nebyl vůbec mocný člověk, byl to obyčejný úředníček, který pro své korýtko obětoval i své svědomí a všechno ostatní. No a na druhé straně vedle Krista máme toho vojáčka. To je taková bezvýznamná postavička, ten prostě akorát toho Krista před toho Piláta přivedl. Ten plnil pouze rozkazy. Podél svatých schodů máme další čtyři obrazy pana Handkeho. Když to vezmeme postupně, tak musíme vidět, poznat a chápat, že to jsou 4 obrazy, které znázorňují příhody se života Krista po jeho zmrtvých stání. Čili nad našimi hlavami vidíme obraz, když Kristus vstal z mrtvých, kámen se odvalil, vojáci, kteří byli před tou jeskyní, kde byl Kristus pohřben, tak ti hrůzou padli na tvář, protože když si představíte sami, že z ničeho nic se odvalí kámen a z toho hrobu vyjde živý neboštík, tak každý z nás by asi dostal strach. Takže i když to byli tvrdí Římané, tak hrůzou padli a nedokázali si to vysvětlit. A Kristus vyšel z hrobu a šel a prvního člověka, kterého potkal, tak to byla žena a byla to svatá Maří Magdalena. To je na tom druhém obraze pana Handkeho tady po levé straně. Třetí obraz pana Handkeho znázorňuje takzvané emauské učedníky. Jestli tu příhodu znáte, učeníci po smrti Krista se rozutekli. Utíkali, měli hrůzu z toho, že taky pochytají, taky umučí. A tři z nich utíkali a doufali, že se schovají ve městě, které se jmenovalo Emauzi. A po cestě do Emaus je došel nějaký neznámý poutník a oni se mu svěřili s tím, že jim popravili mistra a oni teď mají strach a jdou se schovat do Emaus. Tak přišli do Emaus a dnes bychom řekli, stavili se na večeři a Kristus lámal chleba a žehnal víno a v tom ho ti učedníci prchající poznali. Petr, Jakub, Jan to byli. Máme je tam zobrazené, Jana poznáte vždycky podle toho, že to je jediný holobrádek, protože byl nejmladší. Takže emauští učedníci, Kristus se jim nechal poznat a zase zmizel.
1: Po svatých schodech do druhého patra svatokopeckého muzea se s průvodcem Antonínem Janíškou vydáme v příštím díle pořadu Před kostelem. Dozvíme se více o vystavených monstrancích, představíme si liturgické oděvy i expozici poutnictví. Proto nás, milí posluchači, nezapomeňte naladit ani příští týden. Ze svatého kopečku se prozatím loučí Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Blíží se 10. hodina, zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Ve Francii se schází krizový štáb kvůli obřím požárům. Benzin i nafta v uplynulém týdnu průměrně zdražily. Klidné dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
3: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se nadále šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
4: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
5: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
6: Těžce jsem pracovala, abych něco měla. Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
5: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Dnes je to týden, co se čerpací stanice už nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzinu v průměru o korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
7: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
1: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. Spojené státy a Kanadu spojí další most. V americkém Detroitu se přes stejnojmenou řeku poprvé projedou auta do kanadského Windsoru. Most je pojmenovaný po legendárním kanadském hokejistovi Gordie Howeovi. Jeho otevření předcházely měsíce sporů mezi Washingtonem a Ottawou kvůli financování. Americkému prezidentovi vadilo, že Kanada se nebude dělit o mýtné, dokud se jí nevrátí počáteční investice. Kanada celou stavbu zafinancovala. Vedení pražské koalice se odpoledne sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli 2 pracovníky magistrátu.
8: Jedním ze zatčených pracovníků byl podle informací i rozhlasu ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča. Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Primátor Svoboda napsal na sociální síti X, že na koaliční radě bude požadovat vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů, pod kterého podle primátora odbor spadá. Pražští Piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Oba v úterý zatčení zaměstnanci úřadu jsou postaveni mimo pracovní poměr. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Teď míříme na silnice na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu. Se za sjezdem na Lysou nad Labem na 16,5 kilometru srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona z 21. kilometru je na 25 minut. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu je omezení za sjezdem na Litoměřice. Ze 41. kilometru se jede pouze jedním pruhem až na 18. Kolona začíná na 43. kilometru. Pomalu se jede až na konec omezení. Celkové zdržení až 45 minut. Na Pražském okruhu popojíždí kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na D1 je kolona z 2. kilometru dálnice D5. Směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Jesenici. Zdržení v obou směrech až půl hodiny. A kolona popojíždí před omezením ve Kbelské směrem od Černého mostu. Pomalu se jede v celé Novopatské. Auta se zastavují už na okruhu před sjezdem na Běchovice. Celkové zdržení více než půl hodiny. Dobře, dojeďte. Pondělí přineslo proměnlivou oblačnost. Místy může občas pršet na Moravě a ve Slezsku odpoledne nebo dopoledne a brzy po obědě hrozí ještě i bouřky a teploty dnes 20 až 25 na jihu Moravy až 28. A teď už Vinohradská 12.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
0: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhům pracovníků našeho rádia, jak současných, tak i těch bývalých. Dnes bude o své cestě k Bohu vyprávět Kuba Lofítek a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
8: Zdravím všechny posluchače Rádia 7, jmenuji se Kuba Lofítek. Vybavuji si, jako by to bylo dnes, jak sedíme s budoucími spolužáky na adaptačním pobytu 4letého gymnázia a máme úvodní seznamovací aktivitu. Sedíme v kruhu a abychom si lépe zapamatovali naše jména. Každý má říct své jméno a k tomu připojit nějakou věc, zálibu nebo něco, co nás charakterizuje a zároveň začíná na stejné písmeno jako naše jméno. Chvíli přemýšlím a pak mě napadne Kuba Křesťan. Docela rychle se mi zvýšil tep a orosilo čelo. No a když na mě přišla řada, zbaběle jsem použil záložní variantu odvislou od hry, kterou jsme přes léto praktikovali na zahradě. Řekl jsem Kuba Kroket. Vrátím se o pár let dozadu. Jsem na letním dětském táboře a čeká nás stezka odvahy. Jedna z mých nejméně oblíbených táborových disciplín. Vlastně ani nevím, kde se v mém životě vzal strach ze tmy, ale určitě jsem ho pěstoval už od dětství. Nevím přesně, zda jsem vedoucí na toto své omezení upozornil dopředu, ale když přišla hodina H a minuta M, vykročil jsem do tmy. Asi po 100 metrech mě vystrašil první vedoucí schovaný v příkopě, a já jsem s brekem utíkal zpět na startovní čáru. Někde mezi těmito dvěma událostmi jsem se dostal díky uvozovkách samostudiu na internetu a spolužákům ke sledování erotického, později pornografického materiálu a dalším aktivitám, které měly své kořeny ve sledování těchto věcí. A znovu přispěchal můj společník, který byl přítomný ve všech třech epizodách. Strach. Strach, že se to někdo dozví, že budu odhalen, že mě Bůh nemůže mít rád. Narodil jsem se v roce 91 do úplné rodiny, necelé 2 roky po mé sestře a vyrůstal jsem na maloměstě. Věřící rodiče se nám snažili představit křesťanství, Boha, Ježíše, Bibli svými slovy i životem. Ve společenství křesťanů, kterého jsme byli součástí, jsem navštěvoval besídku, tedy nedělní program pro děti, později dorost a následně i setkávání mládeže. Toto všechno z nás ale automaticky křesťany neudělá. Vlastně křesťany možná ano, ale ne následovníky Ježíše Krista. Doma jsme měli velkou obrázkovou Bibli, která mi přirostla k srdci. Rád jsem poslouchal a hlavně četl starozákonní příběhy. Za to období jsem moc vděčný, protože jsme doma až do mých 12 let neměli počítač a tak jsem si uměl na čtení Bible i jiných knih vyhradit dost času. První větší duchovní posun v mém životě nastal v 11 letech na letním táboře se zmíněnou stezkou odvahy. Byl tam s námi i jeden Angličan, který nás vyučoval z Bible. Nepamatuji si, o čem přesně mluvil, ale vím, že během posledního večera připojil na konci svého proslovu i výzvu. Kdo by chtěl pozvat Ježíše do svého srdce, ať přijde dopředu. Vystartovalo asi 5 dětí a mezi nimi k mému překvapení i já. Stalo se však něco zvláštního. Vedoucí se za nás modlili, dokonce nám potřeli čelo kapkou oleje. A pak nám řekli, že jsme přijali Pána Ježíše a že si můžeme jít zase sednout. V noci mi to vrtalo hlavou a nechápal jsem to. Z toho, co jsem už znal, mi bylo docela jasné, že pozvání Ježíše do svého života musím v modlitbě vyjádřit hlavně já sám. Další den jsem přijel domů a oznámil jsem rodičům, že jsem pozval Ježíše do svého života. Když se mě ptali, jak k tomu došlo, popsal jsem jim to a musím říct, že jsem byl vděčný za jejich otázku. Zda si myslím, že stačí, aby se v takovém případě za mě modlili druzí. Odpověděl jsem, že ne, a oni na to, jestli se chci modlit společně s nimi. Tak jsme si výdelně klekli a já jsem v modlitbě oslovil Pána Ježíše, otevřel mu své srdce a prosil ho, aby mi odpustil mé hříchy a očistil mě. V té době už jsem věděl, že slovem hřích je myšlena každá zlá věc, kterou jsem kdy udělal a která se nelíbí Bohu. Pamatuju si dodnes, že jsem poté brčel radostí, což u mě nebylo a není tak běžné. Nevěděl jsem ale, co všechno se tímto rozhodnutím mělo stát nebo dokonce změnit v mém životě. Víru v Ježíše jsem ve svém okolí od té doby nijak aktivně nezdílel. Časem jsem si začal více všímat děvčat okolo sebe a také toho, že mám vnitřní touhu po intimitě, i když bych to tehdy takto nepojmenoval. Od dětství jsem založením introvert a moje samotářská povaha a neschopnost řešit své problémy s někým dalším mě časem dovedla k závislosti. Téma sexuální výchovy se moc neprobíralo ani doma, ani ve škole, možná jen mezi spolužáky, tak jsem se začal vzdělávat sám na internetu. Nicméně o něm platí to samé, co o ohni. Je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Objevil jsem internetové stránky s erotickým, později i pornografickým obsahem a ač jsem se vnitřně bránil si to přiznat, vypěstoval jsem si na tom postupem času závislost, se kterou se tedy hodně pojil strach z odhalení. Co se týče našich proher a pádů, neříkám, že je potřeba mluvit o všem a o každém detailu, ale je dobré říct náš konkrétní problém, abychom taky mohli sdílet, jak jsme hledali cestu ven, co nám pomohlo a kde jsme teď. Věřím, že Pán Bůh nás stvořil jako celistvé bytosti, včetně naší sexuality, a naše vášně a touhy máme držet na uzdě a máme jim dávat prostor ve správných vztazích a správných mantinelech. Nějakou dobu jsem tedy žil ne dvojím, ale rovnou trojím životem, v církvi poslušný, ve škole nadaný, ale doma uzavřený a závislý na věcech, které mě ničily a vzdalovaly od Boha. Zhruba v 16 letech při čtení Bible mě oslovil novozákonní biblický text z Jakubova dopisu. Je to 1. kapitola, verše 2 až 4. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. V té době jsem moc neviděl a ani nevnímal rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Pro mě to mělo jeden význam. Vůbec si neměl radost, že jsem upadal do v uvozovkách zkoušek, které ve skutečnosti byly pokušeními. A zkoušení mi nepřinášelo vytrvalost, jak se psalo v tom biblickém verši, ale jeden pád za druhým. Ale pokračoval jsem ve čtení té první kapitoly a dostal jsem se k veršům 13 až 15. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Věděl jsem, že text mluví o mně, že jsem ve svém životě vlečen vlastním chtíčem. A tak jsem si klekl k posteli, jako už

0: Ježíš mi ale svým příkladem ukázal na to, že mám druhým sloužit a skutečně jsem v tom našel a nacházím radost a naplnění, i když jako mnohé jiné služby je to mnohdy náročné. Na jedné akci pro křesťanskou mládež jsem se rozhodl využít služby duchovních poradců a jednomu člověku jsem svěřil své životní pády. A co mě překvapilo, bylo to, že mě neodsoudil, ale povzbudil a sdílel věci ze svého života. Naslouchal mi a modlil se se mnou. V té době jsem věděl, že mám za kým jít. Přiznat to Bohu byla jedna věc, ale jít s tím ven před nějakým člověkem a být otevřený pro mě bylo vlastně daleko těžší. Když jsem se modlil za svou budoucí manželku, uvědomil jsem si, že nemohu a ani nechci žít v takovém hříchu a zároveň být ve vztahu s dívkou, se kterou bych chtěl vstoupit do manželství. Ježíš mi dal a dává milost a sílu k proměně, i když je to dlouhodobý proces. Vnímám, že je to on sám, kdo dává sílu vítězit nad pokušeními i našimi strachy. Bible mi potvrzuje, že jsem Boží dítě, že se na mě Bůh dívá skrze filtr Ježíše Krista a že má moc zvedat mě z mých pádů. Co se týče mé závislosti, velkou pomocí mi také byl projekt nepornu.cz a e-coach, který se mi věnoval celý jeden rok. Přemýšlím, že dokud žijeme v těle, boj mezi naší starou a novou přirozeností nikdy nepřestane. To však nemá být pro nás smutným konstatováním, ale výzvou k životu, který přinese slávu Bohu. Můžu vyznat, že Bůh je dobrý, že je věrný, že je plný lásky, spravedlnosti i odpuštění a že stojí za to s ním žít a žít pro ně.
1: Kubo, když si představím člověka, mladého člověka uprostřed různých zápasů a jedním z nich je právě jako závislost na pornografii, nemáš ale někdy pocit, nebo jestli si třeba to neprožíval, že život s Pánem Bohem je závazek a že tě ve spoustě věcech může omezovat, že jako by ti ten Pán Bůh jako nedopřel nějakou radost, možná právě související s touto tématikou, protože mezi lidmi, kteří nejsou věřící, tak se to považuje jako prostě zpestření toho intimního života a dejme tomu normálnost. A je to jako běžné.
0: Musím říct, že bez nějakého kontextu toho, že bych poslouchal nějaká kázání, nějaká vyučování, že bych sám hledal nějaké věci z Bible, tak bez toho si myslím, že by mi takový postoj asi zůstal. A musím říct, že jsem nepřišel na nějaké revoluční věci sám tím, že bych jenom já sám nějak přemýšlel, ale že to skutečně byly i zkušenosti druhých, i různá možná kázání nebo nějaké semináře na konferencích, které nebyly možná tou pomocí v tom smyslu, že bych si to poslechl a od té doby bych si řekl, aha, to je tak, tak vlastně bych s tím ze dne na den přestal. On vlastně člověk si musí nejdříve přiznat ten svůj vlastní stav a to, že to je něco, co jde proti Bohu, proti vztahům, které člověk nějakým způsobem chce budovat. A když si to přizná, tak potom ví, že s tím musí nějak pracovat. A tak prostě hledá tu pomoc a i když padá, tak žije s tím přesvědčením, že Bůh ho v tom může posvedat a i když ho z toho neuzdraví lusknutím prstu, takže i to je nějaká cesta, nějaký proces, kdy mě právě Bůh chce učit třeba i něčemu jinému a někdy to prostě bolí nebo je to těžké, je to o sebezapření, o nějaké vytrvalosti v nějakém boji. Takže možná tím vším, co jsem do sebe pouštěl v tom smyslu takových těch rad nebo nějakých prostě doporučení, co dělat, jak s tím bojovat, tak jsem si vlastně uvědomoval, jaká je ta podstata, že to skutečně je problém a když jsem to jako problém viděl, tak už potom člověk i k tomu zápasu přistupuje jiným způsobem, než když to bere jako tohle je něco, co já chci dělat, je mě to příjemné a nechci, aby mě to nikdo bral.
1: Co tě motivuje nebo motivovalo s tím bojovat a vidět, že to má smysl? I když Pán Bůh to vidí, i když si třeba selhal po XT, ale pořád to má smysl za to kopat, když tak řeknu, a právě zapřít sebe a jít za Pánem Bohem, zvát ho do toho.
0: Tak jednak to

0: byly svědectví lidí, kteří to uzdravení prožili a kteří mě tak dali, ne možná úplně jasné vodítko, ale to pozbuzení v tom, že to vítězství je možné, byť pro každého ta cesta bude různě dlouhá. A určitě těch faktorů bylo více, jak jsem zmínil v tom příběhu. Tím, že vnímám, že to narušuje můj vztah k Bohu, můj vztah k mé vlastní manželce, k výchově dětí, prostě vůbec ke vztahům mě jako muže vůči ostatním ženám, tak i takové uvědomění si mě pomáhaly v tom tu mysl časem přenastavit.
1: Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, pište prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
2: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude Národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 2026, který pro vás pořadatelé připravují na 2. srpnový víkend, tedy na 6. až 9. srpna do několika scén města, tedy do areálu zámku i zámecké zahrady, do kostela všech svatých i do vinařského areálu Šidleny v Miloticích. Program otevře ve čtvrtek v 18.30 pořad Svědci v písni v kostele všech svatých. Oficiální zahájení proběhne v pátek v 19.30 v amfiteátru v Šidlenách. Festival potrvá až do neděle 9. srpna do večera, kdy jej uzavře vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráž. Pořadatelé nám nabídli 2 volné vstupenky na kompletní program festivalu, o které si zítra a pozítří na stejné stanici a ve stejném čase, tedy ve voničce lidové písně od 10.30 na Proglasu, budete moci zasoutěžit. Malou nápovědu zveřejníme už dnes, kdy vybíráme z programu festivalu. Festival se ohlédne za stým výročím narození sběratelky Milady Bimkové vzpomínkovým pořadem 100 let v písních a tancích. Chybět nebude tradiční klenotnica, taneční soutěž mistr skokan Milocký ani pořad dětských folklorních souborů Spadla madla do říkadla. Své 35. výročí oslaví slovácký soubor Omladina z Vacenovic a budou také slavnostně předána ocenění novým nositelům titulu mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a nemateriální statek tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Dolňácké muziky vám hrají a zpívají i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející týden. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Krásné pondělní dopoledne na Vrnách Proglasu vám přeje Iva Horká. Bylo 11 hodin a nastává čas pravidelného čtení na pokračování. Pokračujeme ve 13. části oblíbeného románu Felixe Háje Školák Kája Mařík ve škole i doma. Dnešní kapitola nese název Pan Karbulka učí děti správné mluvě mateřské. Interpretkou je Marcela Kopecká. Tak já vám přeji příjemný poslech.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 13. Pan Karbulka učí děti správné mluvě mateřské. Maminko, teta, volali děti za hodinu na dvoře u hajnovny. My máme hrozný hlad. Místo maminky ukázal se pan Karbulka. Paní Hajného není doma. Hladli máte, ke mně vejděte, nasytím vás. Kája pošeptal Zdeně. Jestli tomu dobře rozumím, tak nám chce dát něco k jídlu. Pojď, ale nesmíme moc mluvit, protože bychom jistě řekli něco špatně a potom by dlouho trvalo, než bychom se dostali k jídlu. Možná, že dostaneme koláče. Pěkně se mezi dveřmi poklonil. A to jsou k nám hosti, mácta, tak my už jsme tady, prosím. Synu otcův, neříkáme vcházejíce, to jsou k nám hosti. Hosté bys musel říci. Vejdouce někam, pozdravíme zdvořilé a čekáme na další. Nuže, milé dítky, a Kája si myslil, zrovínka jako pan řídící. Je, to je doba, než bude konec, a díval se po židli. Teď je právě vhodná chvíle, abych vám řekl, přeplňujete-li své žaludky, špatnou budoucnost si chystáte. Přeplňujete-li žaludků svých? Je vzácný, pane, já bych to tak neřekl za nic. Přepluňte, že si překousnete jazyk. A potom nám vůbec do žaludků spadne moc málo. Všecko do ledvin. Jen tak krupková kaše nebo hrách spadnou do žaludků. Ale mně se zdá, že jste nám slíbil něco jíst. Pan Karbulka byl trochu v rozpacích. Žasl nad tím, co děti snědí, a chtěl jim udělat přednášku. No což, až jindy, pomyslel si a šel ke stolu. Vytáhl zásuvku a podal každému jednu karlovarskou oplatku. Kája se nejdřív podíval na oplatku, potom na Zdeňu, potom na pána. Vzácný pane, tohle ani nestojí za to, aby se na to otevřela hubička. To je taky než taková vymýšlenost. Jednou jsem takovýhle kousek dostal od pana Štulce. Hned mi povídal, to si jen tak osladíš na chviličku hubičku, nic víc. A je, naše maminka už jde z lesa. Mácta, pane Kožíšek, my teď dostaneme každý škramfulec chlebíčka s medem. Dvě žlutavé karlovarské oplatky ležely na stole. Děti je tu nechali a vyběhly. Ani to by nebylo pana Karbulku tak zlobilo, jako to hrozné, strašné, ohavné slovo škramfulec. Pro Bůh, co jest to? Říkal si zdrceně. Měl se jít podívat k hajným do kuchyně. Hned by to byl věděl. Děti volali. My máme hlad! Maminka Hajná honem chytla čerstvý bochník, udělala špičkou nože do bílé kůrky tři křížky a ptala se. Tak co? Patku či krajíc nebo škramfulec? Škramfulec, volali děti. Maminka Hajná odkrojila patku a zařízla dvakrát hezky hluboko do bochníku. Pokropila medem a řekla. Mléko máte v tom modrém hrnku na lavici ve sklepě. Pan Karbulka pobíhal pokojíkem a chytal se za hlavu. Škramfulec, o mluvo mateřská, zahal tvář svou šlojířem smutečným. Ale venku tak krásně slunce svítilo a letní fialy a rezeda a karafiáty na zahradě tak krásně vonily a děti seděli na dříví a blahostně ukosovali ze škramfulců. Ne, nebylo možno dlouho se zlobit. Pan Karbulka šel taky ven a rovnou do lesa. Zase si tak liboval, jak je krásně. Jen naskok se vrátil do hajnovny. Paní Hajného, možno-li by bylo sekaniček smažených z kapusty k večeři připravit? Teď už neříkal, rázem sedmé, aby byla večeře, protože se přesvědčil, že na samotách rázem sedmé neplatí.
Někdy maminka Hajná ještě o 7 byla na bramborách, někdy na trávě, jindy zas měla večeři v 6, protože šla potom ještě na jetel. Odešel a maminka Hajná si opakovala. Sekaničky, pro pána krále, co pak to zas bude? Z kapusty. Co pak z kapusty může dělat? Buď samotnou, ve vodě vařenou, máslem politou, anebo karbanátky. Zaplať pán Bůh už to má. Na karbanátky se musí kapusta sekat a to on pán řek sekaničky. Musí jich udělat hodně. Děti se na ně jen třesou a v lesovně říkala Týna, mají dnes k večeři kuře. Zapomnělo chudinka nožku mezi dvířky, kde je vzácná paní přibouchla. Honem je museli zabít, ale děti se moc po mase neženou. Vrchovatá mísa žlutí se krásně opečenými kapustovými karbanátkami, když se v Hajnovně zasedá k večeři. Je tu ovšem i Zdeňa. Nějak rychle po krátké modlitbě sedali ke stolu, že Kája se octl vedle karbulky. Ten přistrčil mísu Hajnému a Hajný jen řekl, prosím, a pan Karbulka si vzal jeden. Překrojil nožem, na vidličku nabral, ochutnal. Výborné, paní Hajného, výborné sekaničky. A hned si přibíral. Kája mu pošeptal. Ale bolí po nich bříško. Mělť strach, aby na ně dost zbylo. Pan Karbulka ještě vstáhl vidličku na mísu a Kája mu znovu pošeptal. Dostanete po nich škrkavku. Páne, škrkavka je po karbanátkách z kapusty jako divá. Všem chutnalo náramně. Na konci večeře pošeptal Kája Zdeně. Kdyby tuhle pan Karbulka si jich nebyl tolik nabral, jistě jsme mohli mít každý aspoň ještě jeden.

0: Pane Karbulka, načínal Hajný řeč, kudy celý den chodíte? Nikde vás nepotkám.
1: Moje kroky jdou jen cestami dovolenými, pane Hajný.
0: A to můžete kamkoliv. Mimo vyznačené cesty máme tu rozkošná zákoutí. Tak příkladně u dvou lip.
2: A je, tatínku, tam chodíte ta kovářovic vyžínat. Povídala, jestli jí tam někdo vkročí, že bude koukat.
1: No dobrá, však já si tam na ní počkám.
0: Zlobil se Hajný.
2: Ju, tatínku, teta povídala, že se vás nelekne ani pana Fošta. Pověsím, řekla, že jsou na mě všichni krátký.
1: Neříkáme, jsou krátký, ale brž, jsou krátcí, dodal pan Karbulka.
2: Ale brž, pane Konvalinka, neříkáme ani krátký, ani krátcí, protože tatínek je Hajným a vzácný pán panem Lesním a tetu Kovářovic by zastřelili jako nic.
0: Jen se dejte, pane Karbulko, zítra od poslední lesní pěšiny vpravo. Je to taková ztracená lesní cestička, ale jak ji přejdete, otevře se vám krásný lesní kout. Sotva pár metrů od dvou starých lip je potok. Vysoká tam chodí pít.
1: No, jestli tam tu bábu najdu, jestli mi děsí zvěř, já ji zastřelím.
0: Tak to ona mi tam chodí vyžínat travičku, která z celého lesa nejvíc kolouchům a srncům chutná.
1: No, Bůh jí pomoz,
0: zlobil se Hajný doopravdy. Jakoby neměla jinde dost trávy. Děti poslouchali. Pan Karbulka řekl, že se těší a hned ráno, že se tam podívá. Maminka zavírala drůbež a Kája se Zdeňou se vytratili na cestu Glážovu.
2: Dneska byl tatínek moc rozlobený, šeptal Kája. Co myslíš, zastřelil by tetu Kovářku?
1: No, když to strejček řek, proč by ne,
0: řekla Zdeňa.
2: Ale heleď, kdybych to nebyl na ně řek, tak by tatínek nic nevěděl a nemusela by být zastřelená. Což aby jsme jí řekli, aby tam ani nechodila?
1: Jen si s ní něco začínej. Naše Týna včera povídala, že má jazyk z hadích ocásků.
0: Varovala ho Zdeňa.
2: Z hadích ocásků? A to jsem jakživ neslyšel. To bych moc rád viděl. Počkej, třeba bysme jí řekli, aby vyplázla jazyk.
1: Já jí nic říkat nebudu,
0: bránila se Zdeňa.
1: Tak jí to řeknu já.
2: A heleď, kdyby jí strejček zastřelil, měla by na pohřbu družičky,
0: ptala se Zdeňa.
1: No, já bych se jí třeba taky zeptal, uvoloval se Kája.
0: To už se blížili k Lážovu. Kovárna stála stranou a bylo slyšet odtamtud křik.
2: Heleď, Zdeňo, teta Kovářovic křičí z vikýře z půdy.
0: Děti pospíšili blíž a je. Kovář chodil po dvorku, pokuřoval si a říkal.
2: To se mi bábu dostal. Zamk se mi na půdě, ať se tam trochu vyspí.
1: Chodí domů skoro v noci, jen klepy schání a ráno člověku dospad nedá, jak už zas pospíchá, jen aby jí nic neušlo.
3: Milost paní, volal nahoru. Hezky se vyspějí v seně. Já jich nepustím ven až zítra odpoledne. Vodu tam mají v putýnce a chleba jim podám v balíčku na vidlích.
0: Tohle bylo Kájovi hrozně k smíchu. Teta pořád ječela.
3: Počkej, já ti dám mnetej rad. Počkej, jen co se dostanu dolů, já ti to povím. Všecko rozsekám na kusy. Zítra má svatbu s Kytína Pichlovic. V 7:30 musím být u kostela. Povídala Prokopka, kdo ví, jestli nevěsta přijde, že jí moc nutí. Ona ho nechce.
1: Tak bys mohla jít ty místo ní.
0: Ušklíbl se Kovář a začal zpívat hlubokým hlasem. Ta písecká brána, pěkně malovaná. Teta začala říkat nehezké nadávky. Když viděla děti, rozkřikla se.
1: Co tu očumujete, fakani?
4: My tu neočumujeme, teta, ani nejsme fakani.
3: My jen koukáme, jak vám to tam nahoře sluší,
1: ozval se Kája.
3: Viď, Kájo, je tam jak v rámečku, jak v etui v tom vikejři,
1: svědčil mu kovář.
2: Teta, my jsme vám přišli říct, abyste nechodila ke dvou lipám. Náš tatínek povídal, jestli vás tam najde, že vás zastřelí.
3: Cože? A na tohle se podíváme. Na to je žalář, to je vyhrožování.
2: Teta, vyplázněte prosím vás jazyk. Pánovi Stýna povídala, že ho máte z hadích ocásků.
3: Cože? Kdože? Týna? Oche, chule, jedna nectná, darebná, řekni jí, ať se těší, až ji potkám. A tátovi řekni, že bude sedět. Já nejsem dnešní, já ho proženu.
2: A teta, prosím vás, kdyby vás přece náš tatínek zastřelil, měla byste družičky na pohřbu.
1: Něco zasvištělo Kájovi kolem hlavy. Panečku, kovářka tam našla kámen a hodila jím. Kája chytil Zdeňu a uháněli z dosahu. Kovář na ně volal.
3: Utečte, děti, ona je to nebezpečná osoba, já se taky schovám,
1: smál se hlučně. Děti pospíchali k lesovně.
3: To jsme dnes brzy večeřeli, že bych zas už jedla, řekla Zdeňa.
2: No poslouchej, je teprve 7 hodin, v Lážově zvoní klekání.
1: Zastavili se u průseku na vršku. Lážov ležel před nimi krásný, nezapomenutelný, s tmavou zelení kaštanových álejí skoro uprostřed. Tam vpravo světlila se cesta v lipkách. Ale nebyly to lipky, byly to staleté lípy, leckde vichry nakřivené, ale krásné, lákavé, vábící dodaleka sladkou vůní rozpuklých květů. Běželi 2 rovnými řadami od haltýře až k červené cestě pod skalku. A vpravo od lipek vykroutila se honosně cesta k řevnické silnici. Na trubách se říkalo ovocné aleji, v níž některé stromy se vepni zrovna lomily a rozrůstaly vpravo, vlevo. Tmavě zelené stromy střídaly se 2 souběžnými řadami. Když zhasl květ kaštanů, když dovonil květ starých lip, rozvonila se po trubách zrovna jako na protější straně v ovocné aleji po struhách letní jablka a hrušky. Zimní plody se teprve nalévaly a zrály. A kolem ovčína zase alej ovocných stromů, běžící až k císařské silnici. Zahrady panské a zahrady soukromých domů, všecko to teď v zapadajícím slunci zelení svítilo. A nad tou krásou zněly lážovské zvony. To ještě byly tam 3 velké a 2 malé.
2: Dnes se slaví, Zdeňo. Poledňák jistě rozhoupal Vojta Brabencovic. Slyš, je to krása, viď?
1: Děti se zaposlouchali. A jak přestali slavit, rozezvučel se jen Michael, ten největší. Klekli děti beze slova upozornění do mechu a pomodlili se hlasitě Anděl Páně. A jistě, že jejich upřímná modlitba byla poslouchána Bohem se zalíbením.
2: Tak, a teď musíme z čerstva domů, aby jsme to všecko vyřídili. Je toho moc?
1: Pobízel Kája.
3: Týno!
1: Zavolala hned, jak vyšli.
3: Povídala teta Kovářovic, že jste o Kerkule darebná.
1: Týna čistila boty a pobručovala si písničku. Hned se lekla, až jí bota z ruky vypadla.
2: Cože jsem? No, o Kerkule darebná. My jsme se jí jen zeptali, jestli má z hadích ocásků jazyk, že jste to povídala.
1: Týna vykřikla.
4: Rány do hlavy. Vzácná paní, ta mi dá, ta mi vynadá na veřejné cestě. A co jste se jí potřebovali ptát? To jistě Kája.
2: Počkej, hned to půjdu říct mamince, ta ti dá.
1: A Týna se rozběhla k hajnovně. Kája se zarazil, ale ne na dlouho.
3: Třeba není maminka doma,
1: utěšil se.
2: To jsme ušli, vzdychl Kája v lesovně. Povídala Zdeňa, že jsme dnes moc brzo večeřeli.
1: Paní lesní se k ním neobrátila, když jim dávala pokusu koláče. Chtěla je hubovat, ale jak si vzpomněla na tu okerkuli, nemohla. Teprve za chvíli řekla. Když budete takhle pokračovat, tak vám jednou teta kovářka namlátí, ale pořádně. Taková prostořekost.
2: Teta hubovala na Týnu, vzácná paní, na nás ne.
3: Ale hodila na nás kámen, řekla Zdeňa. Víš, jak jsi se jí ptal, jestli by měla družičky na pohřbu?
1: Paní lesní vyšla rychle na chodbu. Nejspíš pro něco, ale protože dlouho nešla, vyšly děti za ní.
2: Vzácná paní, taky povídala teta, že náš tatínek nejspíš bude sedět, že je na to žaltář.
1: Na co pak? Ptala se paní lesní a hledala něco ve skříni.
2: No, když ji tatínek zastřelí.
1: Paní lesní upustila rendlíček.
3: Kájo, už musíš domů, už je čas ke spaní.
1: V Kájovi hrklo. Což jestli maminka byla doma, no to dostane. Maminka doma byla, ale Týna potkala na rozcestí Katinku z Rochot a tak se zapovídali, že Týna musela už pospíchat domů. Kája se probudil z prvního spaní, když tatínek Hajný přišel z lesa. Měl přece starost.
5: Tatínku, sedíte rád?
1: Ptal se najednou.
6: I rád, hochu. Nalítám se po těch lesích a tu ze rád si sednu, když je na to kdy.
5: Což na žaltáři, tatínku?
1: Maminka zbystřila sluch.
6: Tatínek se smál. Mně se zdá, že mluvíš ze spaní. Na žaltáři se nesedí, z toho se modlí.
5: Ba ne, tatínku, teta Kovářovic povídala, že budete sedět na žaltáři.
1: Tatínek šel ke Kájovi, ale maminka se podívala po skříni. Ta uhodla hned, že Kája něco provedl, co zasluhuje bytí.
6: Kájo, co to šmodrcháš? Ptal se tatínek.
2: No, tatínku, řekl jsem tetě Kovářovic, že ji zastřelíte.
6: A to myslila žalář, kriminál, pochopil tatínek.
1: Maminka už prve stáhla proutek, ale teď jej položila zpátky na skříň.
6: Tatínek to před ním řekl, nechá tatínka rozhodnout.
1: Kájo, pokračoval tatínek už vážně, ona ví dobře, že bych to neudělal. Ale ty nemáš a nesmíš povídat, co kde slyšíš. Ve zlosti jsem to řekl a ty si nemáš všímat toho, co velcí povídají. Víckrát, ať se to nestane. Jestli by někdo seděl, byla by to kovářka. Chytil jsem ji, ale nač ti to budu povídat. Kdybych ji byl udal, seděla by. Vzpomněl si tatínek v duchu na nějakou provinu kovářčinu.
6: Kája honem rukou sáhl pod polštář po kapesníčku.
1: To je novina. Teta Kovářovic měla sedět. Hned si musí udělat uzlík na kapesníku, aby nezapomněl a tetě vyřídil. Ale na všech čtyřech rozích už byly uzlíky. Honem si opakoval. Tenhle mám, abych nezapomněl tetě Pekařovic košík. Tenhle, abych nezapomněl Terině Pachlovic dát šturec, protože mi včera zarazila při psaní. Tenhle, abych přinesl panu řídícímu z lesovny psaní a tenhle...
2: Maminko, prosím vás, nevíte, proč mám tenhle ten poslední uzel?
6: To nevím, chlapče, smála se maminka.
2: Tak jsem to zapomněl, vzdychl Kája. A ještě jsem si chtěl udělat jeden a nemám kde.
6: Tak si udělej uzel na nosíčku, radila maminka a Kájovi to bylo hrozně k smíchu.
2: Jú, mami.

0: Poslouchali jsme 13. část oblíbeného románu Felixe Háje Školák Kája Mařík ve škole i doma. A příště si poslechneme 14. část s názvem S panem Karbulkou na rochotech.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

11 hodin a 30 minut ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Dnes máme pondělí 27. červenec 2026. Podle katolického kalendáře je památka moravského arcibiskupa z přelomu 9. a 10. století svatého Gorazda, učedníka a nástupce svatého Metoděje, zesnulého právě před 1110 lety. A v občanském kalendáři má svátek Věroslav. Toto jméno znamená člověk slavící víru. Tak my přejeme všem nositelům tohoto jména k jejich jmeninám všechno nejlepší. No a vy, milí posluchači, kteří jste naladěni na našich vlnách, vítejte zpět. Počet bije na pokračování, tedy my budeme dál plout v našem dopoledním proudu. Čeká nás hudba, krátké informace i pravidelná zastavení, která nám zpříjemní poledne. Jako například myšlenka na den, ta dnes pochází z knihy Být blíž brněnské spisovatelky Hany Pinknerové a dnešní úvahu s názvem Dávný slavnostní bál čte Marta Kunčarová. V poledne vás jako vždy pozveme ke společné polední modlitbě, kterou dnes vysíláme živě z Brna. Tak se k nám připojte tam, kde právě jste a zastavte se s námi na několik minut v modlitbě. A po polední modlitbě už na nás čeká hudební blok a tentokrát klasické hudby, ostatně jako každý den po 12. hodině. A dnes si pustíme koncert číslo 1 S-dur pro klavír a orchestr z pera maďarského skladatele France Lista. Zbývající část vyplní tóny symfonie S-dur Roberta Schumana, která je známá pod názvem Rýnská. Tak a s dalším programem vás seznámím zase po poledni. Tak vám přeji krásný poslech a posílám další písničku a ta bude tentokrát od Lenky Filipové a jmenuje se Norský dřevo a podle poznámek v hracím v playlistu mám tady napsáno, že je taková trošičku narážka na Beatles a je to zároveň i o partnerských vztazích a hledání smířlivých cest. Tak ať se vám eventuálně daří, pokud něco takového řešíte.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu, kdo není zrovna slepý střevo, ten vzpomene.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: O směřování České kongregace sester Dominikánek pro nejbližší léta rozhodují v těchto dnech delegátky její 21. generální kapituly, bilancují a sdílejí zkušenosti. Sestry Marie Kašparová a Štěpánka Šenkeříková pro Glasu v telefonickém rozhovoru popsali.
2: Naše kapitola probíhá tak, že ji svoláváme jednou za 6 let. V tomto případě se jedná o řádnou kapitolu, tedy je kapitolu, na které volíme generální představenou a generální rádkyně. A tahle kapitola řeší nějaké dlouhodobější otázky, které se během těch 6 let ukážou v kongregaci, ale také naše touhy a směřování pro to následující 6 letí. Jinak je možné svolat ještě i mimořádnou kapitolu, a to ve chvíli, kdy máme třeba nějaké téma ohledně větší změny. Prodej domu, otevření nového apoštolátu a nebo nějaké zásadní personální změny.
3: A jak to prakticky probíhá teďka, tak už rok máme vyhlášené datum, kdy kapitula bude probíhat a probíhají přípravy, takže různé setkávání, sepisování a zasílání připomínek toho, co diskutujeme, o čem jednáme. Volili jsme delegátky, protože kapituly se neúčastní úplně všechny sestry, ale máme výběr sester, některé z úřadu, některé jsou navolené a jednáme.
1: Zhrnuli sestry Marie Kašparová a Štěpánka Šenkeříková. Po sobotní, tedy 25. července, volbě jsou členkami Generální rady České kongregace sester Dominikánek a spolu s nimi sestra Vojtěcha Beránková a Michaela Lokvencová. Novou generální představenou se stala sestra Bernadeta Prášková. V čele řeholního společenství střídá sestru Kristu Chládkovou.
2: Není jednoduché volit jednu sestru pro 6leté období jako generální představenou. Je to velká zodpovědnost ze strany jak sester, tak těch, které jsou zvoleny. Ty otázky pro tuhle kapitolu se týkají nejvíce společného života, co pro nás znamená, potom velikost komunit, změny života v různých velikostech komunit, potom také některé změny stanov ohledně praktických záležitostí řízení nebo ohledně toho, jakým způsobem se modlíme.
3: Řešíme také formaci, ekonomické věci, apoštolát.
2: A potom ještě věci, které nám připadnou důležité aspoň otevřít, ale neznamená to, že je musíme vyřešit, například, co pro nás důležité, co sestry potřebují od ostatních, co dělá řeholní život řeholním a podobně. Určitě oceníme, když se za nás lidi budou modlit.
1: Uzavřeli pro posluchače Proglasu sestry Marie a Štěpánka v telefonátu z generální kapituly Českých Dominikánek. Ta je nejvyšším orgánem kongregace. Potrvá do čtvrtka 30. července.

0: Dohrál a dospíval Michal Horák a skupina Vypsaná fixa písničku Ona to ví.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: 11 hodin a 45 minut a v tento čas se podíváme na Proglasu do Staré vody u Libavé na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i historické omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré vodě u Libavé jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správa objektu usiluje o získání finančních prostředků na záchranu kostela. Prvním krokem má být vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst.
1: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století.
0: Sdělil správce poutního místa Aleš Tománek. O víkendu žila Stará voda u Libavé svatoanenskou poutí s žehnáním obnovených fresek a zvonů.

Piesničku Boží múka nám spívala Tereza Richtrová. Na klávesi a kytaru doprovázel Martin Kišperský, ktorého naši posluchači jistě znají, neboť připravuje pořady Jak se vám líbí. A na čelo hrál Josef Klíč. Byla to písnička, která měla přírodní i duchovní rozměr v textu a atmosféru zastavení a rozjímání. No my máme 11 hodin a 50 minut, takže je čas ještě na jednu písničku a poté myšlenka na den a pozvánka v pravé poledne k polední modlitbě.

Text Michala Horáčka se názvem písničky Veronika nám zaspívala Silvie Krobová. No a nyní už přichází krátké zamyšlení v podobě myšlenky na den a ta je dnes od autorky Hany Pinknerové a je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. A čte nám ji Marta Kunčarová.

Dávný slavnostní bál. Když na jaře slaví své narozeniny můj muž, snaží se vždycky, aby se oslavy nepřeháněly. Nemá to rád, jenže dostal jako rodinu nás tři. Mne a dvě dcery, které jsou v oblasti slavení naprosto po mně. Dokonce bych řekla, že mou vášeň pro oslavy všeho druhu ještě rozvinuli. Tak to má být. Když byly ještě malé holčičky a žili jsme z tatínkova platu, neměli jsme nikdy dost peněz na pořádný dárek pro tátu. On je totiž z rozpočtu neuvolnil. Buď tam opravdu nebyli, nebo dárek pro sebe nepovažoval za rozumnou investici. Jenže to nás nikdy nezastavilo. Pořádali jsme na jeho počest ty nejokázalejší zábavy a události, jaké nás jen napadly. Samozřejmě koncerty a divadelní představení, tím jsme začínali. Hostiny ty nemohly nikdy chybět. Jednou, to jsme fakt už nevěděli, co bychom mohli ještě vymyslet, některá u nás, tuším, to byla Adélka, vykřikla ples. A tak jsme uspořádali k příležitosti tatínkových narozenin slavnostní ples na jeho počest. Manžel odmítá tančit zejména na veřejnosti, ale s oběma dceruškami pravidelně v kuchyni tančíval mazurku. Tanec schválně pletel, ale to holkám nevadilo. Byl to jen důvod pro divoké chichotání a nové opakování tance. Bylo tedy jisté, že alespoň jeden tanec na plese bude umět zatančit. Největšímu zájmu samozřejmě byla vystavena otázka, co si kdo vezme na sebe, protože to je pro plesy otázka zásadní. Pak jsme vymýšleli výzdobu pokoje, občerstvení a hudbu. S oficiální královskou pozvánkou jsme si vyhráli opravdu do sytosti. Protože dcerušky byly ve věku, kdy viděly mnoho pohádkových plesů ve filmech nebo v televizi, perfektně tomu všemu rozuměly. Když ještě na oslavu přislíbila přijet i babička, byly dokonale spokojené. Nevím, jestli si oslavenec svou oslavu, jak se patří, užil. My ano. Chtěli jsme mu tím říct, že je pro nás neskonale důležitý a že ho máme tak rádi, že jen to nejbombastičtější a nejslavnostnější, co si umíme představit, je pro něj dost dobré. Od té doby už plesy nepořádáme. Pochopili jsme, že dárek musí těšit především oslavence. Pokud netančí nebo tančí nerad, oslavovat ho plesem je riskantní. A tak raději plánujeme výlety do lesů nebo na hrady a zámky spojené s dobrým obědem. Táta dostává lístky pro celou rodinu na koncerty svých oblíbených kapel. Takový způsob slavení nám vyhovuje všem. Nikdo se nemusí přemáhat a jsme spolu rádi. Na ten dávný slavnostní bál však nikdy nezapomeneme.

0: Přejeme dobré poledne z kaple Ducha Svatého v Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele obcí Kobeřice, Bolatice a Chuchelná. A na závěr připojíme modlitbu svatý Michaeli Archanděli v kancionálu číslo 022. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: Amen. Počala z Ducha Svatého. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, pozdraj jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho mučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o scházu duší.
0: Svatý Gorazde a druhové,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
2: Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce po 12. hodině a po společné modlitbě vás nyní zveme k poslechu našeho pravidelného pořadu, jímž je hudební siesta. Tento pořad pro vás připravuje naše hudební redaktorka klasické hudby Kateřina Grafová. A dnes tedy si pustíme koncert číslo 1 Es-dur pro klavír a orchestr z pera maďarského skladatele France Lista. A zbývající část vyplní tóny symfonie Es-dur Roberta Schumana, která je známá pod názvem Rýnská. Takže pojďme nejprve na koncert číslo 1 Es-dur pro klavír a orchestr od France Lista. Solo na klavír hraje André Watts a doprovází New Yorkská filharmonie pod taktovkou Leonarda Bernsteina.

Posloucháte hudební siestu na Proglasu, v níž jako první dílo právě dozněl koncert číslo 1 S-dur pro klavír a orchestr od France Lista. Solo na klavír hrál André Watts a doprovázela New Yorkská filharmonie pod taktovkou Leonarda Bernsteina. A druhým dílem bude symfonie číslo 3 S-dur opus 97, která je známá jako Rýnská. A složil ji Robert Schumann a my ji uslyšíme v podání Staatskapelle Dresden a diriguje Wolfgang Sawallisch.

0: Dnešní hudební siesta na Proglasu skončila symfonií číslo 3 Es-dur opus 97, které se říká Rýnská a složil ji Robert Schumann. Slyšeli jsme ji v podání Staatskapelle Dresden a taktovky se ujal Wolfgang Sawallisch. A zítra na vás čeká následující program. Prvním skladatelem bude Antonio Vivaldi a od něho si pustíme koncerto in fa maggiore pro troje housle, smyčce a continuo, dále koncerto in re minore pro dvoje housle, smyčce a continuo. Dalším skladatelem na programu bude Georg Philipp Telemann. Od něho si pustíme koncert pro hoboj d'amore, smyčce a continuo a dur. A posledním skladatelem, na kterého se můžete ve zítřejší hudební siestě těšit, je Georg Friedrich Händel. A od něho si pustíme koncerto Grosso opus číslo 6 As dur. Hudební siestu na Proglasu pro vás připravuje naše hudební redaktorka Kateřina Grafová.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut popolední.

0: A my se blížíme k 13. hodině a čekají na vás zprávy, které s laskavým svolením přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Tady je Plus ve 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online, návrh dnes projedná vláda. Obří požár dál ohrožuje francouzské město Bordeaux, evakuovaných už je přes 200 000 lidí. Ukrajina už údajně disponuje drony schopnými doletět více než 3000 kilometrů. Hezké pondělí u Zpráv Plusu s Ondřejem Nátelem. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
1: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 000 lidí. Plameny už spálily přes 40 000 hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
4: Evakuace města Bordeaux tím není v plánu. Svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
5: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Gironde přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 000 společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů. Policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčily plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost více než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několika dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 000 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Doprava na Plusu na D1 z Prahy ve směru do Brna velmi opatrně za sjezdem na chodce rady. Na 30. kilometru stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu, musí se tam vybočovat. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte u sjezdu na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 147. kilometr. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se táhne fronta kamionů, od sjezdu na Jesenici pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje i v osobních autech před nimi. Ve směru na D1 se rozjíždí kolona od sjezdu na Stodůlky k Klochovskému tunelu. Před omezením v Gbelské ulici směrem do Letňan v Praze se sune kolona už z východní části okruhu před Novopatskou ulicí, zdržení 20 minut. A na příjezdu do metropole po D7 od Slaného počítejte s kolonou od 3. kilometru, pokračuje až k omezení u letiště. Dobře, dojďte. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy, přehánky, teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 28 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Plus.
7: Dobrý. Zůstáváte na vlnách Proglasu.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi.

ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

Krátce po 13. hodině a po zprávách, které jste slyšeli z Českého rozhlasu Plus, nám zpíval Matěj Štrun z písničku V Javorových horách a teď jsme poslouchali Mikovou Marku, písnička Ale. A my se blížíme k dalšímu programu a teď poplujeme v odpoledním proudu a čeká na vás nejenom přehled z dnešního kalendáře, ale také výhled na další pořady, které na vás čekají dnes večer či odpoledne a samozřejmě zprávičky ze zpravodajské redakce. Takže myslím, že se máte na co těšit. A začneme první zprávou. Svatý stolec bude v Organizaci spojených národů poprvé zastupovat diplomat arabského původu. Jeho stálým pozorovatelem při OSN v New Yorku papež Lev XIV. Jmenoval libanonského arcibiskupa Christopha Zakiu el-Kassise. 57-letý rodák z Bejrútu, právník a církevní právník, dosud působil jako apoštolský nuncius ve Spojených arabských emirátech a v Jemenu a jako apoštolský delegát pro arabský poloostrov. Má zkušenosti z diplomatických misí v řadě zemí s muslimskou většinou, včetně Indonésie, Súdánu. Biskupa Gabriela Jordana Kaču, kterého papež v březnu určil apoštolským nunciem ve Spojených státech. Připomeňme, že svatý stolec není řádným členem OSN vzhledem ke své neutralitě a specifické povaze. Jako pozorovatel se účastní jednání a má právo mluvit, ale nehlasuje. Plnohodnotným členem je ovšem v některých specializovaných agenturách Spojených národů, například pro atomovou energii.

Tak to byla písnička Hnízda a solo zpívala Wendy, herečka Vendula Pumprlová. A jak jsem vám slíbila, tak po zprávičce se teď podíváme na výhled dalších pořadů, které na vás čekají. První z nich je hudební pořad a ráda bych vás pozvala k jeho poslechu. V červenci roku 1986 se v komunistickém Maďarsku odehrálo něco nemyslitelného. Legendární britská čtveřice Queen přivezla svou stadionovou megashow na budapešťský NAB stadion. Jak se managementu kapely podařilo prorazit neprostupnou ideologickou zeď? Proč byl tehdejší západní zvukový a světelný park pro lidi z východu šokem jako z jiné galaxie? A jak vznikl film, který dodnes fascinuje svou úchvatnou kompozicí? Mistr zvuku Roman Kabelka vás v dnešním vydání hudebního cyklu Čaj do páté ve 4 hodiny odpoledne provede upraveným záznamem tohoto historického okamžiku. Nabídne nejen zasvěcený pohled do tehdejší revoluční logistiky a audiotechniky, ale připomene i hluboké emoce, s nimiž Queen do Budapešti přijeli. Pokud máte rádi skupinu Queen, tak opravdu doporučuji podívat se na ten dokumentární film, kde uvidíte, jak Freddie Mercury zpívá maďarskou baladu v maďarštině. A protože maďarština, jak víme, tak je obzvlášť těžký jazyk, tak si ten text napsal jako tahák na ruku, ale bohužel se mu na tu ruku vydala jenom jedna sloka, takže zaspíval jednu sloku, ale i tak to byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Tak to byla pozvánka na hudební pořad dnes Čaj do páté v 16 hodin a v dnešku zůstaneme, ale podíváme se do večerních hodin. V pořadu Jak se vám líbí v 19.15 představí písničkář Petr Linhart své nové album Share Now. Podobně jako na předchozích deskách se i tentokrát inspiruje krajinou českého pohraničí, ale v několika písňových textech zavítá i do Brna. Vysvětlí, proč desku pojmenoval podle teplické čtvrti Šanov a jak to souvisí s jeho prvními setkáními s hudbou obecně a konkrétně s Beatles. Řeč bude také o skutečných příbězích, které se proměnily v písně od španělských školaček v tichém oddílu vlaku až po přízračného výpravčího na zaniklé výhybně v Brně Husovicích a také o stárnoucím Facebooku. A jeden ještě večerní pořad. Nicejský koncil roku 325 byl prvním ekumenickým koncilem, kde představitelé církví z různých oblastí tehdejšího světa diskutovali o výkladu křesťanské víry a posléze formulovali vyznání, jež se stalo základem křesťanského pravověří. Jeho podstatnou součástí, která se dodnes připomíná v liturgii, bylo soupodstatnost syna s otcem v božské trojici. Co tato formulace znamená a jaké poučení si můžeme odnést dnes ze složitých diskuzí tehdejší církve? Tomu se bude věnovat debata z Dominikánské 8 ve 20 hodin a 15 minut.

Ručičky na hodinách ukazují 13 hodin a 30 minut a vy stále ladíte Rádio Proglas. Děkujeme, že jste s námi a vysíláním vás provází Iva Horká a to tak bude až do 16. hodiny, kdy mě potom vystřídá moje kolegyně Alena Rubášová. Tak se ještě pojďme poslechnout, jak jsem vám slíbila, co nám říká dnešní kalendárium. Tento podklad pro vás připravuje Kateřina Vitouchová. Teď jsem si to trošičku musela popřemýšlet. Takže podle dnešního kalendáře máme pondělí 27. červenec 2026. Církevní kalendář připomíná jednoho z takzvaných sedmi početníků svatého Gorazda. Když umíral první velkomoravský arcibiskup Metoděj v dubnu 885, označil

označil ho za svého nástupce, řekl prý. Toto je muž svobodný a z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách a zbožný. To budiž boží vůle a vaše láska, jakož i má. Gorazd i s druhy Klimentem, Naumem, Angelárem, Sávou a Laurenciem museli ze země odejít. V Lídně je přijal bulharský car Boris. Gorazd se snad stal biskupem u polských vyslanů. Zemřel kolem roku 900. Tomuto učedníkovi a blízkému spolupracovníkovi svatých Cyrila a Metoděje se přisuzuje autorství nejméně jedné z takzvaných panonských legend, životopisů slovanských apoštolů. 1110 roků nás dělí od úmrtí už zmíněného dalšího žáka našich věrozvěstů, spisovatele a biskupa v rodné Makedonii svatého Klimenta Ochrického. V občanském kalendáři mají svátek dnes muži a chlapci se slovanským jménem Věroslav. Znamená člověk slavící víru. Tak my přejeme všem nositelům tohoto jména i z Rádia Proglas jen to dobré.

Dospíval nám James Harris, britský hudebník žijící v Česku, písničku To Catch the Moon. A co nám říká druhá část dnešního kalendária? Právě před 15 lety, 27. července 2011, odešel britský kazatel a teolog John Robert W. Stott, přední postava světového evangelikálního hnutí. Od roku 1959 sloužil i jako osobní kaplan královny Alžběty II. V roce 1988 podnítil vznik České evangelikální aliance. Rovných 10 let je na věčnosti arcibiskup Dominik Hrušovský, někdejší rektor Papežského slovenského ústavu svatých Cyrila a Metoděje v Římě a vedoucí duchovní služby pro Slováky v zahraničí, vikář Trnavské arcidiecéze pro Bratislavu. Jako vatikánský diplomat byl apoštolským nunciem v Bělorusku.

Poslouchali jsme nejenom hudebnici a zpěvačku, ale také violončelistku a modelku Terezii Kovalovou s písničkou Pružina. A do dnešního kalendáře nahlédneme na to, kdo slaví narozeniny a podobně další výročí. 74. narozeniny dnes slaví anglický veřejný řečník Nick Winton, syn zachránce stovek převážně židovských dětí z předválečného Československa, syra Nikolase Wintona. Otcův příběh podle něj ukazuje hluboký dopad odvážného cílevědomého jednání a víry, že i jeden člověk může něco změnit. Nedávno byl Nick Winton hostem festivalu Meeting Brno a vysvětloval: odpuštění neznamená říct, že někdo nebyl vinen. Odpuštění znamená přijmout, že ty věci se staly a jít dál. Odpouštíte hlavně proto, abyste sami mohli pokračovat dál, mohli jít kupředu. A právě dnes uplynulo 110 roků od narození Marcella Candii, milánského průmyslníka, který prodal firmu a stal se misionářem mezi trpícími leprou, malomocnými v amazonském pralese. Na věčnosti je od roku 1983. Papež František ho v procesu svatořečení roku 2014 prohlásil za ctihodného. A před 105 lety Kanaďané sir Frederick Grant Bentinck a jeho asistent, student Charles Herbert Best, poprvé izolovali látku odpovědnou za regulaci cukru v krvi, inzulin. Objev zachránil miliony lidí po celém světě. První jmenovaný Bentinck za něj dostal Nobelovu cenu.

0: pozdrav mě prosím, buď mou manokou.
1: Teorie nehy a skupina Žamboši právě dozněla. Plujete na vlnách Radia Proglas. Je 13 hodin 45 minut a my pokračujeme v dnešním dalším programu a plujeme, jak jste slyšeli podle znělky, v odpoledním proudu písniček, zprávíček a dalších oznámení. A po Žamboších se podíváme na českého hudebníka, producenta a zvukového experimentátora Davida Herciga. Herciga ten vydal své první solové album Planeta Pluto. 9 skladeb se pohybuje mezi elektronikou, akustickými nástroji a písničkářstvím, přičemž důležitou roli hrají také tramské motivy a osobní vzpomínky na dětství a dospívání. Hercig vytváří meditativní hudební svět, v němž se vedle syntezátorů a kytar ozývají terénní nahrávky i výrazná práce se zvukovou atmosférou. A já vám teď nabídnu jednu písničku z tohoto alba, která se jmenuje Do podzemí.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: A nyní se podíváme do Žirovnice na Pelhřimovsku. Sály zámku v Žirovnici s unikátními freskami z 15. století ještě dnes zdobí stovky mečíků, lilií a jiřin. Na vrcholící 62. ročník výstavy Zahrada Vysočiny je přivezlo 17 tuzemských pěstitelů, přestože jim letos počasí moc nepřálo. Napřed byla zima a pak sucho. Okolo 80 odrůd vystavil v zámeckém areálu Zdeněk Šourek z Mladé Boleslavy. Pěstování květin se věnuje 40 let, má přes 500 odrůd mečíků a jiřin a více než 1300. Těm dává přednost, protože podstatně déle kvetou.
2: U jiřin je jedna výhoda, že kvete strašně dlouho, mečík vykvete jednou. A pak už máte pole jenom zelený, prázdný, když to jiřina kvete, sice se říká, že to je podzimní, ale to už dávno neplatí, takže začne kvíst tak někdy začátkem července a do prvních mrazů vám pořád pokvete. A z toho keře máte třeba 60-70 květů. Takže proto jich mám tolik.
1: Výstavy květin pořádá v Žirovnici místní organizace Českého zahrádkářského svazu od roku 1963 a na zámku se konají od konce 80. let. Patří k největším takovým v kraji.

0: Boj proti obchodování s lidmi, pomoc lidem v oblastech ozbrojených konfliktů i podporu komunit postižených klimatickou změnou berou za své řeholnice po celém světě. Jak jsme informovali, zástupkyně Mezinárodní unie generálních představených mluvili před pár dny o svých zkušenostech s britskou královnou Kamilou v oficiálním londýnském sídle panovnického páru Clarence House. K události se teď vracíme podrobněji.
1: Setkání se uskutečnilo necelý rok po předchozím setkání během státní návštěvy krále Karla III. A královny Kamily ve Vatikánu. Informoval o tom portál Vatican News. Výkonná sekretářka Mezinárodní unie generálních představených sestra Roxane Charesová připomněla rozhovory se sestrami působícími na Ukrajině, v Libanonu a v Demokratické republice Kongo. Mnohé z nich navzdory pokračujícímu násilí zůstávají se svými komunitami. Podělila jsem se také o zkušenost jedné sestry, kterou se mnou sdílela, o bombardování škol. Vyprávěla mi, že se snažila být s dětmi, odváděla je vystrašené do sklepa a předčítala jim úryvky z písma, aby slyšeli jiný hlas než zvuk dopadajících bomb. Řeholnice s královnou hovořili také o propojení klimatické změny, nucené migrace a obchodování s lidmi. Ghanská řeholnice z kongregace misijních sester Naší paní z Afriky, Mamalifar Porekuová, popsala, že zhoršující se stav životního prostředí prohlubuje chudobu nejzranitelnějších rodin.
2: Climate change is real.
1: Klimatická změna je skutečnost, není to žádný příběh. Lidé jsou nuceni migrovat. Během migrace se stávají oběťmi obchodování s lidmi a když se jimi stanou, končí v otroctví, vzniká začarovaný kruh. Nejvyšší cenu za tento vývoj platí ženy, dívky a mladí lidé. Řeholnice proto v řadě zemí podporují udržitelné zemědělství, environmentální vzdělávání i projekty, které ženám pomáhají získat ekonomickou soběstačnost a dětem umožňují zůstat ve škole. Podle sestry Porekuové právě takové iniciativy pomáhají začarovaný kruh přerušit. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.

0: Bylo 14 hodin, plujete na vlnách Rádia Proglas. A vysíláním vás provází Iva Horká. Máme dnes pondělí 27. červenec 2026. Podle katolického kalendáře je památka moravského arcibiskupa z přelomu 9. a 10. století svatého Gorazda, učedníka a nástupce svatého Metoděje, zesnulého právě před 1110 lety. A v občanském kalendáři míří všechny gratulace dnes mužům a klukům, kteří se jmenují Věroslav. Tak i z Rádia Proglas vám přejeme jen to dobré. No a je krátce po 14. hodině, tak my otevíráme hudební kompas a jeho střelka dnes míří do Dánska. Milan Tesař představí skupinu Basko, která spojuje severskou lidovou hudbu s moderním hudebním výrazem. Tak vám přejeme šťastnou plavbu a příjemný poslech.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: Dánské vydavatelství Go Danish Folk Music se od roku 1997 zaměřuje na dánskou lidovou hudbu, folk a příbuzné podoby world music. Loni na podzim u něj vyšlo album Three Times Into Something Wild skupiny Basko. Jako první ze tří ukázek si z alba poslechneme skladbu Heart's Lament.

Posloucháme ukázky z alba Three Times Into Something Wild dánské skupiny Basko. Soubor čerpá ze zkušeností z malých folkových klubů i z velkých koncertních sálů a vytváří hudbu, která střídá jemné, zasněné pasáže s energickými instrumentálními vrcholy. Základem alba jsou autorské skladby členů skupiny, doplněné o nové zpracování tradičních balad z britských ostrovů. Album tak přirozeně propojuje severskou folkovou estetiku s britskou lidovou tradicí. Zvuk skupiny Basko stojí na neobvyklém spojení akordeonu, cistry, což je historický strunný drnkací hudební nástroj, dále houslí, violy, mandolíny, trombónu a zpěvu. Členové souboru patří k předním osobnostem dánské folkové scény a jejich aranže spojují virtuozitu s citlivou prací s melodií a rytmem. Pokračovat budeme skladbami Nor Any Drop to Drink a The Ballad of Tamlin. V ní skupinu Basko doprovodí komorní orchestr Forhobbins Holm.

Poslouchali jsme dánskou skupinu Basko. Zítra ráno si v hudebním kompasu na Proglasu představíme nové album zpěváka Ravena a zítra odpoledne se budeme věnovat italskému jazzovému saxofonistovi Ricardu Federicimu. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař. A my do 14:30 ještě v zahraničí zůstaneme. Následuje písnička Podbora od polské skupiny Dresche, je to kašubská lidová píseň. A potom ještě vám nabídnu další zahraniční skupinu a to bude italská skupina, která se jmenuje Elettro Mascarimiri a písnička se jmenuje Bedhu.

0: Je 14 hodin, ladíte Rádio Proglas, na kterém před chvíli skončil hudební kompas a my pokračujeme odpoledním proudem. Krásné odpoledne pondělní vám přeje od mikrofonu Iva Horká. A do 3 hodiny pro vás máme další porci příjemné hudby i aktuálních informací a děkujeme vám, že nás posloucháte. Tak pojďme se vrhnout rovnou na první zprávu. U příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů se včera, tedy 26. července, při bohoslužbách ve farnostech vrchlabského děkana Jiřího Šlégra udílelo žehnání dědečkům. Mohli je dostat v chrámu svatého Vavřince ve Vrchlabí i v kostele svatého Petra v nedalekém Špindlerově mlýně a také u svatého Jakuba při sobotním pouti v Dolním Lánově. Otec Jiří Šlégr Proglasu sdělil svůj pohled na roli dědů v rodinách.
1: Dědové, ty už něco pamatujou, ty už si něco prožili a ty už nějaké to požehnání nejenom, že dostali, ale i dali.

0: A ono to požehnání je vlastně dobro, šíření božího pokoje. A vůbec, když se podíváme na ten původ požehnání, kdo vymyslel požehnání, to byl sám Pán Bůh, který už na kraji Bible v knize Genesis, když stvořil člověka, požehnal mu a řekl, ploďte a množte se a naplňte zemi a podmaňte si ji, tak vlastně požehnání souvisí s předáváním života. A to předávání života souvisí i s naučením se, jak žít, objevit dárce života a jak žít i v různých těžkých situacích nebo komplikovaných, jak žít s těmi, se kterými to třeba není jednoduché. Takže já tady spolehám naší farnosti taky na celou řadu dědečků. Oni už většinou by měli mít víc času, že nehodí nějaké pracovní povinnosti, ale zároveň taky jsem rád, že můžou předávat tu životní moudrost, že můžou předávat i to, co třeba ti mladí nestihli zažít. A to jsou takové zkušenosti, které jsou neocenitelné nebo nezaplatitelné, ale dají se předat právě tou výchovou a tím sdílením a tím vzájemným kontaktem a tím, že ten člověk bude s tím malým, menším, že pomůže rodičům, pomůže třeba i mě ve farnosti tady se starat o děti, mládež a tak podobně.
1: Děkan z Vrchlabí Jiří Šlégr žehná i dalším členům rodiny. Třeba babičky to čeká na svátek svaté Ludmily 16. září. Jak význam žehnání vnímá, to nám pater Šlégr popsal následovně.
0: To požehnání, ono tak je nejlepší stát se požehnáním, aby člověk sám byl k dispozici Bohu tam, kam ho posílá, aby tam šel s radostí. A to, když to požehnání bereme to slovo z latiny, tak je to benedico, což je dobro řečit. A to můžeme kdykoliv, máme Boha chválit a máme to požehnání si vyprošovat a zároveň ho dávat. Já si vzpomínám, když jsem byl na misijních cestách, tak často právě v těch nejchudších zemích, třeba v Africe, v Latinské Americe, tam, když jsem tam byl na bohoslužbě, tak nám to trvalo dlouho, třeba 20 minut nebo půl hodiny, než jsme po mši svaté opustili kostel nebo ten prostor tam venku u kostela, protože lidi sami přicházeli a chtěli požehnání. Vůbec jim nevadilo, že neumím ten jejich jazyk, ale tak ve mně chytli tu moji ruku a vložili v něj na miminko, který měli v náruči, nebo na dědečka, nebo na někoho nemocného, nebo na kohokoliv, tak to jsem zažil opravdu tu touhu po požehnání a že opravdu ono to požehnání dává nejvíc asi mně nebo těm, kteří ho dávají, tak já o to požehnání nepřijdu. Já ho prostě množím, zároveň ho mám, takže to doporučuji všem klidně. Pokud máte okolo někde někoho, vložte mu teď ruku na rameno, na hlavu nebo na ruku a vyproste něco pěkného, ať vám Bůh žehná, ať zažije krásný den, krásný dotek Boží skrze tu vaši ruku.
1: Vzpomněl na své misijní působení děkan z Vrchlabí Jiří Šlégr. Nedělní Světový den prarodičů si připomínali farnosti napříč Českem.
2: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce

0: John Snow a Šimon Bílina nám zaspívali o odvaze najít svobodu v nescivilizované části sebe. A nyní je čas na pozvánky. Zamíříme s první pozvánkou do Českých Budějovic. Dnešním koncertem v klášterním kostele na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích pokračuje série varhaní putování po Evropě. Začátek je ve 20 hodin.
1: Cyklus koncertů má za úkol trošku oživit v tomto kostele turistický ruch návaznosti na duchovní hodnoty a duchovní hudbu. A vzhledem k letním měsícům nás inspirovalo putování po Evropě. Máme za sebou návštěvu Anglie, čeká nás italská hudba, kde zazní třeba skladby Vivaldiho, Frescobaldiho, Dario Castella. Hostem tohoto italského koncertu je zpěvačka Jadwiga Falkenburg. 10. srpna zavítáme do Německa, kde zazní varhaní skladby od Pachelbla, Scheita nebo i Johanna Sebastiana Bacha. A zakončíme 24. srpna v Rakousku, kde zazní Schubert, Plánický, Albrecht Berger a hostem bude zpěvačka Zuzana Zajmlová.
0: Informoval z Českých Budějovic pořádající varhaník Martin Kubát. Klášterní kostel obětování Panny Marie na piaristickém náměstí je nejcennější historicko-uměleckou památkou města a jednou z nejcennějších v jižních Čechách.

0: popovou baladu, která byla nahraná v letošním roce a jmenovala se Flood, nám zaspívala americká písničkářka Tori Amos.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A ve 14 hodin a 45 minut zamíříme do Uherského Hradiště. Jiří Lábus šel celý život za snem být hercem. Řekl to včera, tedy v neděli 26. července, na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu pořadatele přehlídky Asociace českých filmových klubů.
1: Že jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci mě se moc nezajímaly. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet a já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury. Jo. A mám chalupu ve Volení u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.

0: He's got a friend named Joe. Folková balada z roku 2026 s názvem Everybody's Got a Friend Named Joe nám zaspíval americký zpěvák Bonnie Prince Billy. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o dobročinný příspěvek je pro více než polovinu lidí z velkých měst nejvíce odrazující stránkou této formy darování. V Česku zároveň panuje nedůvěra kvůli obavě z podvodu. Vyplývá to z průzkumu Ipsos, který představili zástupci neziskových organizací. Lékaři bez hranic, zdravotní klaun a CARE chtějí společně posílit důvěru lidí a zajistit transparentní způsob darování. Alena Novotná, která se stará o financování Lékařů bez hranic, k metodě přímého oslovování dárců na veřejných místech řekla.
1: Face-to-face fundraising vyžaduje počáteční investice, stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
2: Večer se zbalím, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát. Občas deště,

0: A máme tu zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin, posloucháte Odpolední Plus, je pondělí 27. července a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jaká témata podrobně probereme hned po zprávách? Nákup auta je spojený s papírováním a také čekáním na úřadech. To by se teď mohlo změnit. Jaká budou nová pravidla pro převod vozidel? 4 lidé zůstávají v péči lékařů po sobotním útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně. Policie zastřelila hlavního podezřelého, dalšího podezřelého ale propustila. Jaké jsou posuny ve vyšetřování? A Írán dnes potvrdil jednání s Ománem o Hormuzském průlivu. Proč do těchto rozhovorů nejsou zapojeny Spojené státy? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Dobré odpoledne. Vláda schválila výrazné omezení takzvaných akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Oblasti, kde by mělo být jednodušší a rychlejší povolovat větrné a solární elektrárny, zmenšila na 297 km čtverečních. Je to asi desetina původně navrhované rozlohy. Ekologické organizace varují, že změna může zpomalit rozvoj obnovitelných zdrojů. Řidiči v Česku by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi nového vozu. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
3: Další detaily k tomu v Odpoledním plusu přidáme hned po zprávách. Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na iránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
5: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil iránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Iránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malumuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Irán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
6: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
7: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Giron přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Dnes je to týden, co čerpací stanice v Česku už nemusí se řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o korunu a 80 haléřů. Nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší, hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
8: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost. vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
3: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. Bankovní identitu v Česku používá stále více lidí. Na konci prvního pololetí mělo 5 milionů 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. A bankovní identita funguje v Česku od roku 2021 a kromě státu ji využívají i banky, pojišťovny a další firmy. Vedení Pražské koalice se dnes schází kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolala po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli 2 pracovníky magistrátu.
9: Jedním ze zatčených pracovníků byl podle informací i rozhlasu ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča. Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Primátor Svoboda napsal na sociální síti X, že na koaliční radě bude požadovat vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů, pod kterého podle primátora odbor spadá. Pražští Piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Oba v úterý zatčení zaměstnanci úřadu jsou postaveni mimo pracovní poměr. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Skoro 7 minut po 15. hodině na Plusu vysíláme dopravu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna teď zpomalte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se brzdí do zastavení. Kolona pokračuje až na 174. kilometr. Pracují tam silničáři v pravém pruhu, zdržení asi půl hodiny. Na D5 z Prahy ve směru do Plzně opatrně před sjezdem na Žebrák na 33,5. kilometru. Zasahují tam u požáru kamionu. Dálnice je momentálně neprůjezdná. Můžete sjíždět na Zdice na 28. kilometru. Zpátky se pak napojíte na 34. Na okruhu v Praze ve směru na letiště se táhne fronta hlavně nákladních aut pravým pruhem od sjezdu na Jesenici až na 19. kilometr k Ořechu. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Postojíte tak nárazově před nimi. Ve směru na dálnici D1 už se podařilo odtáhnout karavan z Lochovského tunelu, tím se tak projíždí bez komplikací a kolona se dává do pohybu. A v Liberecké ulici směrem z centra Prahy se táhne kolona směrem z centra města. Dobře, dojeďte. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se většinou bude vyjasňovat, teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Po zprávách Českého rozhlasu Plus vás znovu vítám u odpoledního proudu. Přejeme pohodové odpoledne, dobrou hudbu a příjemnou společnost až do 16. hodiny, do níž vás provází Iva Horká. Tak zůstaňte naladěni na vlnách Proglasu a já vám posílám další písničku, kterou nám zaspívá Ivo Viktorín a jmenuje se Ukázal na mě. A jde o text Michala Horáčka o povolání apoštola Matouše.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě.

písničku Rok v Šamoríně, která je z alba Jsme len hostia na zemi, jsme slyšeli od skupiny Tady Tomáš. A teď si pustíme další skladbu a tu nám zaspívá Jakub Noha a nazval ji Kotě.

0: Tak to byl Jakub Noha a jeho písnička Kotě. A my zamíříme do Plzně. Střecha plzeňské katedrály svatého Bartoloměje je v kritickém stavu. Břidlicové tašky položené před 35 lety jsou místy popraskané anebo úplně chybí. Zatékající voda poškozuje krovy. Biskupství zhání peníze na dokončení oprav. Chybí 19,5 milionu korun. Vedoucí projektového oddělení biskupství Iva Fictumová upřesnila.
1: Vzhledem k finančním prostředkům jsme nyní přistoupili k opravě střechy nad hlavní lodí. V současné době je sundaná břidlice z vrchní části, jak z jihu, tak ze severu. Na jižní straně už je i provedeno nové vednění. Na straně severní, což je strana k radnici, tak tam nyní probíhá oprava krovu.
0: Veřejná sbírka nadačního fondu Dominanty na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách je na webu Střecha katedrály. Biskup Tomáš Holub k ní píše: Katedrála svatého Bartoloměje je středem života lidí věřících v toho, který nás přesahuje. Života našich předků, kteří zhmotnili projev své víry. A také nás, kteří chceme nabízet krásu a život tohoto společenství pro každého, kdo hledá základní hodnoty a smysl svého života. Děkujeme za vaši podporu a ať vás provází radost a pokoj.

0: Miloš Železňák zpíval písničku Na brehu. Písnička je z alba Balady a písně. A my se blížíme k 15. hodině a 30. minutě. To znamená ještě, že do 16. hodiny se podíváme na pár zprávíček a také tady máme ještě zásobu playlistu písniček. Playlisty připravuje Milan Tesař a dívám se, že je tady také písnička Moje vina od Hradišťanů. A doprovází Filharmonie Brno a jde o zhudebněnou báseň Jana Skácela. Pak tady máme taky Fleret a Jarmilu Šulákovou, ještě také polskou zpěvačku, zpěvák z Belize, no a nějakou písničku skotskou, ale uvidíme, jestli nám ještě vyjde čas. A v 16 hodin vás pozvu na čaj do páté a můžete se podívat. V čaji do páté si připomeneme legendární koncertní film skupiny Queen Hungarian Rhapsody, zachycující vystoupení kapely v Budapešti v roce 1986.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Tak bylo 15 hodin a 31 minut a tento čas do 16. hodiny, než přijde na řadu slíbený pořad křižovatky, tak si poslechneme nejprve písničku, která otevře tento odpolední proud a bude to již zmíněná a slíbená píseň Moje vina. Jde o zhudebněnou báseň Jana Skácela a uslyšíme ji v podání Hradišťanů a Filharmonie Brno. Solo zaspívá Alice Holubová a Jiří Pavlica a o dirigentskou taktovku se podělí Petr Altrichter a Jiří Pavlica. Písnička byla nahraná v roce 2007, tak vám přeji příjemný poslech s Rádiem Proglas a samozřejmě s Hradišťanem i s Filharmonií Brno.

0: Krásná písnička Moje vina právě dozněla a slyšeli jsme ji v podání Hradišťanů a Filharmonie Brno. Solo zpívala Alice Holubová a Jiří Pavlica. A my se podíváme na Žďársko. Na zřícenině hradu Pišolec u víru na Žďársku dokončují odborníci zajištění téměř 10 metrů vysokého torza věže, které léta ohrožovalo návštěvníky. Vynášet do kopce potřebný materiál pomáhají i dobrovolníci. Miroslav Korbička ze Spolku na ochranu památek Bystřicka k postupu nynějších záchranných prací řekl.
1: Ta věž je teďka staticky zabezpečena. Nicméně je stále ještě v ohrožení návštěvník, který přijde na hrad, protože volné kameny, které mohou tady spadnout z té koruny, by mohly někoho zranit, takže teď se ta věž prostě z nahoře celá přezdívá pod takový škaredé slovo sarkofág, ale každý kámen se musí zvednout, prohlédnout, zvážit, jestli se dá zpátky nebo ne.
0: Na Pišolci dlouhodobě pracují archeologové. Z nálezů vyplývá, že hrad postavili Pernštejnové v první třetině 14. století. Zanikl zřejmě v první půli 15. století. O zříceninu se stará obec Vír, která ji před 5 lety převzala od Lesů České republiky. Zajišťování torza provádí s pomocí dotací. Zatím stálo 2 miliony korun.

tam nedaleko od Plzně je neveliký kraj. Tam dodnes mluví nářečím, tam starý zvyky znaj. Hadudy směchem chlupatým křeští a vejskají. Tam bludnej kořen snad dobře.

0: Po písničce Vavřeneček, kterou jsme slyšeli od skupiny Strašlivá podívaná a je z alba Čarovné bylinky, zamíříme do Prahy. Některé městské části Prahy podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dost peněz na pomůcky do školy nebo na zájmové kroužky pro své děti. Sbírku školních potřeb vyhlásila třeba radnice Prahy 6.
1: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
0: Uvedl mluvčí radnice Marek Zeman. A my ještě zůstaneme na Lidové notečce a já vám posílám písničku Nasila si žitečka, zpívá a hraje skupina Fleret a solo uslyšíte od Jarmily Šulákové.

Zasloužený potlesk sklízí Jarmila Šuláková a skupina Fleret. Pokud byste písničku hledali, jmenuje se Na silách si žitečka a najdete ji na albu Až zavřu dveři CD2. No a my se blížíme k 16. hodině. Od 16. hodiny na vás čeká podle mého názoru úplně skvělý pořad. Připravil ho Roman Kabelka a pozve vás a připomene legendární koncertní film skupiny Queen, Hungarian Rhapsody, který zachycuje vystoupení kapely v Budapešti v roce 1986, což by nebylo úplně jako nic v dnešní době překvapivého, ale tehdy v komunistické éře to bylo něco nevídaného, tak se těšte. Od 16. hodiny startuje Čaj do páté se skupinou Queen. No a my jsme si pouštěli písničky lidové z naší republiky a teď si můžete porovnat, jak vypadá skotská lidová. Tak mám tady od Milana Tesaře v playlistu poznámku. Zpočátku tvrdší, ale dá se hrát. Tak posuďte sami, jiný kraj, jiný mrav a také jiná muzika. Skupina Happy to Meet.

0: skotská lidová, kterou nám zahrála skupina Happy to Meet. A my v dnešním zpravodajském nebo zprávařském kolečku se vrátíme domů na Brněnsko. Zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje či motýl jasoň dymnímkový, sdělil Vilém Jurek z organizace Rezekvítek, která se o oblast stará.
1: Tímto projektem bychom rádi podpořili různé druhy rostlin i živočichů. Mezi asi ty nejvíc chráněné druhy je například orchidej vstavač osmahlý nebo taky evropský významný druh hadinec nachový, ale jsou zde i chráněné druhy živočichů, jako je například jasoň dymnívkový a nebo ještěrka zelená,

Polská zpěvačka Haňa Rybka a písnička Kukučka a ještě nám tento odpolední proud hudební uzavře zpěvák z Belize Andy Palacio písničkou Vatina.

Je 16 hodin a ladíte stále Rádio Proglas a nyní na vás čeká pořad Čaj do páté, tak já předávám slovo Romanovi Kabelkovi a skupině Queen. No a příjemný poslech vám přeji a krásné odpoledne s Proglasem. Od mikrofonu se s vámi pro tuto chvíli loučí Iva Horká a budu se těšit zase na setkání příští, to znamená v sobotu. No a vy se můžete těšit na moji milou kolegyni Alenu Rubášovou, která vás provede následujícím vysíláním. Tak mějte se krásně.

Já jsem Roman Kabelka, toto je Čaj do páté na Proglasu a 40. výročí noci, kdy Queen v Budapešti ukázali, jak zní a vypadá umělecká svoboda. Za malou chvíli teplý podvečerní vzduch rozčísne kytara Briana Maye tak, jak to zatím žádná komunistická země ještě nezažila. A scéna exploduje oslepujícím světlem západní megaprodukce. Pojďme ten šok prožít znovu.

Maďarsko bylo tak říkajíc nejveselějším barákem v komunistickém táboře a tamní gulášový socialismus nabízel lidem trochu více materiálního vyžití výměnou za poslušnost. Ale koncert Queen 27. července 1986 byl i tak husarským kouskem. Zatímco v Sovětském svazu narazil management kapely na jasné ne s tím, že by Queen zkazili socialistickou mládež, Maďaři na to šli pragmaticky. Chápali, že rockový koncert je ideální ventil na upuštění společenského napětí a hlavně měli Lászla Hegedűse. Tento obratný ředitel promoterské agentury pro multimédia měl skvělé vztahy jak s režimem, tak s partnery na západě. V červenci 85 se v zákulisí charitativního koncertu Live Aid potkal s kytaristou Brianem Mayem a manažérem Jimem Beachem a plán návštěvy Maďarska začal získávat jasné obrysy. Celý projekt ale málem zkrachoval na nedostatku devizových prostředků. Hegedűs tehdy vytáhl z rukávu geniální trik. Věděl, že manažer Queen je filmový nadšenec a tak mu nabídl, že maďarská státní produkce poskytne své nejlepší filmaře a koncert natočí na špičkový 35mm filmový pás. Pro Queen, kteří celou věc vnímali jako průkopnickou misi bez vidiny zisku, byl takový film historické hodnoty dostatečnou satisfakcí. Celá mašinérie příprav se mohla rozjet. This is under pressure.

Po triumfu na Live Aid Queen pochopili, že jejich pravé místo je na obřích stadionech. Této vizi podřídili novou desku A Kind of Magic i následné turné v létě 86. Byla to blesková 8-týdenní operace, na kterou se kapela s celým týmem připravovala tvrdým drillem v obřích hangárech za Londýnem. Tam si cvičně postavili kompletní scénu do posledního šroubku a kabelu, aby před ostrým startem eliminovali sebemenší chybu. Za rozbřesku 4. června se z Londýna na cestu vydal konvoj 13 plně naložených kamionů, které vezly 120 tun techniky. Pódium bylo široké úctyhodných 48 metrů a nad ním visela tehdy revoluční obrazovka Star Vision s úhlopříčkou 10 metrů. Také zvukový systém byl ambiciózní ve své variabilitě. Disponoval výkonem až 500 000 W a jeho součástí byly mobilní reproduktorové věže, které opakovaly zvuk pro zadní řady s matematicky přesným zpožděním. Lidé na druhém konci stadionu díky tomu neslyšeli žádnou roztříštěnou ozvěnu, ale měli stejně čistý zážitek jako diváci přímo pod pódiem.

0: Po dvou vyprodaných koncertech ve Vídni připluli Queen do Budapešti po Dunaji stylově na křídlovém člunu přezdívaném Gorbačovova mořská raketa. Ve hře byl původně i koncert na Slovensku nebo na západní Ukrajině, ale tato myšlenka narazila na neprostupnou ideologickou zeď a nedostatek deviz. Budapešť tak zůstala jedinou oázou ve východním bloku. Zájem byl sice trojnásobný, než byla 80-tisícová kapacita NEB štadionu, ale komunistické úřady druhý koncert nedovolili z obavy před údajně neovladatelným davem. Během 3 dnů volna se ale v soukromí odehrálo něco, co dokonale ukazuje povahu Freddieho Mercuryho. Kamera jej společně s Brianem zachytila na hotelové terase s výhledem na Dunaj, jak oba trénují maďarskou lidovou píseň Tavasi sel vise tárast. Text o příchodu jara, lásce a zhledání hluboce rezonoval s tím, s čím za železnou oponu přijížděli. Freddy ještě těsně před show si opakoval výslovnost s překladatelkou a slova si napsal foneticky jako tahák přímo na dlaň. V tomto upřímném gestu se skrývá celá jeho gentlemanská nátura. Veškerý ten stadionový humbuk byl jen kulisou pro jedinou opravdovou touhu – bourat bariéry, spojovat lidi a dávat jim čistou radost.
1: This is a new song. Who wants to live forever?

připomínáme 40. výročí v den premiéry tohoto pořadu na den přesně magického večera, kdy skupina Queen hrála pro 80 tisíc vděčných lidí za železnou oponou na budapešťském lidovém stadionu. Z Magic Tour existují dva oficiální záznamy, které jsou svým charakterem přesným opakem. Slavné londýnské Wembley má špičkový, přirozeně nadupaný zvuk, ale obraz se točil na tehdejší televizní kamery, takže má neodstranitelnou patinu 80. let. V Budapešti to bylo přesně obráceně. Maďarské státní studio Mafilm tehdy zmobilizovalo veškerý svůj arzenál. Koncert natáčelo 17 kamer na klasický 35mm kinofilm, kvůli čemuž se v zemi na 2 týdny v podstatě zastavila jakákoliv jiná filmová produkce. Aby mohl režisér Jánoš Sombojaj snímat detaily v davu, filmaři museli vyprázdnit sklady osvětlení a stadion proměnit v zářící arénu. Výsledkem je vizuální klenot, který byl v roce 2012 zrestaurován do nativního 4K rozlišení. Při poslechu je ale záznam z Budapešti mnohem sterilnější. Zvuk se na otevřeném stadionu hodně tříštil a prostorové mikrofony musely být u hlasitých písní potlačeny. Dozvuk, který by mix tmelil, se tak musel složitě domodelovat až uměle ve studiu. Dobře to je slyšet v následující Bohemian Rhapsody. Její operní pasáž sice běžela z playbacku, ale mezi tleskáním publika je slyšet právě ten skutečný, odrazivý zvuk stadionu.

Na Magic Tour doprovázel čtveřici Queen klávesista Spike Edney. Později vzpomínal, že atmosféra v kapele byla tehdy nezvykle uvolněná. Jakoby všichni podvědomě tušili, že jedou své úplně poslední turné. I když na pódiu dával do výkonu Freddie Mercury absolutní maximum, v zákulisí bylo znát, že mu už ubývají síly. Turné bylo zakončeno 9. srpna v britském Nebworthském parku koncertem dimenzovaným pro 120 000 diváků, ale reálně jich bylo o desítky tisíc více. Freddie, v jakési panice, že je definitivně po všem, hned po konci zmizel se svými nejbližšími a nezúčastnil se závěrečného večírku. Po cestě z vysílačky se dozvěděl, že během jejich show byl v davu pobodán jeden z fanoušků a že kvůli logistickým komplikacím se k němu zdravotníci nedostali včas. To Freddieho velmi rozrušilo, protože si vždycky přál, aby hudba přinášela lidem jen radost. Když se ale vrátíme ještě do Budapešti, musíme si uvědomit jedno. Tento koncert nebyl jen výstřelem do tmy nebo exhibice bohatých britských hvězd. Pro ty šťastlivce, kteří na stadionu stáli a často za lístek obětovali celý měsíční plat, to byl životní zlom. Viděli hmatatelný důkaz, kam až se dá s poctivou prací a talentem dojít. Byla to obrovská osobní inspirace a první velká trhlina v železné oponě, která západním umělcům ukázala, jak vděčné publikum na ně na východě čeká.

0: Na přídavky se objevil Freddy s britskou vlajkou přehozenou přes ramena. Avšak oproti jiným zastávkám turné ji v jeden nenápadný moment otočil na ruby a tam byla vlajka maďarská, což dalo celému koncertu důležitou symbolickou tečku. A to je i konec dnešního Čaje do páté. Od mikrofonu a mixu vás zdraví Roman Kabelka.
1: Thank you. God bless you. We love you. Good night.

0: Na Proglasu nyní přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Ukrajina nevylučuje možný raketový úder ze strany Íránu. Hasiči předali majiteli Torzo požárem zničené 34. budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Tady je Plus a zprávy. Zdraví vás Ondřej Látal. Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. Je to zhruba desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka ANO, současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů.
4: A to, co je zcela zásadní, obce a občané zůstávají účastníkem stavebního řízení. Jinými slovy, přeloženo češtiny, postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL k tomu řekl, že vládní představitelé bojují proti obnovitelným zdrojům. Návrh podle něj výrazně omezí výstavbu. Z původně vytipovaných 110 lokalit zůstalo 61 větrné elektrárny, bude možné nově postavit na 49 místech. Ve zbylých 12 lokalitách pak můžou vzniknout fotovoltaické elektrárny. Írán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na íránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před dvěma dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
5: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil íránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Íránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malomuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Írán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
6: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
7: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Giron přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Hasiči dnes předali společnosti Cream zničenou budovu 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti k ukončení zásahu dodává mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
8: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Budova začala hořet 9. července, likvidaci požáru hasiči oznámili po 15 dnech. Pražská doprava na plusu po 17. hodině. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavují kamiony za sjezdem na Vršovice. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku a východní část okruhu až do Novopatské komezení v Kbelské ulici. Osobní auta jedou pomaleji nesouvisle. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne fronta od sjezdu do Vídeňské a do Dobřížské před Mrázovku. Celé je to tam na 20 minut. Na okruhu ve směru na letiště počítejte s kolonou hlavně kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Vestec až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, místy se tak zastavují i osobní auta, plná je taky ulice k Barandovu už od koupaliště. A Vilznova je plná směrem do Holešovic, od Holešovic do Holešovic od muzea, k omezení na Hlávkově mostě a taky v opačném směru od Florence k náměstí IP Pavlova. Dobře dojďte. Zítra ráno má být polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno, večer se většinou vyjasní, teploty zítra 25 až 30, na severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

dveře a čas zmizí. A najednou si seš tak cizí. Semafor mrká, kde si před tunelem. Vyhlížíš vlak, co jde tvým směrem. Ten vlak, co tvým směrem jede. Ten pocit, co životem tě vede. Kdo nezapomněl,

Máme 17 hodin a 10 minut. Na Proglasu je s vámi Alena Rubášová v pondělí 27. července 2026. Podle katolického kalendáře je památka moravského arcibiskupa z přelomu 9. a 10. století svatého Gorazda, učedníka a nástupce svatého Metoděje, zesnulého právě před 1110 lety. 110 roků nás dělí od narození Marcella Candii, milánského průmyslníka, který prodal firmu a stal se misionářem mezi malomocnými v amazonském pralese. Zemřel v roce 1983. Před 30 lety kajakářka Štěpánka Hilgertová získala zlato na olympijských hrách v Atlantě. A 15 let je na věčnosti britský kazatel a teolog John Robert W. Stott, přední postava světového evangelikálního hnutí a osobní kaplan královny Alžběty II. V občanském kalendáři dnes mají svátek muži a chlapci se slovanským jménem Věroslav, znamená člověk slavící víru. My z Proglasu blahopřejeme, no a jsme zpět v odpoledním proudu písní a zpráv, který 4 minuty před 18. hodinou vystřídá myšlenka na den Hany Pinknerové. Od 18 hodin pak následuje modlitba z oficíny jako každé pondělí s jáhnem Janem Špilarem. Nejen proto zůstaňte s Proglasem.

0: O životní nejistotě a hledání nového směru nám zpívala Beata Bocek a byla to píseň z nového alba Bílo. Jihlavský kostel svatého Ignáce vstoupil do další části svých oprav. Momentálně obnovují rozsáhlou výmalbu chrámu. Ten je navzdory tomu v plném provozu. Místní farář Marian Jiří Husek nám opravy popsal v celé jejich šíři.
1: Momentálně po té, co jsme na tom našem kostele opravili kompletně střechu a fasádu, tak teďka jsme se pustili do interiéru a tam je výmalba celého stropu a pak ještě celé kompletní zdi za hlavním oltářem. Je to malba na téma nějakých všelijakých andělů a svatých, ale potom, protože to je jezuitský kostel, tak to je i na téma jezuitského působení a na téma taky oheň jsem přišel svrhnout na zem a jak si přeji, aby už splanul, jak je to z písma svatého. No a tohle všechno se má obnovit, protože bylo to už hodně nezřetelné, hodně tmavé, tak se všichni těšíme, jak naraz uvidíme, co tam je vlastně namalované. Celá ta akce je naplánovaná zhruba na 2,5 roku. Dělá se to po etapách za provozu, kostel stále slouží, nedělní mše svaté tam máme. Teďka máme lešení v presbytáři, až se to tam do konce tohoto roku snad dodělá, tak se lešení posune dál do lodě, bude druhá etapa a pak se počítá třetí etapa, celkem asi 3 etapy. A je to z dotací, a když už se dělají ty malby a spolu s tím asi i stěny, tak se něco předělá i co se týká elektriky a zabezpečovacího zařízení, nějaké ty dráty se tam natahají, mají se vyměnit ještě i nějaké velké okna, které jsou tam nahoře a jinak než toho lešení by se k ním nedostalo, takže celkově to bude stát přes 40 milionů.
0: Zhrnul za farnost kněz Marian Jiří Husek. Bývalý jezuitský kostel v Jihlavě pochází z konce 17. století a je v něm také vystavena národní kulturní památka sousoší jihlavské piety.

0: Na Proglasu jsme poslouchali kapelu Piráti 44. Dnešním koncertem v klášterním kostele na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích pokračuje série Varhaní putování po Evropě. Začátek je ve 20 hodin.
1: Cyklus koncertů má za úkol trošku oživit v tomto kostele turistický ruch návaznosti na duchovní hodnoty a duchovní hudbu. A vzhledem k letním měsícům nás inspirovalo putování po Evropě. Máme za sebou návštěvu Anglie, čeká nás italská hudba, kde zazní třeba skladby Vivaldiho, Frescobaldiho, Dario Castella. Hostem tohoto italského koncertu je zpěvačka Jadwiga Falkenburg. 10. srpna zavítáme do Německa, kde zazní varhanní skladby od Pachelbla, Scheita nebo i Johanna Sebastiana Bacha. A zakončíme 24. srpna v Rakousku, kde zazní Schubert, Plánický, Albrechtsberger a hostem bude zpěvačka Zuzana Zajmlová.
0: Informoval z Českých Budějovic pořádající varhaník Martin Kubát. Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí je nejcennější historicko-uměleckou památkou města a jednou z nejcennějších v jižních Čechách.

0: To byla píseň Krásamota a její autorka Dorota Nvotová. U příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů se včera při bohoslužbách ve farnostech vrchlabského děkana Jiřího Šlégra udílelo žehnání dědečkům. Mohli je dostat v chrámu svatého Vavřince ve Vrchlabí i v kostele svatého Petra v nedalekém Špindlerově mlýně a také u svatého Jakuba při sobotní pouti v Dolním Lánově. Otec Jiří Šlégr pro Glasu sdělil svůj pohled na roli dědečků v rodinách.
1: Dědové, ty už něco pamatujou, ty už si něco prožili a ty už nějaké to požehnání nejenom, že dostali, ale i dali a ono to požehnání je vlastně dobro, šíření božího pokoje a vůbec, když se podíváme na ten původ požehnání, kdo vymyslel požehnání, to byl sám Pán Bůh, který už na kraji Bible v knize Genesis, když stvořil člověka, požehnal mu a řekl, ploďte a množte se a naplňte zemi a podmaňte si ji, tak vlastně požehnání souvisí s předáváním života a to předávání života souvisí i s naučením se, jak žít, objevit dárce života a jak žít i v různých těžkých situacích nebo komplikovaných, jak žít s těmi, se kterými to třeba není jednoduché. Takže já tady spoléhám naší farnosti taky na celou řadu dědečků. Oni už většinou by měli mít víc času, že nehodí nějaké pracovní povinnosti, ale zároveň taky jsem rád, že můžou předávat tu životní moudrost, že můžou předávat i to, co třeba ti mladí nestihli zažít a to jsou takové zkušenosti, které jsou neocenitelné nebo nezaplatitelné, ale dají se předat právě tou výchovou a tím sdílením a tím vzájemným kontaktem a tím, že ten člověk bude s tím malým, menším, že pomůže rodičům, pomůže třeba i mě ve farnosti tady se starat o děti, mládež a tak podobně.
0: Děkan z Vrchlabí Jiří Šlégr žehná i dalším členům rodiny. Třeba babičky to čeká na svátek svaté Ludmily 16. září. Jak význam žehnání vnímá, to nám pater Šlégr popsal následovně.
1: To požehnání, ono tak je nejlepší stát se požehnáním, aby člověk sám byl k dispozici Bohu tam, kam ho posílá, aby tam šel s radostí. A to, když to požehnání bereme to slovo z latiny, tak je to benedico, což je dobro řečit. A to můžeme kdykoliv, máme Boha chválit a máme to požehnání si vyprošovat a zároveň ho dávat. Já si vzpomínám, když jsem byl na misijních cestách, tak často právě v těch nejchudších zemích, třeba v Africe, v Latinské Americe, tam, když jsem tam byl na Bohu, službě, tak nám to trvalo dlouho, třeba 20 minut nebo půl hodiny, než jsme po mši svaté opustili kostel nebo ten prostor tam venku u kostela, protože lidi sami přicházeli a chtěli požehnání. Vůbec jim nevadilo, že neumím ten jejich jazyk, ale takhle mě chytli tu moji ruku a vložili v něj na miminko, který měli v náruči, nebo na dědečka, nebo na někoho nemocného, nebo na kohokoliv. Tak to jsem zažil opravdu tu touhu po požehnání a že opravdu ono to požehnání dává nejvíc asi mě. Nebo těm, kteří ho dávají, tak já o to požehnání nepřijdu. Já ho prostě množím, zároveň ho mám, takže to doporučuji všem klidně. Pokud máte v okolí někoho, vložte mu teď ruku na rameno, na hlavu nebo na ruku a vyproste něco pěkného, ať vám Bůh žehná, ať zažije krásný den, krásný dotek Boží skrze tu vaši ruku.
0: Vzpomněl na své misijní působení děkan z Vrchlabí Jiří Šlégr. Nedělní Světový den prarodičů si připomínali farnosti napříč celým Českem.

0: Zhudebněnou básení Jana Zábrany Svět hučel zpívala Markéta Foukalová, na klavír doprovázel Martin Brunner. Pocit tlaku při oslovení na ulici se žádostí o dobročinný příspěvek je pro více než polovinu lidí z velkých měst nejvíce odrazující stránkou této formy darování. V Česku zároveň panuje nedůvěra kvůli obavě z podvodů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, který představili zástupci neziskových organizací. Lékaři bez hranic, zdravotní klaun a CARE chtějí společně posílit důvěru lidí a zajistit transparentní způsob darování. Alena Novotná, která se stará o financování Lékařů bez hranic, k metodě přímého oslovování dárců na veřejných místech řekla.
1: Face-to-face fundraising vyžaduje počáteční investice, stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
2: Nejsem štěstí tvého stroje, ani příběh na první dojem, nejsem sen, co ti patří.

Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Zpíval nám brazilský hudebník Rulau. A my už míříme na Olomoucko. Stropní konstrukce, krovy i historické omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správa objektu usiluje o získání finančních prostředků na záchranu kostela. Prvním krokem má být vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst.
1: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na Bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století.
0: Sdělil správce poutního místa Aleš Tománek. O víkendu žila Stará Voda u Libavé svatoanenskou poutí s žehnáním obnovených fresek a zvonů.

0: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Hon står på mattan och inleder serien med en kraftfull ansats. Hon gör en dubbel bakåtvolt med skruv. Landar lätt på fötterna och går direkt in i nästa moment. En handvolt följt av en dubbel framåtvolt. Rörelsen är symmetrisk med maximal höjd och rotationskontroll. Hon fortsätter med ett kombinationsmoment. En trippelskruv.
1: Je 17 hodin 56 minut, na Proglasu je připravena k poslechu Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž.
2: Dávný slavnostní bál. Když na jaře slaví své narozeniny můj muž, snaží se vždycky, aby se oslavy nepřeháněly. Nemá to rád, jenže dostal jako rodinu nás tři. Mne a dvě dcery, které jsou v oblasti slavení naprosto po mně. Dokonce bych řekla, že mou vášeň pro oslavy všeho druhu ještě rozvinuli. Tak to má být. Když byly ještě malé holčičky a žili jsme z tatínkova platu, neměli jsme nikdy dost peněz na pořádný dárek pro tátu. On je totiž z rozpočtu neuvolnil. Buď tam opravdu nebyli, nebo dárek pro sebe nepovažoval za rozumnou investici. Jenže to nás nikdy nezastavilo. Pořádali jsme na jeho počest ty nejokázalejší zábavy a události, jaké nás jen napadly. Samozřejmě koncerty a divadelní představení, tím jsme začínali. Hostiny ty nemohly nikdy chybět. Jednou, to jsme fakt už nevěděli, co bychom mohli ještě vymyslet, některá u nás, tuším, to byla Adélka, vykřikla ples. A tak jsme uspořádali k příležitosti tatínkových narozenin slavnostní ples na jeho počest. Manžel odmítá tančit zejména na veřejnosti, ale s oběma dceruškami pravidelně v kuchyni tančíval mazurku. Tanec schválně pletel, ale to holkám nevadilo. Byl to jen důvod pro divoké chichotání a nové opakování tance. Bylo tedy jisté, že alespoň jeden tanec na plese bude umět zatančit. Největšímu zájmu samozřejmě byla vystavena otázka, co si kdo vezme na sebe, protože to je pro plesy otázka zásadní. Pak jsme vymýšleli výzdobu pokoje, občerstvení a hudbu. S oficiální královskou pozvánkou jsme si vyhráli opravdu do sytosti. Protože dcerušky byly ve věku, kdy viděly mnoho pohádkových plesů ve filmech nebo v televizi, perfektně tomu všemu rozuměly. Když ještě na oslavu přislíbila přijet i babička, byly dokonale spokojené. Nevím, jestli si oslavenec svou oslavu, jak se patří, užil. My ano. Chtěli jsme mu tím říct, že je pro nás neskonale důležitý a že ho máme tak rádi, že jen to nejbombastičtější a nejslavnostnější, co si umíme představit, je pro něj dost dobré. Od té doby už plesy nepořádáme. Pochopili jsme, že dárek musí těšit především oslavence. Pokud netančí nebo tančí nerad, oslavovat ho plesem je riskantní. A tak raději plánujeme výlety do lesů nebo na hrady a zámky spojené s dobrým obědem. Táta dostává lístky pro celou rodinu na koncerty svých oblíbených kapel. Takový způsob slavení nám vyhovuje všem. Nikdo se nemusí přemáhat a jsme spolu rádi. Na ten dávný slavnostní bál však nikdy nezapomeneme.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, vážení posluchači, Rádia Proglas, vítejte při modlitbě z oficíny dnes mimořádně tak z Nového Města nad Mětují, kde přednáším na akademických týdnech, takže vás tam také srdečně zvu, pokud jste někde na blízku, tak přijďte na přednášky, stojí to za to, je tady velký výběr různých témat a různých pojetí, ať už teologických, psychologických, pedagogických, anebo prostě různé věci, které zajímají o prostého člověka, takže jste srdečně zváni na akademické týdny do Nového Města nad Mětují, které jsou tady až do neděle. Každý den spousta přednášek, koncerty, divadla a hlavně společenství vnímavých a zvídavých lidí. Dnes budeme se jako vždy zamýšlet v modlitbě nad písmem, nad texty z dnešního písma, co jsou předepsány v katolickém direktáři. A tak, aby se nám to lépe podařilo, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se,

Modleme se. Bože, ty jsi povolal svatého Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, aby pokračovali v díle svatých Cyrila a Metoděje. Na jejich přímluvu nauči i nás předávat svěřený poklad víry, abychom všichni rostli v milosti a v poznání tvého syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Poslyšme čtení z knihy proroka Jeremiáše. Tak mi pravil Hospodin, jdi a kup si lněný pás, uvaž si ho kolem beder, ale do vody ho nedávej. Koupil jsem si tedy pás podle Hospodinova slova a uvázal si ho kolem beder. Hospodin mě oslovil po druhé takto, vezmi pás, který si skoupil a máš okolo beder, vstaň a jdi k Eufratu, ukryj ho tam do skalní díry. Odešel jsem tedy a ukryl jsem ho u Eufratu, jak mi přikázal Hospodin. Po mnohých dnech mi Hospodin řekl, vstaň, jdi k Eufratu a vezmi odtud pás, který jsem ti přikázal tam ukrýt. I odešel jsem k Eufratu, kopal jsem a vzal jsem pás z místa, kde jsem ho ukryl, avšak ten pás byl schnilý, takže nebyl k potřebě. Pak mě Hospodin oslovil, toto praví Hospodin, tak schnije Judova pýcha a veliká pýcha Jeruzaléma. Tento zlý lid, který nechce poslouchat má slova, chodí v zatvrzelosti svého srdce, který odešel za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás, který se k ničemu nehodí, neboť jako se přivazuje pás k bedru muže, tak jsem k sobě připoutal celý Izraelův i Judův dům, pravý Hospodin, aby byli mým lidem jménem, chválou a slávou, ale neposlechli. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.

si zapomněl, opustil si Boha, který tě splodil. Hospodin to viděl a zavrhl je, rozhněval se na své syny a dcery. Pane, buď se mnou v mé bídě.

pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil. Haleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš předložil zástupům další podobenství. Nebeské království jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim jiné podobenství. Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasilo. To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k ním vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok. Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Tak, milé sestry a milí bratři, dneska, kromě toho, že je den v mezidobí, tak je také svatý Korazda a jeho druhů, takzvaní 7 početníci. Byli to svatý Kliment, svatý Naum, svatý Angelár a svatý Sáva, ale těch není 7, víte, takže musíme přidat jejich učitele, svatého Cyrila a Metoděje. Tady ti pastýři podle Božího srdce, tak opravdu rozumně a moudře vedli lid, tak jak bylo v antifoně, která je ke dnešnímu dne přijatá, připsaná. A jistě zpívali své aleluja tam, kde byli. Bohužel, jak jistě dobře víme, svatý Gorazd a jeho druhové byli bohužel odehnáni od Moravy, tam, kde vlastně byl jejich původ, a museli se přesunout na jih do Bulharska, do Makedonie dnešní, tam ve Skopje, tam založili vlastně klášter a také první univerzitu, která byla ještě dříve než všechny ostatní univerzity tady na tomto kontinentě našem. A tak musíme za to být vděční, samozřejmě nemusíme, jo, ale můžeme za to být vděční za jejich odkaz, za to, že Moraváci přišli do jiných krajin a tam přinesli nejen písmo, ale především víru a vzdělanost a přinášeli vlastně hluboké poselství, které ti dva významní Cyril s Metodějem, kteří přišli na Moravu, tak vlastně přinesli, říkám, že to jsou otcové naší víry, oni samozřejmě už tady předtím byli i do skotské misie, takže oni navazovali, už tady lidé křesťanství znali, ale ten jazyk, kterým mluvili, byl vlastně srozumitelný, to byla důležitá jistě věc, písmo, které dneska mnozí teologové tím opovrhují, že to byl přínos, tak přínos to jistě byl, protože stát nebo státní útvar, který měl písmo, tak se stával hodnověrnějším a důležitějším v té tehdejší situaci, i když my s ním už dneska nepíšeme, tak se k němu odkazujeme, hlavně proto, abychom se mohli modlit v jazyce srozumitelném. Takže stejně jako bylo v modlitbě v té úvodní, aby nás Bůh naučil na předávat svěřený poklad víry, to je důležitá věc, abychom si uvědomili, že ten poklad víry, který máme, který nám byl svěřen, je to dar, na který jsme odpověděli, doufám, že kladně všichni, tak tento dar máme předávat.
Je to svěřený poklad, který máme předávat dál. Je to úkol každého křesťana, každého pokřtěného, každého, kdo uvěří v Ježíše Krista a je na cestě, tak už i ten má předávat. I když se to zdá jako bláhové, že ještě nemá všechny zkušenosti a všechny informace, to víte, ten základní vztah, ten je nejryzejší a je nejkrásnější, když člověk zamilovaný do Pána Boha, do Pána Ježíše, tak dokáže o tom mluvit nebo svědčit o tom svém vztahu. Abychom všichni rostli v milosti a poznání Pána Ježíše Krista, tak abychom rostli, to je důležité, je to důležitý impuls, aby to byl vždycky růst. Jo? My jako často to míváme tak, že máme pocit, že už je to dobrý, anebo že už nemůžeme růst, že už máme vyčerpané kapacity. Víte, ale milost Boží, ta je neuvěřitelná a může nám pomoci, když se jí svěříme, když se otevřeme milosti. A pak jsme tedy pozváni k tomu, abychom poznávali Ježíše pořád každý den znovu a znovu. V prvním čtení u proroka Jeremiáše tak je takový podivný příběh o tom, že si má Jeremiáš koupit pás a ten pás nemá namáčet, aby se potom nebyl důvod, proč se stane to, co se stane. Má ho schovat u Eufratu, pak ho má po mnoha dnech vykopat a ten pás je schnilý. Jsou to obrazy, které proroci prožívají, jsou to určitá znamení, která vlastně Bůh jim tím něco chce říct a oni to mají zase sdělit druhým. Ten pás, když ho vykope, tak je schnilý, to znamená symbol zbytečnosti nebo nepotřebnosti, k ničemu ten pás už se nedá použít, protože normální pás se pásá okolo pasu, ale když je schnilý, tak se ho nikdo okolo pasu nedá, protože by se rozpadla nebo by zašpinil ještě ty oděvy a tak. Takže stejně tak, říká Hospodin přes Jeremiáše, schněje Judova pýcha a veliká pýcha Jeruzaléma. Zlý lid nechce poslouchat má slova, chodí v zatvrzelosti srdce a odchází za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se. Jako ten pás budou tedy označeni za nepotřebné k ničemu, že se to nehodí k ničemu, když prostě budou tohle dělat. Takže to, co jsme z toho pochopili, že ten, kdo nechce poslouchat Boží slovo, ten, kdo má zatvrzelé srdce, kdo chodí za jinými bohy, to znamená v našem, tedy, tak jak to dneska můžeme vnímat, že má něco, co je pro něho významnější, než je Bůh. Ať už je to práce, sláva, peníze, popularita, i třeba rodina, i svatost, samozřejmě cokoliv pozitivního i negativního, když prostě vsuneme mezi ten vztah s Bohem, nemáme Boha na prvním místě, tak pak to je tady to, co je zde označeno u Jeremiáše, chodit za cizími bohy. A my jim tak samozřejmě pak sloužíme a klaníme se tomu, to, co považujeme za důležitější, než je Bůh sám. A pak můžeme být také, stejně jako Izrael a Juda, nazváni tím, že jsme k ničemu. Hospodin ale přitom říká, připoutal jsem k sobě Izrael i Izraelův i Judův dům jako pás, proto ten podobenství o tom pásu, a připásal jsem je, opásal jsem se jimi. Jo? Prostě Bůh si nás dal blízko k tělu, je to vlastně důležitá věc. Na východě v té době pás sloužil jako důležitý pomoc k oděvu, zvedal se tím oděv, aby se lépe chodilo, schovávali se za to cennosti a bylo to něco, co vlastně slouží dodnes, když Židé slaví svátky, mají se opásat a připravit se na cestu a vzít hůl, tak jak to bylo při výjití z Egypta. Takže to opásání je důležitý symbol, který má ještě mnoho jiných významů, ale tenhle tady v tom je, že Bůh si nás dává jakoby k srdci, dává si nás, protože ten pás se vázal výš než dneska, si dáváme opasek až jakoby na boky, tak vlastně ten pás se dával vlastně, že byl vlastně až pod žebry, takže byl vlastně blízko srdci. Bůh si nás prostě připásává k srdci, a abychom byli jeho lidem, a on to takhle říká Izraeli a Judu, ale je to i pro nás, protože my jsme nový Izrael, křesťané jsme nový Izrael, takže i my jsme
Božím jménem, Boží chválou a Boží slávou, ale neposloucháme, tak jako neposlouchali oni tehdy. No, tak abychom si uvědomili, že Boží jméno, já jsem, který jsem, nebo jsem, jak říká Mojžíšovi, řekni, jsem, posílám mě k vám. Když mu vysvětluje, co má říct, když se Mojžíš ptal, jakým jménem je, má říct, že Izraeli, že který Bůh ho posílá, tak on říká, já jsem, se mu představuje, a když potom mu to vysvětluje, tak říká, jsem, posílám mě k vám, jim řekni. Tak, a chválou a slávou, víte, to jsou velké věci, které si možná málo uvědomujeme, jak jsme pro Boha důležití. Bůh nás prostě utvořil a vytvořil nás dobře. A my máme svobodnou vůli, což je samozřejmě komplikace, protože ji používáme svobodně a často právě tak, že neposloucháme nejen Boží slova, ale ani ten hlas Božím v našem nitru, který nám Bůh skrze svědomí vlastně k nám promlouvá. V žalmu jsme zpívali, Pane, buď se mnou v mé bídě, voláme Boha, aby byl s námi, když trpíme, když jsme smutní, když jsme, máme těžkosti, tak to je ten žalm právě pro tuhle chvíli. Samozřejmě Bůh nám v tom žalmu vyčítá, že jsme ho opustili. Opustili jsme toho, který nás splodil. V Aleluja před evangeliem tak vlastně je takové skryté poselství, že život, Boží život, který nám Bůh dává, tak nám ho dává skrze slovo pravdy. To je slovo pravdy obecně a zároveň slovo pravdy Božího slova. Takže pravdivost nám dává život, nám dává Boha, protože můžeme říct, že Bůh je život. Abychom byli jako prvotiny, to znamená, když je první úroda, tak to je velká radost, velká vděčnost a samozřejmě už je to předznamenání toho užitku, ano? Takže vlastně je to i pro nás. Máme se radovat z toho každodenního života s Bohem, z toho teď, máme být vděční za to teď a máme přinášet užitek. Mnohonásobný, pokud to jde samozřejmě, ale stačí i malý, tak jak to je potom v evangeliu, protože tam jsou podobenství o tom horčičném zrnu, které je malinké jak špendlíková hlavička a když se zasadí, tak vyroste z něho keř, který v jeho větvích pak můžou sídlit ptáci a odpočívat a zpívat. A to zrničko je maličké a vlastně přeroste i docela velké jako stromy nebo keře. Pak je tady druhé podobenství o kvasu, o ženě, která dala do tří měřic mouky kvas, který byl taky, kvasu je trošku, jo, a vlastně ten kvas prokvasí celé těsto. Zdá se to vlastně jako zvláštní, že taková maličká nepatrná věc může proměnit vlastně tu mnohost, jo. Že může buď být jako ten keř, který potom slouží ostatním ke stínu a k odpočinku, anebo nabití síly a nabití síly, anebo ten kvas, který vlastně dá hodnotu tomu jídlu a chuť a stačí ho trošku a vlastně proniká vším. Toto podobenství, jak říká písmo dál, že nemluvil Ježíš jinak než v podobenstvích, aby vyjevil, co je skryté od založení světa. Tak abychom to pochopili, Bůh nám dává podobenství, nebo mluvil Ježíš v podobenstvích proto, abychom pochopili, že Bůh je všechno ve všem. Že prostupuje náš všední život, který se zdá bezvýznamný oproti třeba slavným lidem nebo politickým událostem, nebo nějakým biznisovým událostem, o čemukoliv. Všechno nám přijde ve zprávách důležitější než náš život. A možná, že tím i trpíme, ale víte, život s Bohem je mnohem významnější, je to mnohem důležitější. A my jsme zváni k tomu, abychom byli za to vděční, Bohu za to poděkovali, že můžeme s ním žít. A dokázali se o to podělit. A i když jsme bezvýznamní, malí a nezajímaví třeba pro ostatní, tak to, že se pomodlíme,
za to, aby třeba v domě byl klid, nebo v rodině, nebo aby běžné věci fungovaly tak, jak mají, tak to je ten kvas, který prokvasuje celé těsto. A stačí opravdu málo a přesto může být obrovský užitek z toho. Svatí sedmipočetníci, Gorazd jeho druhové, žáci svatého Cyrila a Metoděje, přinášeli oběť chvály s nadějí, zbavení a prosili o zbavení všeho zla přítomného i budoucího. Přesto oni sami trpěli, byli pronásledováni a zabíjeni jako mučedníci, proto jsou tak jako mučedníci slaveni. A takže to je také pro nás příslib, abychom se modlili s nadějí, za zbavení všeho zla přítomného i budoucího skrze Krista našeho Pána a pomáhali svou modlitbou, tak jako sedmipočetníci, těch sedm, které dneska oslavujeme. A protože Ježíš nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby dal svůj život za všechny, nebo podle Ratzingera za mnohé, je to jedno, prostě za všechny, co nejvíc, aby prostě jsme tu mnohost dokázali pochopit, tu maličkost toho zrníčka, které vyrostlo ve velký keř, tu malinký kvas, který prokvasí celé těsto. Ten Ježíš, který se zdál nepatrný, zbytečný zločinec, umírá, aby dal život všem, nám všem. A z toho může plynout naše věčná radost, nebo tedy Boží království. A jak dneska při přednášce v akademických týdnech také přirovnal Boží království otec Láďa Herián, tak říkal, že vlastně je to Bůh sám. Boží království je, jako by to byl Bůh sám. Je to Bůh sám, víte. Pokud si to takhle připustíme, pak už v něm žijeme, protože vstupujeme do Božího života. Tím, že věříme, že přijímáme realitu života, což je teď, ani ne to, co bylo, to, co bude, ale to, co právě teď prožíváme s Bohem. No. A tak věnujme Bohu své prosby. Prosíme tě, Pane, za mír na celém světě, zvláště na Ukrajině a v Gaze a všude tam, kde se bojuje. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za lidi, kteří mají moc, aby ji nezneužívali a aby se otevřeli tobě, Bože, tvému hlasu a tvému slovu a dokázali vládnout spravedlivě. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za děti na prázdninách, aby se jim nic nestalo, aby se dobře vrátili domů. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za rodiče a prarodiče, aby si bez dětí na prázdninách trochu odpočinuli a dokázali vytvořit správné zázemí pro růst ve víře pro nás všechny, pro celé rodiny. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě na přímluvu svaté Anny a svatého Jáchyma, aby si o naše rodiny pečoval a dával nám život věčný. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za osoby, které slouží druhým, třeba jen modlitbou. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za nemocné, aby se uzdravili. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za umírající dnešního dne a za zemřelé, nejen za naše, ale za všechny, kteří už jsou v tvé náruči, aby jsi je přijal a dal jim pocítit svou blízkost. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě taky, Pane, za nás, za všechny, abychom otevřeli svá srdce nejen pro Boží slovo, ale také pro prožívání lásky k druhým. Prosíme tě, vyslyš nás.

A připojme také prosbu o pomoc Panny Marie. Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A připojíme modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš sám. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje. Pokud jste u přijímačů sami, tak přijměte pokoj Kristův skrze vlny Rádia Proglas.

Syn i Duch Svatý, naslouchejte rádiu Proglas ve jménu Páně. Bohu díky. Milé sestry, milí bratři, modlitba z oficíny sice končí, ale náš život s Bohem stále pokračuje. Přeji vám hezký odpoledne 17. dne, 17. pondělí v mezidobí na památku svatého Gorazda a jeho druhů, užáků Cyrila a Metoděje, a přeji vám také, aby ta úroda toho našeho, té naší služby byla hojná. Stejně jako si přejeme, aby byla hojná úroda na polích, abychom měli co jíst, tak stejně tak si jistě Bůh přeje, abychom my s láskou sloužili druhým lidem, abychom jim věnovali svůj čas, pozornost a modlitbu, kterou, jak umíme, víte, chvál Boha, jak moha, modleme se, jak umíme, nevadí, že to třeba máme pocit, že to není úplně ono. Tak, Bohu díky za vás.

Hle, pokora, co nad zemi se zdvihá. Íl zhnětenosti, nad hvězdy se pnoucí. Tma, která pozdě paprsk světla stíhá. Šept smrti.

Večer co večer s Proglasem. Máme 18 hodin a 39 minut. Posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou v pondělí 27. července. Je tady pozvánka k poslechu večerních pořadů Proglasu. Jak se vám líbí a debaty z Dominikánské 8. V pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin 15 minut představí písničkář Petr Linhardt své nové album Schönau. Podobně jako na předchozích deskách se i tentokrát inspiruje krajinou českého pohraničí, ale v několika písňových textech zavítá i do Brna. Vysvětlí, proč desku pojmenoval podle teplické čtvrti Šanov a jak to souvisí s jeho prvními setkáními s hudbou obecně a konkrétně s Beatles. Řeč bude také o skutečných příbězích, které se proměnily v písně, od španělských školaček v tichém oddílu vlaku až po přízračného výpravčího na zaniklé výhybně v Brně Husovicích. A bude řeč také o stárnoucím Facebooku. A ještě debaty z Dominikánské 8. Nicejský koncil roku 325 byl prvním ekumenickým koncilem, kde představitelé církví z různých oblastí tehdejšího světa diskutovali o výkladu křesťanské víry a posléze formulovali vyznání, již se stalo základem křesťanského pravověří. Jeho podstatnou součástí, která se dodnes připomíná v liturgii, byla soupodstatnost syna s otcem v božské trojici. Co tato formulace znamená a jaké poučení si můžeme dnes odnést ze složitých diskuzí tehdejší církve? Tomu se bude věnovat debata z Dominikánské 8 ve 20 hodin a 15 minut.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Ahoj holky a kluci. Znovu spolu otevíráme knížku Pohádkový herbář. Dnešní pohádka bude o vlčím máku. Ten ale nekvete vždycky jen jednou barvou a jak k tomu přišel, o tom dnes uslyšíte.
1: Vlčí mák Papaver reas je jednoletá bylina s vysokou, chlupatou, chudě větvenou lodyhou, dosahující výšky až 90 cm. Má velké, na chově červené květy. Kvete v červnu až srpnu. Plodem jsou slabě žebernaté tobolky, makovice. Roste hojně jako plevel na polích a mezích, od nížin až do podhůří, skoro po celém světě. Účinnou látku obsahují korunní lístky, sbírané z planě rostoucích rostlin za suchého počasí. V dnešním lékařství se už téměř nepoužívají. V literatuře se uvádějí tlumivé účinky na dýchací centrum, což se částečně využívá v dětském lékařství při zánětech horních cest dýchacích. Jinak se upotřebuje hlavně jako barvivo do čajových směsí a syrupů.

0: Makové rostliny, zaseté na makovém poli, už vyrazily svoje listy a pilně prospívaly. Věděli, že si jich lidi váží, že jsou pro ně důležité. Dávají jim přece makové buchty, makové koláče a nezralé makovice pomáhají lékařům tišit bolest. Ach, jak důležitě si makové rostlinky připadaly. Ale jedna z nich nechtěla být důležitá. Chtěla být veselá. Nechtěla zůstat na makovém poli. Táhlo ji to do světa. A nelíbila se jí ani barva květů jejich makových sester. Takové nudné barvy. Fádní. Bledě fialová, bledě růžová, bílá. Ne. Tahle maková rostlinka toužila po té nejveselejší barvě. Jenže která to je? A kde ji vzít? Zdálo se jí, že vítr je veselý. Pohrává si přece tak bezstarostně s listím na stromech.
1: Větře, větříčku, dej mi veselou barvu.
2: Co tě to napadlo, maková rostlinko? Já přece nemám a nikdy jsem neměl vůbec žádnou barvu. Jak bych ti ji mohl dát?
0: Zdálo se jí, že vesele šumí déšť.
1: Dešti, deštíčku, dej mi veselou barvu.
3: Ach, maková rostlinko, co pak nevidíš, jak jsem smutný? Na veselou barvu nemám ani pomyšlení. Ale zajdi si k ohni, ten by ti mohl dát, co potřebuješ.
1: Ohni, ohníčku, dej mi svoji barvu.
4: Nebojíš se, že tě popálím? Má barva je nebezpečná.
1: Slibuji, že budu opatrná. Já přece nechci nikomu škodit. Dej mi svou barvu. Na celém světě budu šířit slávu tvé krásy.
4: Ah, dobrá, ale něco za něco. Já ti dám barvu, ale tvoje makovičky už nebudou dávat mák.
0: Oheň dal makové rostlince trochu své barvy a ta se jí schovala do poupěte, které právě vyrašilo. Poupě rostlo, bachratělo, bachratělo, až jednoho dne puklo. Jeho lístky byly skutečně ohnivě červené, ale jak byly pomačkané, docela jako by je zrovna vytáhli z napěchovaného baťohu.
1: Co teď? Potřebovalo by to žehličku.
0: Uvažovala maková rostlinka. A tu se do jejich starostí vložilo laskavé slunce.
3: Neboj se, to vyžehlíme jedna dvě.
4: Mám žehličku teplého povětří.
0: A za chvilku byly opravdu čtyři hedvábné červené lístky divokého máku jako vyžehlené. Konečně se tedy mohl mák rozběhnout do světa a na každého volat.
1: Vidíte, jak nádherná je ohnivá barva. Mám nejveselější barvu ze všech květin.
0: Ale tu si maková rostlinka vzpomněla na své důležité sestry na makovém poli a dodala už skromněji, spíš jen pro sebe.
1: A mně se zdá, že moje barva je i důležitá. Právě proto, že je tak krásná.

0: Tak to byla pohádka o vlčím máku. Zítra uslyšíte o slunečnici a o svlačci. Knížka, ze které čteme, se jmenuje Pohádkový herbář a napsala ji Frida Pistoriusová. No a samozřejmě už tu mám pro vás dvě písničky. Cesta na planetu XXX a Projedeme se po zoo.
1: Člověče, kde jsme se to ocitli?
2: Člověče, já nevím, já jsem ti říkal, aby si brzdil. Tohle asi nebude země.
1: A navíc mě tak krtí skafandr.

Tak jestli pak jste už o letošních prázdninách byli v zoo, děti. Že ne? No, tak to určitě ještě doženete. Máte ještě víc než měsíc volna k dobru. Ale teď už máme nejvyšší čas se společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji za dnešní den, Pane, za všechny hezké chvilky, které v něm byly, taky za odpočinek i za spoustu práce, u které jsem mohla pomáhat. A prosím tě za děti na táborech a za jejich vedoucí, aby si užili pěkný čas a měli se co nejlépe. Amen. Dnešní zíváček je u konce, tak děti, hubky šupky do postýlek, dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

0: na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Milan Tesař ve studiu vítá Petra Linharta. Petře, ahoj.
1: Ahoj a díky za pozvání.
0: Písničkář, muzikant, kapelník skupiny Majerovy brzdové tabulky Petr Linhart vydal nedávno nové solové album s názvem Šénau. Říkám nedávno, vyšlo, to byl červen, že?
1: Prvního, na Mezinárodní den dětí 1. června 2026.
0: A to datum symbolicky znamená něco?
1: No, my jsme vymýšleli nějaký datum takový, aby prostě, ne, v podstatě to asi, no vlastně to znamená, my o tom nevíme, to se stává, že něco znamená, my o tom nevíme. Ono je to takový trošku jako vzpomínkový a nějaký ty dětský obrázky na tom albu vlastně jsou taky, tak jako Mezinárodní den dětí, to je asi, to je dobrý den na to.
0: Tak Šénau, proč tento název?
1: No, Šénau, to je teplický Šanov, jo, ty Teplice jsou takový jako, zdají se být jako trošku takovým dvojměstím a ten Šanov je, nebo původně německy Šénau, je ta hezčí secesní lázeňská část a já jsem tam nedávno byl a šel jsem okolo místní pošty a jak jsem se tak na ní koukal, tak mě vlastně došlo, že když mi bylo 15 let, nebo tak 14 možná, tak jsme tam občas jezdili s mýma rodičema, měli jsme takového vzdáleného příbuzného, pana Václava Chaloupku, který byl muzikant a měl dva syny muzikanty a oni poprvé jako přivedli třeba k Beatles a k nahrávkám Johna Lennona a taky mi vrazili kytaru do ruky. Mm-hmm. Poprvé v životě jsem tam měl kytaru, byla pěkně tvrdá a dost jsem si říkal, jestli to vůbec někdy v životě dokážu takové věci mačkat a byly na ní napnutý struny, kterým se říkalo Zlatý lišky neboli Goldfuchs. On to byl východněmecký výrobek z Markneukirchenu a byly to zdaleka nejlepší struny, které se u nás dali koupit. Byly to kopie amerických Martének a já jsem potom na ně hrál ještě v ČP8 třeba. Fakt to jako byla pěkná značka a má to vlastně, mělo to i krásný jako grafický design, tak jsme si tu lišku z obalu těch strun půjčili na titul toho CDčka.
0: Takže to, co někomu by mohlo připomínat právě ty dětské kresby, které jsi zmínil před chvilkou, ano, tak je ve skutečnosti tedy logo
1: přesně
0: této značky
1: tak.
0: Strun.
1: Přesně tak, ano.
0: Jenom kontrolní otázka, ta kazeta, na které jsi měl nahrané Beatles, byla opravdu fialová?
1: Jo, to si pamatuju. Mm-hmm. Měl jsem tři, myslím, Beatles byly na fialový, na žlutý byl Paul McCartney, ale no, na druhé straně a na červený, myslím, byla ABBA, nebo tak nějak.
0: Tak to je krásné, jak se nám to zabarvuje. Teď posluchači si možná říkají, kde jsem to vzal. Vzal jsem to z textu, titulní písně Šénau, kterou si teď poslechneme.

Beatles na fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Ve studiu je se mnou Petr Linhart. Šénau tady odkazuje k Teplicím nebo k části Teplic.
1: Jasně tak.
0: Opět tedy se na tvém albu, Petře, potulujeme po pohraničních krajích, po pohraničních oblastech, po Sudetech, tak jak je to od toho úplně prvního solového alba Sudéta. Máš místa, která teprve čekají na tvé objevení, nebo jak je to, nebo je to třeba čím dál těžší hledat témata, hledat místa, nebo to pořád?
1: Ono to tak přichází jako samo sebou. Ani bych jako neřekl, že nějak jako zvlášť hledám. Já tak jenom se snažím být pozorný, když něco potkávám. Jo. A já jsem třeba tady na té desce hned třikrát potkal Brno. Uhum. A jsem si vymyslel takovou povídku, že Brno je v podstatě největší sudetské město. A myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Jo. A vlastně díky mojí dceři, která tady studovala a za kterou jsem sem často jezdil, tak mě prostě potkalo tady pár jako barvitých zážitků a obrazů a všiml jsem si toho, že to Brno je vlastně neopakovatelný, že tady se dělou věci, nebo lze zažít a vidět věci, které jsou tak poetické, že si nedokážu jinde představit.
0: Je pravda, že Brno, respektive tedy hlavně jeho centrum, má tu německou minulost.
1: No jasně, Malá Vídeň.
0: Ano, která tedy k těm sudetským krajům velmi s nimi souvisí. Ostatně taky v červnu byl v Brně sjezd, že? Sudetoněmecké.
1: No jasně, a to jsem si nejdřív vymyslel tu průpovídku a potom se stalo tohleto ještě.
0: Sledoval jsi to nějak, tu událost?
1: Sledoval jsem to, ne že snad jako úplně podrobně, a myslím si, že těch několik jako málo negativních reakcí, které tomu byly, že byly v podstatě mediálně zveličený. To prostě je to mediální pravidlo, že když je někdo řekne A, tak někdo musí říct taky B, že jo? A ten, co říká B, je zpravidla trošku víc senzační. A mám z toho radost, že to proběhlo, a mám z toho radost, že to proběhlo právě tady, protože si myslím, tady to propojení v tom nejlepším i v tom nejhorším slova smyslu je tady jako hrozně intenzivní. Tak dobře, že tomu tak je, a jsem rád, že tomu nejspíše takhle bude i do budoucna.
0: Tak vrátíme se k albu Šénau. A když jsme tady u Brna, tak která místa z Brna nebo jaké pocity se na album dostaly?
1: První je Cesta do Brna, kdy v tichém oddílu Rejžetu Vindobona jedou španělské holčičky, které tam nastoupíš po cestě, nejde v Český Třebový, a teďko si jako všimnou, že jsou v tom tichém oddíle, jo. A oni jsou jako hrozně přísní na sebe a teďko jako, že pst, silencio, jako tady se prostě nesmí jako být, nesmí ani jako muknout, jenže vždycky nějaká mukla, a oni zase pst, pst, silencio, až do Brna. Nebylo většího hluku v tichém oddíle než španělské holtičky, které dbali na to, aby tam bylo ticho. A potom je tam písnička, která se jmenuje Výhybná Husovice, stará Tišnovka, zrušená trať, a nad Dortalovou ulicí je park Tišnovka nazvaný, který tak jako vzpomíná na tu historii, ale ono tam kdysi bývala výhybna. A já jsem kdysi býval výpravčí. A tak jsem tam tak jako seděl a představoval jsem si, jaký by to bylo tam mít noční šichtu. A potom jsem si říkal, že vlastně ten výpravčí bych nemusel být úplně jako já. Že by mohl být takový trošku jako přízračný, protože vlastně i ta výhybna už tam jako dávno není. Tak jsem si vymyslel takovouhle druhou brněnskou píseň, a třetí se jmenuje Cosplay. A je to zážitek v sobota 6:30 ráno, mlhavý ráno velice, zastávka tramvaje neboli šaliny Václavská, a jako tam tomu jako přicházím a stojí tam tramvaj, hrozně hlasitě zvoní. Neskutečně nějaký řev se tam ozývá a vedle té tramvaje stojí starý auto se zlatou metalízou a z toho auta vystupují dvě holky, které jsou oblečený patrně do kostýmu Mickey Mouse, mají ty kulatý uši. A ten, stalo se jim to, že oni zastavili tam, kde vystupují lidi. Že jo? A jako ten vaják si to nechtěl nechat líbit, ale oni taky ne. Tak nastala taková jako zvláštní bojová, ale politická scénka.
0: Takže to všechno je, najdeme všechno toto na albu Schönau Petra Linharta. My si teď poslechneme třeba to Silencio, ať do toho Brna teprve dojedeme.
1: Španělské autičky jsou na cestě.

španělské světice českých přepravních řádů.

0: Tak my jsme si, Petře, na několika příkladech ukázali některá témata alba Šénau, k dalším se dostaneme. Jak je to s muzikanty na albu? Já, když si promítám tvoje předchozí solová alba, tak vím, že i ten způsob práce se proměňoval. Tvoje v podstatě to, jestli základ byl s tou elektrickou kytarou, nebo do jaké míry se tam potom podílela už kapela. Teď je to tak, že když se podívám na obal, tak už pod názvem Šénau, nad názvem Šénau je tedy tvoje jméno a pod ním jsou příjmení tří spoluhráčů, takže do jaké míry jsou oni určující pro to, jak to album zní?
1: Jsou samozřejmě velmi určující. Ta producentská práce opět byla na osvědčeném Pepovi Štěpánkovi, se kterým pracujeme už dlouho, už několik posledních alb. A od něj vlastně byly jako základní aranžerský schémata a dál už bylo na Pepovi, koho pozve dál k tomu dalšímu natáčení. S oběma dalšíma jsem už v životě spolupracoval. Jinak tam hraje na klávesi a klavír Jan Steinsdorfer, geniální muzikant, a neméně geniální Jaromír Honzák na kontrabas a baskytaru. A vznikalo to úžasně, vlastně byla taková orientační zkouška a potom už bylo studio. A zatímco třeba, my jsme vlastně pracovali vždycky tady tím způsobem, ale zatímco třeba dřív to bylo tak, že se třeba bralo pátý, šestý dětí, tak tohle to vzniklo tak rychle, že většinou už třeba druhá nahrávka je ta, kterou slyšíme na tom albu. Byla to radostná a rychlá práce, no.
0: A ty tedy pouze zpíváš a kytary necháváš plně Josefu Štěpánku.
1: Ale dobře, když to někdo jako umí, tak ať to dělá, že jo.
0: Tak zvuk, mix i mastering měl na starosti Adam Pakosta.
1: Ano, ano, ano.
0: Jak spolupráce s ním probíhala nebo probíhá?
1: No, my se známe už od natáčení Milostných vzpomínek na ČP8. A mezi tím se Adam osamostatnil a dokonce teďka už jako v poslední době nám uprchl do Brna, ale jezdí pracovat i do Prahy, takže dneska se točila v Praze v Košířském studiu ještě pořád, ale možná příště bude muset za ním do Brna do tajného desku.
0: Tak ano, ano. Mimochodem Adam nám tady částečně radil s naším koncertním studiem, takže známe se a je to takový pěkný průnik. Tak my si dáme další ukázku z alba Šénau. Teď by to možná mohla být ta úplně první píseň alba Dávný déšť. O čem je?
1: Dávný déšť je z Lubence, ze Sudet, že jo? Ten Lubenec často se objevuje třeba na desce Autobus do Podbořan. A on je tak trošku jako o mých dvou dcerách. Jsme tam jako jezdívali do naší rekreační garzonky, když holky byly malý, ale taky je úplně prvotně o slečně, takový 16-letý, která se jde koupat k lubeneckému rybníku a začíná jako bouřka. Já jsem to celý viděl, kdybych to jinak nevím, jako úplně jako ne,

fabuloval tady ten příběh. A bylo úžasný prostě sledovat, jak tam ona závodí prostě se psem. Ten pes pochopitelně prohrává jakožto plavec. A jak se blíží ta bouřka, jak se mění ten kraj a jak potom jako ten déšť ustává a přichází duha. Tak takový situační popis.

红尘，přichází dívka se psem, odkládá šaty.

0: píseň Dávný déšť z alba Schönau Petra Linharta. V tiskové zprávě, kterou mám tady před sebou, se píše, že písně oscilují mezi realitou, vzpomínkou a představou, mezi přesným detailem a náznakem. Ono z toho, jak tady o tom Petře mluvíš, o těch konkrétních písních, tak to tak nějak vyplývá a líčíš tady zážitky, které vnímám, že jsou asi opravdu skutečné, které si zažil. Na druhou stranu pak tam máš třeba toho výpravčího, který je tak trochu přízračný, jak jsi říkal, takže všechno to do sebe zapadá. Když napíšeš píseň, která je o někom skutečném a o někom, koho znáš možná víc, než jenom, že ho někde zahledneš, říkáš to pak tomu dotyčnému nebo dotyčné, nebo stalo se ti třeba někdy, že jsi za někým přišel, řekl, tady ta písnička je o tobě?
1: Takhle úplně adresný jsem nebyl, dokonce ani svým dcerám jsem neřekl ještě, že Dávný déšť je o nich, ale možná to udělám, a až si to poslechnou. A stalo se mi v životě věc podobná, ale neúplně stejná. Napsal jsem písničku, do které jsem zamontoval paní žijící, existující paní Marii Lévovou z Žihle, protože mě zaujal jakési její články, které dodávaly tomu místnímu kraji takový jako zvláštní jako rozměr. A ona mi potom odpovědně napsala, tady mi ženský řekli, že o mě zpíváte. A já jsem tam jako vymýšlel nějaký věci. Já jsem potřeboval jako takovou jako postavu, která taky spolu vypráví ten příběh. A tak jsem si něco vymyslel. Třeba jsem si vymyslel, že je vdova. Mm-hmm. Ale ona skutečně byla, tak se jako tázala, jak jsem na to přišel. No tak ne, prostě se to mělo stát takhle. A byla hodná, nebo je hodná a nezlobí se na mě a je s tím jako vlastně pozitivně smířená s tou písní.
0: Tak a
1: vlastně
0: to teď jsem, mluvíme o které písni?
1: Píseň se jmenuje Marie Lévy a je na albu Autobus do Podbořan. Tak to, že jsme jako ustřelili někam jinam o tématu, ale
0: určitě,
1: tam je to otázka.
0: Tak ono těch Marií je vlastně na tvých albech řada.
1: No jo.
0: Tak nejenom to Marie Lévy, je to i třeba ta Maria, podle které je pojmenovaný ten skokovský kostel.
1: Samozřejmě.
0: Takže různé Marie, a tady máš, nebo vzpomínám si, Marie, vypni ten Facebook. Nebo
1: ano,
0: nebo,
1: ano.
0: A ty tady Marie na staré sociální síti.
1: To je totiž volné pokračování.
0: To jsem si říkal.
1: No, to je volné pokračování. Petr Vizina před časem na této staré sociální síti sdílel post o tom, jak každá generace má svoji sociální síť a s ní jako žije a s ní tak jako stárne, a že ten Facebook je dneska tak zestárlej, že vlastně málo lidí na něm přibývá a vlastně více lidí z toho Facebooku odchází, řekněme, na onen svět a přibývá tam těch virtuálních pomníčků. A ta písnička je vlastně o tom, jak ta naše hrdinka taky už trošku zestárla a jak už všichni ty přátelé na tom Facebooku jakoby nejsou, a stejně se občas stane, že jakoby někdo z toho profilu třeba odpoví, jo, a tak. To je inspirovaný vlastně diskuzí, která pod tím postem Petra Viziny potom jako nastala. Byl tam někdo, kdo prostě tvrdil, že se mu tohleto stalo. Tak mi to přišlo, že vlastně témata na písničku jsou poskládána.
0: Tak to máme takovou zajímavou virtuální paralelu k tomu přízračnému výpravčímu.
1: Jasně.
0: Tak Marie na staré sociální síti.

občas jim ale napíše, občas jim něco nazdílí. A trochu se lekne.

0: Naším hostem v pořadu Jak se vám líbí je Petr Linhart. Já vlastně si tak nějak promítám, jaké to bylo, když před mnoha a mnoha lety sem tam někdo v písňovém textu použil buď slovo Facebook, nebo i slovo, když ty si použil laptop, že tenkrát, jasně, to už taky 20 let a podobně. A teď vlastně tady máme ten Facebook jako něco fakt už zastaralého, historického a...
1: Letí to.
0: Ano, ano. Tak, ale pojďme dál. Bavíme se tedy o albu Shenau. Já řeknu, že ty jsi víceméně současně s albem, nebo jenom o něco málo dřív, ti vyšla taky kniha Autobus do Sudet, rozhovor, který s tebou vedl Tomáš Polívka. My této knize věnujeme zvláštní rozhovor, takže proto se k ní dnes nevracíme nějak speciálně, ale říkám to pro zájemce o tvou tvorbu. A teď, Petře, ty a koncerty v současné době, jak to vlastně je, jak fungují třeba majerovky, jak funguješ ty solo s kapelou, čeho je teď nejvíc?
1: Jako úplně trvalé nejčastěji já solo, protože je to snadno přenosná a snadno realizovatelná forma koncertu. Chystáme se ve Skokách, že si zahrajeme písničky s Shenou, s Pepou Štěpánkem a s Jeremiem Honzákem. To bude 10. července a potom některý z těch podzimních koncertů v duhu s Pepou Štěpánkem. Majerovky jsou takové spíše velmi, velmi občasné, několik koncertů za rok, třeba 4. Nemá cenu, abych říkal tady datumy. Jeden internetový zdroj se jmenuje petrlinhart.cz a druhý majerovky.cz.
0: Jasně, a případně ten Facebook taky, když už tady o něm mluvíme.
1: Na Facebooku samozřejmě taky, to je jasný, ale já teď úplně nevím z hlavy tu adresu.
0: Ne, jasně, to já spíš jenom říkám, že...
1: Ano, jasně.
0: Pro ty, kteří tam stále ještě jsou a neodešli do... No, necháme to, necháme to být tak, jak jsme... Já sám jsem s Facebookem pořád spokojený, mě baví, ale taky to možná něco o mě vypovídá. Tak, když se dívám, další píseň se jmenuje Nostalgie, to možná s tím vším taky souvisí. Kam ji můžeme zasadit?
1: No, ani nemá úplně přesné místo. Já jsem si jako všiml, že ta nostalgie jako je pěkně prolhaná mrcha. Že vlastně člověk hrozně snadno zapomíná nebo si nechce uvědomovat jako zlý souvislosti některých minulých jevů a že to někdy jde do opravdu jako extrémních poloh, který vedou třeba k idealizaci komunistické doby, popírání holokaustu klidně, třeba nebo takovým prostě jako věcem a že vlastně tak to nimrání se jako v té trošku jako falešný a prolhaný kráse těch nostalgických věcí, jako že není úplně fajn, tak o tom je ta písnička.
2: Nostalgie, vzpomínka bolesti zbavená. Nostalgie,

Nostalgie, minulost, urnička na jména. Nostalgie, přítomnost svůj.

0: Ve studiu se mnou byl a stále je písničkář Petr Linhart. Hovořili jsme o albu Schönau, z kterého za chviličku zazní ještě jedna poslední ukázka. Petře, bereš ta alba jako nějaké vždycky kapitoly svého života, to znamená skončilo Schönau a teď pomalu střádáš na další, anebo písničky tak nějak píšeš průběžně a pak z nich sestavuješ desky?
1: No, je to víceméně ad jedna, skončilo Schönau a bude něco novýho a zároveň jako ty písničky nejsou zpravidla jako psaný nějak jako moc koncepčně. On vlastně to pětiletý období, což je takový moje typický mezi deskama, tak vlastně je to záznam písniček, který za těch pět let postupně vznikaly. A to, že jsou ty písničky nějakým způsobem k sobě jako blízko, takže to až může vypadat zvenku, jako že je to koncepce, tak to je prostě jenom daný tím, že člověk v určitým úseku svého života potkává nějaký podobné věci a víc do hloubky se jim třeba věnuje. Takže potom jako se může jako být v prse, jak je to vymyšlený, ale není.
0: Jasně, a potom samozřejmě jsou témata, která tak nějak kočují napříč alby, tak jak jsme si říkali, že jedna písaň je pokračováním jiné.
1: Přesně tak, ano.
0: A nebo třeba to, že tady se tady objevují tři písně s tematikou Brna a třeba se můžeme těšit na další.
1: No já myslím, že já v podstatě Moje v Brně studující dcera dneska promovala a stěhuje se do Prahy. Aha. A mě je to líto, protože mi jako, nebo já jí to samozřejmě přeju, že jo? ale je mi líto to, že přijdu o to celkem častý potkávání se s Brnem a musím to nějak ještě vymyslet, aby to nepřestalo, protože to zdaleka není a možná nikdy nemůže být vyčerpané téma.
0: Mluvili jsme o tom studiu Adama Pakosty.
1: No jasně.
0: Tohle. Tak ale my musíme na závěr pustit tu výhybnu Husovice, protože jasně. Já jsem toho výpravčího tady zmínil několikrát, tak by byla škoda, kdyby píseň, o které jsme už na začátku pořadu mluvili, nezazněla. Takže výhybna Husovice na závěr z alba Schönau. Petr Linhart byl mým hostem v pořadu, jak se vám líbí, já ti moc děkuju a těším se brzy naslyšenou, protože budeme ještě teď v létě listovat knihou Autobus do Sudet.
1: Výpravčí, děkuji za pozvání.
0: Tak to byl Petr Linhart, loučí se Milan Tesař, o zvuk se nám staral Šimon Vítek.

v noci od tramvaje domů. Vyhni se místům minulého času. Ohnivý draci

se nesetmí, nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: V Česku už týden neplatí regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta zdražují, podle petrolejářů to odpovídá trhu. Obří požár dál ohrožuje francouzské město Bordeaux. Evakuovaných už je přes 200 tisíc. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli ligovou dohrávku na hřišti Artisu Brno 4-2. A počasí zítra čekejte zpočátku jasno, postupně přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnes je to přesně týden, co v Česku neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o 1,80 Kč, nafta o víc než 4 koruny. Podle petrolejářů odpovídá zvýšení cen situaci na trhu.
3: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba $91 za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici $100. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
4: U benzínu by jsme se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
3: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do francouzského regionu Žiron. Čechy v oblasti už úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily už asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Plameny postupují k městu Bordeaux. Kvůli lesním požárům na jihu země v Paříži zasedla krizová meziresortní skupina svolaná prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten dnes řekl, že následující týdny budou nejen pro hasiče těžké. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou například požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou.
5: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
6: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit.
5: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
7: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
5: Ředitele odboru Aleše Krejču jsme se pokoušeli kontaktovat. Měl vypnutý telefon. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Artisu Brno v historicky prvním utkání v nejvyšší domácí soutěži body nezískali. Nováček šance ligy v dohrávce prvního kola před svými fanoušky prohrál s Mladou Boleslaví 2-4. Basketbalisté Slávie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského celku s posledními ligovými šampiony z Nymburka, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Radiožurnálu Sporto potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
9: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovolují vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hrali nad Královkou poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D5 za Zdicemi a překážka na D1 za Měřínem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor před odbočkou na Žebrák, překáží tam následky požáru kamionu. Na kilometru 33,5 se jede pouze levým pruhem a čeká se na těžkou techniku. Kolona od 30. kilometru je na 20 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem od Hradecké dálnice budete brzdit před sjezdem na D10 do Mladé Boleslavy. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu pokračuje pak přes Novopatskou až k omezení ve Kbelské ulici. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Měřínem. Na kilometru 124 stojí porouchaná dodávka. Je v odstavném pruhu, zatím bez výrazného označení. Na D2 z Brna do Bratislavy podobná situace za odbočkou na Modřice. Na 5. kilometru stojí osobní auto a pozor na pohyb lidí okolo. A v Praze opatrně v Evropské ulici ve směru do centra. V křižovatce se Starodejvickou vyšetřují kolizi dvou osobních aut. Je to ale průjezdné bez zásadního zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra čekejte ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, pršet by ale zítra nemělo. Nejvyšší teploty většinou 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 20 hodin a 15 minut a na Proglasu začíná další debata z Dominikánské 8. Jedná se tentokrát o reprízu z listopadu 2025.
1: Nicejský koncil roku 325 byl prvním ekumenickým koncilem, kde představitelé církví z různých oblastí tehdejšího světa diskutovali o výkladu křesťanské víry a posléze formulovali vyznání, jež se stalo základem křesťanského pravověří. Jaké poučení si můžeme dnes odnést ze složitých diskuzí tehdejší církve? Poslechněte si 20-minutový sestřih kulatého stolu, který uzavřel konferenci Nicénum 325 až 2025, jež se konala 13. října 2025 v Dominikánské 8. Diskutují účastníci konference Pavel Dudzik, Petr Galus, Lenka Karfíková, Pavel Milko a Václav Němec. Moderuje David Vopřada. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
2: Nikajský nebo nicejský koncil byl první takovou velkou akcí svého druhu v raném křesťanství. Jakkoliv synody a koncily byly už předtím, tak tento se přesto sešel. Proč svolávat najednou koncil v roce 325? Jaké byly hlavní politické, společenské, církevní okolnosti, které vedly k takhle novátorskému činu, že císař Konstantin svolal najednou všechny biskupy na jedno místo, aby něco rozhodli?
3: No tak spousta věcí bylo nových, že? Před poměrně nedlouhou dobou skončilo poslední velké pronásledování křesťanů celoříšské, to za Diokleciána. Pak ty události šly poměrně rychle, až jako podle mě nečekaně rychle kupředu. Křesťanství bylo uznáno jako oficiální náboženství. Pár roků poté začal v Alexandrii velký spor o velmi důležitou otázku, týkající se trinitární teologie. Na trůně byl císař, který se o křesťanství zajímal, v nějakém smyslu snad možná i křesťanem byl, chtěl se do těchto věcí zapojovat. Ten spor byl nejprve jím samým tím císařem podceňovaný, pak zřejmě i jako po nějakých pobídkách z okolí ho začal vnímat jako něco důležitého, něco, co teda tu církev štěpí a rozděluje. Měl pocit, že jeho úkolem je teda sjednocovat říši a tedy i církev, a domníval se, že je jedním z prostředků, jak to dosáhnout, je svolat co největší počet biskupů na jedno místo, aby mohli o těchto věcech mluvit.
2: Co teda byly ty spory? O co tam šlo, aby třeba člověk, který není v antické filozofii nebo křesťanské teologii kovaný, tak aby si uvědomil, o jak závažnou věc šlo?
4: Podle mého názoru šlo v tom sporu o to, kam až daleko může zajít křesťanská teologie v přejímání a transformaci různých filozofických konceptů, filozofických pojmů, myšlenkových motivů. Arius a jeho biskup Alexander, kteří spolu vlastně začali ten spor, ten ariánský spor, začal jako lokální konflikt v Alexandrii, tak vlastně diskutovali nebo vedli při o to, jak teda interpretovat vztah Ježíše Krista v jeho nadčasové existenci, což už byl způsob, jakým se od druhého století vlastně taky mluvilo o Ježíši Kristu jako o někom, kdo není jenom člověkem v té své dějinné existenci, ale zároveň existoval. Nakonec najdeme už i v Novém zákoně takové náznaky, jakože existoval nějak jako před tím nebo před tou svojí dějinou existencí, a jaký je vlastně vztah tedy toho syna, který se tedy nakonec konkrétně zjevil v Ježíši Kristu, k Bohu Otci, a jak vlastně vyřešit tenhle ten problém, v rámci který byl na jedné straně vymezen tím tradičním židovsko-křesťanským monoteismem a na druhé straně teda křesťanskou, specificky křesťanskou myšlenkou inkarnace. To je vtělení, to je, že teda v Ježíši Kristu se plně zjevuje Bůh. A oni vlastně tenhle ten problém začali řešit ti křesťanští myslitelé jako za pomoci těch myšlenkových modelů nebo konceptů, které jim ta dobová filozofie poskytovala. Arius sám, aspoň podle mé interpretace, navazoval na tu tradiční subordinační teologii, která měla tendenci chápat syna jako jakéhosi prostředkujícího druhého boha, který prostředkuje mezi tím transcendentním bohem a tím naším vezdejším světem. Ale trošku to přehnal, nebo trochu radikalizoval tu tradiční pozici, která takhle už vlastně existovala od druhého století, od prvních apologetů, jako byl Justin Mučedník, nebo potom Origenes. A právě možná, že tahle radikalizace nakonec umožnila nahlédnout, že tenhle ten model metafyzický, že není vhodný pro vyjádření toho vztahu mezi otcem a synem, protože v podstatě rozmělňuje nebo možná popírá tu základní myšlenku inkarnace, tedy vtělení.
5: Jaký to jako vlastně má reálný důsledek, když si o Bohu myslíme to a ne ono?
6: V tomhle konkrétním vydání, co se týče vztahu syna, vtěleného syna v Ježíši Kristu k otci, vždycky byla jedna z nejzásadnějších otázek soteriologie, to znamená spása. Spásu si křesťanství velmi výrazně spojuje, ba přímo identifikuje s osobou Ježíše Krista a tudíž je strašně důležitá otázka, kdo ten Ježíš Kristus je ve vztahu k Bohu, řečeno nešikovně, jaký je vztah syna k otci, jak je to s božstvím syna. Protože kdybychom tady slevili, tak zároveň slevujeme z té jistoty nebo jisté naděje toho, že právě v tomhletom Ježíši Kristu je spása.
5: V tom církevním prostředí se člověk setká často s takovým názorem, že vlastně ono je to tak trošku jedno, co si člověk o Bohu myslí, nebo zdá se, že toto logické uvažování je možná příliš abstraktní. Co byste vlastně řekla člověku, který se vás zeptá, dítě to jedno, kdo ten Bůh je, nebo dítě to jedno, kdo ten Ježíš je?
7: Pokud jde o to, co si myslet o Bohu, no tak o něm si nelze nic myslet. On prostě překračuje to myšlení. Jo. Podle křesťanské víry on se teda zjevuje v synu. Jo. Ale to je opravdu vlastně jako jiná otázka. Jo. A, nebo jiná v tom, že pak se budem ptát, jak se to stalo, že se Bůh, který je nepochopitelný, neuchopitelný a nevysvětlitelný, který jako uniká všemu, jak se zjevil v tom příběhu Ježíšově. Jo.
5: My známe nicejsko-konstantinopolské vyznání víry, které se recituje v kostelích. Je to vlastně forma toho nicejského vyznání víry obohacená vlastně doplněná o nauku prvního konstantinopolského koncilu na konci 4. století. A tam je právě to slovíčko, které to Niceu hodně definuje, to znamená homousios nebo consubstantialis, jedné nebo stejné podstaty s otcem. To slovo je takový zvláštní, ten termín, a dělal problém už ve 4. století, že jo? Jak mu vlastně jako rozumět?
7: Podle svědectví Eusebia z Cezary to slovo jedné podstaty s otcem nebo homousios, to patří, se vložilo do toho vyznání na přání císaře Konstantina. Tak tam je otázka, jestli je to pravda nebo není, ale není to tak jasný. Jo. Tak dříve se říkalo, no tak to není možný, on se přeci o teologii nezajímal, jemu bylo jedno, na čem se dohodnou, hlavně, aby se dohodli. Jo. Dneska se objevují i nápady, že opravdu možná císař Konstantin jako měl nějaké pozadí i spirituálního zájmu a možná opravdu věděl, co říká, no nevím, jo. Jenom upozorňuji na to, že ten původ vlastně, že to slovo nepochází od někoho z těch teologů. Možná si ten císař myslel, že tím jako slovem sjednotí ty teologie, ale opak je pravdou, jo. Protože ten výraz sám byl tehdy stejně nejasný, jako může být nám, jo. Co to znamená jedné podstaty s otcem, jo. Ta usia, ta podstata nebo substance, nebo jak to přeložit, bytnost, no, esence. může znamenat mnoho různých věcí. A v každý z těch filozofických škol antických ta usia znamenala něco jiného. Tak pro platoniky to byly ty ideje, že jo? Pro aristoteliky jsou usie dvě, ale ta první základem jako bytí je první usie, to znamená jednotlivina. Pro stojky to byla látka, jo? No a teďka, když se řekne teda stejné podstaty, no tak co se myslí vlastně, jo? Je to vlastně velice nejasný. Takže on, ten císař, možná chtěl tím jako dosáhnout jednoty, ale dosáhl teda úplný konfuze, upřímně, jo? Protože vlastně ty spory o to, jak tohle to chápat, potom trvaly desítky let a byla to taková jako niktomachia, jak to nazývá jeden z těch církevních historiků, jako když bojujete poslepu, opravdu, jo? Protože nikdo vlastně asi nebyl jistý tím, co ty slova znamenají. Chtělo se tím vyjádřit, že syn, rozumí se ale syn v trojici, jo? Jako ne vtělený syn, jo? Že syn v trojici je rovný otci, bez ukrácení. Jo? Což je něco opravdu na tehdejší, nebo i pro prostě filozofický ucho. Jo? Je to zvláštní, protože když je něco z něčeho odvozeno, jako je syn odvozený z otce, tak podle té novoplatonské, středoplatonské tehdy představy, to musí být trochu nižší, jako jo. No, když to tady vlastně vznikla ta zvláštní, opravdu zvláštní jako představa. To ani není to, že by byly v jednotě božství tři osoby, no tak to ti novoplatonikové taky znali, nějakou míru sjednocený mnohosti a podobně, jo. Ale to, že by to, co je z něčeho odvozeno, tomu bylo zároveň rovno, jo. A to je opravdu jako něco velmi zvláštního a to se, myslím, chtělo vyjádřit, jo. A to je fakticky teda ten vztah rovnosti mezi otcem a synem, který znamená, že v tom prvním počátku není prostě jenom ten osamocený první princip, ale že tam je nějaký vztah a to vztah rovnosti.
4: Mně přijde, že ty hereze jsou velmi důležité. Já dokonce si myslím, že heretiky bychom se měli naučit oceňovat v tom, že oni jako zkoušejí nějaký jako myšlenkový experiment, který se prostě jako, který ukáže, kudy nejít. Pro mě třeba jedna z důležitých motivací, proč se zabývat těmi spory podivnými vlastně církevními někdy ze 3. 4. století, bylo taky to, že člověk, pokud je třeba katolíkem a chodí do kostela v neděli a deklamuje tam vyznání víry a nerozumí tomu, tak mi přijde vlastně velmi problematické. Zrovna to Nikajsko-Cařihradské vyznání víry je prostě plné formulací, které se prostě zrodily v té době, že jo, v tom 4. století. A vlastně mu nelze rozumět bez toho kontextu těch sporů. To, že nakonec ten termín stejné podstaty, nebo homousios tedy v originále, že nepřinesl to řešení, ale naopak vlastně to nikajské vyznání víry se stalo jenom možná nějakým předělem nových fází toho ariánského sporu, že jo, který pak trval ještě dlouhá desetiletí, když už třeba s Ariem neměl mnoho společného, tak jako podle mě svědčí o tom, o čem už tady byla řeč, že prostě neexistovala v té době na úrovni teologické prostě vypracovaná koncepce, která by dokázala ten pojem vysvětlit. A tady se myslím ukazuje, že ta teologie vlastně nemůže bez té filozofie v zásadě existovat, pokud chce být teologií, to znamená, pokud chce být skutečně jako reflexí a artikulací nějaký zkušenosti nebo obsahu víry, která se ale děje v médiu toho pojmového jazyka. A to se skutečně podařilo teprve postupně, až jako důležitý předěl byl rok 362, že jo, a synoda v Alexandrii. A potom samozřejmě, až to vyvrcholilo v Konstantinopoli, a tou formulací toho kréda.
6: Kapadočané přišli s novinkou, kterou do té doby nikdo neudělal a neviděl, totiž rozlišení dvou pojmů nebo jakýchsi dvou pojmových rovin. Oni si uvědomili, že je potřeba odlišit rovinu božství, rovného, stejného božství otce a syna od roviny potrojnosti božských osob. Takže to rozdělili i pojmově a pojem usia rezervovali pro božství a pojem hypostasis rezervovali pro jednotlivé božské osoby a došli k té pravověrné formuli jeden Bůh ve třech osobách, jedno božství ve třech osobách. Vyhli se dvěma splašeným pravdám, Jedna se jmenuje Triteismus, trojbožství. To byly vody, do kterých nikdy nikdo nechtěl a o kterých by nikdo z křesťanů, ať z kterékoliv skupiny v té době, o které by nikdy nepřemýšlel, totiž jít směrem, že křesťanství má nějakým způsobem tři bohy. V žádném případě Bůh je prostě jeden, ale zároveň je tady Otec, je tady Syn a je tady Duch a to jsou co. Na druhé straně bylo nebezpečí modalismu, kdyby se řeklo, že Bůh je jeden a ty tři to jsou jenom jakési

0: křesťanské teologie ve 20. století si uvědomovali, že když se bavíme takhle o trojiční teologii, tak se to dělá tak, že se tady sejde spousta akademických hlavounů a mluví o těchto těch abstraktních tématech, co to je trojiční učení, zatímco když bychom se podívali do běžného církevního provozu, církevního slavení a bavili se s lidmi, kteří se na tom podílejí, tak ta závažnost trojičního učení nebo nějaký přesnější povědomí o trojičním učení, rozhodně bychom to tam nenašli v takovéhle míře. Prostě pozoruje se už dlouho, že je velký rozdíl mezi trojičním učením jako jakousi akademickou libůstkou a zbožností, jakousi praxí víry, tak třeba zkusit překlenout tady tuhletu propast, která se trošku rozevírá mezi tím, aby trojiční teologie nebyla jenom nauková abstraktní záležitost, ale abychom dokázali líp vyjádřit to, že to je velmi praktická věc pro žitou víru každodenní.
1: Je tady hodně práce pro historiky, je tady hodně práce pro teologii a potom pro kněží nebo kazatele, prostě, kteří dokážou tyhle věci jednak jako vlastně se vrátit zpátky v tom čase, uvědomit si skutečně ten kontext, v jakém to vznikalo, skrze ten kontext historický se vlastně dostat pochopení toho, o co tam šlo, a pak se to pokusit vlastně přetlumočit v nějakým srozumitelným jazyce a možná i v nějaký nový filozofický terminologii, než je třeba zrovna usia, jo. V současnému člověku. Mně připadá, že tohle je ten úkol, před kterým stojíme, tak aby to pro současného člověka bylo prostě srozumitelný. A to říkám s plným vědomím toho, že se mi zdá ta myšlenka celá nosná velmi. Jo, v tom, že pro mě opravdu je tam jádro v tom jednak té myšlence inkarnace, která mi přijde naprosto klíčová pro křesťanství, teda jakože zvlášť, když si to člověk jako zařadí a srovná s jinými náboženstvími. No a pak mi tam přijde velmi důležitá ta myšlenka té vztahovosti v Bohu. To přesahuje naše chápání v mnohem ohledu, ale to, že nějak ta církev minimálně od toho 4. století teda jako trvá na tom, že Bůh není nějaká jako monáda, jo, že to není žádná jako, žádný solipsistní princip, ale že to je nějaký jako dynamický vztah, který se tam děje, mi přijde velmi důležitá. No.
2: Profesorka Karfíková se zmínila, během té konference došla ke svatému Augustinovi a jeho nějaké recepci toho Nicejského koncilu v tom, kdo ten Bůh Trojice nakonec je. A bylo by možné trochu představit vlastně tady ten rozhodující moment pro západní křesťanstvo, jeho chápání Trojice, v tom Augustinově pochopení, že teda je ten jeden Bůh a tři nevím co?
3: No, to Augustin taky nevěděl. A nerad vlastně mluvil o osobách, ale když musel, tak to teda používal. Takhle teda, jo. Jak jste si asi všimli, tak na Nicejském koncilu se vlastně nemluví o Trojici, jo. To vyznání sice má tu trojčetnou podobu podle těch tří osob, jako měli tehdy vlastně všechna ta vyznání, ale o Duchu svatém je tam jenom jedna věta a věřím taky v Ducha svatého. Konec, jo. Augustin byl nicejský teolog, tehdy už samozřejmě on nemusel jako se potýkat s starými Ariány, ale on měl novou agendu a to byli ti vandalové, že jo, kteří přišli, kteří se jako nahrnuli do Itálie a posléze i do Afriky. A to byl teda arianismus daleko jako, méně teologický, méně promyšlený, až bych řekla jako primitivnější. Takže Augustin má spisy proti Ariánům, i spis, který se takhle jmenuje, několik dialogů, který se týkají arianismu, ale je to vlastně už teda spíše tento arianismus. Jak on sám tu trojici chápal, tak on o tom napsal 15 knih a kdybych měla se pokusit jako shrnout tu poslední knihu, tak on je hrozně opatrný, protože on právě dobře ví, že se o Bohu nedá jen tak mluvit, jo, že jako opravdu je to jako tajemství, kterým se lze nějak otevřít, ale jako pokusit se přímo něco říkat o něm, na to byl velice opatrný a na to byl taky školený tou východní teologií. On dobře věděl, že my můžeme mluvit o tom, jak božství působí, jo? Jak prostě jeho operaciones ve světě. No, ale s touhletou výjmenkou

mi vlastně, nakolik mohu soudit, po Máriu Viktorinovi, autorem té myšlenky, která se někdy spojuje s Karlem Ranerem a já nevím s kým, jo, že vlastně to, jak se Bůh zjevil v ekonomii spásy, nebo by se dnes řeklo v dějinách spásy možná, prostě v tom, jak jednali ty jednotlivé osoby v dějinách, tak že to je určitá výpověď o tom, jaký jsou vztahy v Bohu samotným. Jo. S velikou opatrností to říká, ale vlastně tu myšlenku formuluje. Jo. No a druhý motiv, který se mi zdá klíčový, je vlastně ten, že on opravdu ty osoby chápe jako relace, jako konstituovaný těma vzájmy a vztahy. Jo. Což bude myšlenka velmi populární na západě, vlastně to bude něco, co určí tu západní představu trojice. Ty osoby se od sebe liší těmi relacemi původu. Prostě syn pochází z otce a duch svatý je jakýsi poutem mezi oběma. Jo. Tak to je jako představa, kterou on zdědil od Marie Viktorína, ale kterou rozpracoval daleko podrobněji. Takže myslím, že snad by se to dalo shrnout tak, že ten otec je taková opravdu jako hlubina, do které fakt nevidíme. Jo. To, co je inteligibilně pochopitelný nebo ve vtělení potom i smyslově zakusitelný, je ten syn, je ta druhá osoba. Je to to jeho sebevyslovení v tom logu nebo v tom slově, v tom synu. A potom teda mezi nima je to pouto lásky, který oba dva spojuje. Jo. A vlastně ty osoby se liší jenom těmahle vztahy. Oni jinak jsou úplně totéž. Jo. Ten otec je úplně totéž, co syn, a vidí v tom synu úplně totéž, čím je sám. A liší se jenom tím, že jeden je odvozený z druhého a ten duch svatý je odvozen z obou, protože oba spojuje.

0: Prožíváme pondělí v liturgickém mezidobí a připomínáme si také památku svatého Gorazda a druhů. Hymnus, krátké čtení a prosby vezmeme dnes od strany 1727-1727 ve starším vydání breviáře anebo v novějším od strany 1946-1946. Antifony a žalmy máme z prvního týdne žaltáře, tedy od strany 838 ve starším vydání 838, anebo v novějším od strany 940, strana 940. A antifonu ke kantiku Panny Marie a závěrečnou modlitbu můžeme nalistovat přímo z památky od strany 1443 ve starším vydání breviáře, 1443 v novějším od strany 1623. 1623. Dnes se s vámi bude modlit Alena
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Nejvyšší kníže pastýřů, budiš od nás veleben. Buď, Pane svých služebníků, mezi námi vyvýšen. Tobě je Otec darem dal, ty si je v své účastenství vzal, tak Otce oslavoval.
1: Oblékal si je v spravedlnost zákona duchovního, ve všelikou dokonalost svou, také Otce svého. Byli důvěrně sloužili, vůli Otcovu plnili, tvým vzorem se řídili.
0: Naplnil si je statečností, by se mocných nebáli, moudrostí, Bohu věrností, by horlivě kázali, zlého se vyvarovali, tebe vždy následovali, v tebe pevně doufali.
1: Modlitbou si je posvětil i všechno dílo jejich, vše jsi krví svou spečetil, když umřel za jejich hřích, v smlouvě nové je postavil, věrnost Boží jim osvědčil, odplatu zabezpečil.
0: Tam jsou šťastní tvoji věrní, kde takové sluhy máš, že tebe v nich vždycky vidí a ty se jim v nich dáváš. Přešťastní ti služebníci, lidu v dobrém pomocníci, vůdcové nebloudící.
1: Budiš tobě chvála, Kriste, že s námi vždy zůstáváš a jako dříve sluhy své, tak i nyní nám dáváš. Tobě za to děkujeme, v nich my tebe přijímáme, to vše k tvé cti a slávě. Hospodin zkoumá srdce člověka.
0: U Hospodina hledám útočiště, jak mi můžete říkat, uleď na hory jako pták.
1: Neboť hle, hříšníci napínají luk, svůj šíp kladou na tětivu, aby ve tmě zasáhli lidi upřímného srdce.
0: Když se totiž základy řítí, co může spravedlivý dělat?
1: Hospodin však sídlí ve svém posvátném chrámě, na nebesích má Hospodin svůj trůn.
0: Jeho oči pozorují, smrtelníky zkoumá jeho zrak.
1: Hospodin zkouší spravedlivého i bezbožníka. Miluje-li kdo bezpráví, toho nenávidí z duše.
0: Sešle na hříšné déšť žhavého uhlí a síry. Žhoucí vítr bude úděl jejich číše.
1: Vždyť Hospodin je spravedlivý, mára spravedlivé skutky. Zbožní uzří jeho tvář.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin zkoumá srdce člověka.
1: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
0: Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Kdo přebývat na tvé svaté hoře?
1: Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, upřímně smýšlí ve svém srdci, svým jazykem nepomlouvá.
0: Nečiní příkoří svému bližnímu, netupí svého souseda.
1: Nešlechetným člověkem pohrdá, ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
0: Nemění přísahu, i když je mu na škodu, nelichvaří svými penězi a nebere úplatky proti nevinnému.
1: Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
1: Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti. Krátké čtení z prvního listu Petrova. Vaše duchovní představené vybízím, já sám duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Pasťte Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně. Ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.

0: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně.
1: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně.
0: Miluje své bratry
1: a modlí se za ně.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně. Kdo sází a kdo zalévá, jsou si rovní a každý z nich dostane vlastní odměnu podle své práce.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a podnížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo sází a kdo zalévá, jsou si rovni a každý z nich dostane vlastní odměnu podle své práce. Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho prosme.
2: Pane, dej spásu svému lidu.
1: Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele.
0: Dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
1: Ty jsi odpouštěl hříchy lidu, kdykoliv tě svatí o to prosili, jako kdysi Mojžíš.
0: Na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
1: Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které jsi vyvolil, aby řídili tvou církev.
0: Naplň svatým duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
1: Ty sám si dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě.
0: Nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, co jsi pro ně získal prolitím své krve.
1: Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se nestratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa.
0: Zhromáždi zemřelé pastýře i jim svěřený lid, aby byli s tebou tam, kde jsi ty, a viděli tvou slávu.
2: Pane, dej spásu svému lidu.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
2: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi povolal svatého Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, aby pokračovali v díle svatého Cyrila a Metoděje. Na jejich přímluvu nauč i nás předávat svěřený poklad víry, abychom všichni rostli v milosti a v poznání tvého syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Je 21 hodin a 15 minut a na Proglasu začíná blok duchovní hudby. Dnes budeme poslouchat mši es dur Antonína Vranického. Zaspívá Kínův smíšený sbor, doprovází Pražský komorní orchestr, diriguje Pavel Kín. Sóla zaspívají Jana Jonášová, soprán, Marie Mrázová, alt, Vladimír Doležal, tenor a Richard Novák, bas. Příjemný poslech.

Poslouchali jsme mši es dur Antonína Vranického. Zpíval Kýnův smíšený sbor, doprovázel pražský komorní orchestr, dirigoval Pavel Kýn. Sóla zpívali Jana Jonášová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal a Richard Novák. V závěru duchovní hudby na Proglasu uslyšíme partitu O Gott, du frommer Gott, O Bože, dobrý Bože, Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany zahraje Ivan Sokol.

0: Parti tu O Gott, du frommer Gott, O Bože, dobrý Bože, zahrál na Proglasu Ivan Sokol. Jedná se o dílo Johanna Sebastiana Bacha.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 13. Pan Karbulka učí děti správné mluvě mateřské. Maminko, teta, volali děti za hodinu na dvoře u hajnovny. My máme hrozný hlad. Místo maminky ukázal se pan Karbulka. Paní Hajného není doma. Hladli máte, ke mně vejděte, nasytím vás. Kája pošeptal Zdeně. Jestli tomu dobře rozumím, tak nám chce dát něco k jídlu. Pojď, ale nesmíme moc mluvit, protože bychom jistě řekli něco špatně a potom by dlouho trvalo, než bychom se dostali k jídlu. Možná, že dostaneme koláče. Pěkně se mezi dveřmi poklonil. A to jsou k nám hosti, mácta, tak my už jsme tady, prosím. Synu otcův, neříkáme vcházejíce, to jsou k nám hosti. Hosté bys musel říci. Vejdouce někam, pozdravíme zdvořilé a čekáme na další. Nuže, milé dítky, a Kája si myslil, zrovínka jako pan řídící. Je, to je doba, než bude konec, a díval se po židli. Teď je právě vhodná chvíle, abych vám řekl, přeplňujete-li své žaludky, špatnou budoucnost si chystáte. Přeplňujete-li žaludků svých? Je vzácný, pane, já bych to tak neřekl za nic. Přepluňte, že si překousnete jazyk. A potom nám vůbec do žaludků spadne moc málo. Všecko do ledvin. Jen tak krupková kaše nebo hrách spadnou do žaludků. Ale mně se zdá, že jste nám slíbil něco jíst. Pan Karbulka byl trochu v rozpacích. Žasl nad tím, co děti snědí, a chtěl jim udělat přednášku. No což, až jindy, pomyslil si a šel ke stolu. Vytáhl zásuvku a podal každému jednu karlovarskou oplatku. Kája se nejdřív podíval na oplatku, potom na Zdeňu, potom na pána. Vzácný pane, tohle ani nestojí za to, aby se na to otevřela hubička. To je taky než taková vymýšlenost. Jednou jsem takovýhle kousek dostal od pana Štulce. Hned mi povídal, to si jen tak osladíš na chviličku hubičku, nic víc. A je, naše maminka už jde z lesa. Mácta, pane Kožíšek, my teď dostaneme každý škramfulec chlebíčka s medem. Dvě žlutavé karlovarské oplatky ležely na stole. Děti je tu nechali a vyběhly. Ani to by nebylo pana Karbulku tak zlobilo, jako to hrozné, strašné, ohavné slovo škramfulec. Pro Bůh, co jest to? Říkal si zdrceně. Měl se jít podívat k hajným do kuchyně. Hned by to byl věděl. Děti volali. My máme hlad. Maminka Hajná honem chytla čerstvý bochník, udělala špičkou nože do bílé kůrky 3 křížky a ptala se. Tak co? Patku či krajíc nebo škramfulec? Škramfulec, volali děti. Maminka Hajná odkrojila patku a zařízla 2x hezky hluboko do bochníku. Pokropila medem a řekla. Mléko máte v tom modrém hrnku na lavici ve sklepě. Pan Karbulka pobíhal pokojíkem a chytal se za hlavu. Škramfulec, o mluvo mateřská, zahal tvář svou šlojířem smutečným. Ale venku tak krásně slunce svítilo a letní fialy a rezeda a karafiáty na zahradě tak krásně vonily a děti seděli na dříví a blahostně ukosovali ze škramfulců. Ne, nebylo možno dlouho se zlobit. Pan Karbulka šel taky ven a rovnou do lesa. Zase si tak liboval, jak je krásně. Jen naskok se vrátil do hajnovny. Paní Hajného, možno-li by bylo sekaniček smažených z kapusty k večeři připravit? Teď už neříkal, rázem 7. aby byla večeře, protože se přesvědčil, že na samotách rázem 7. neplatí.
Někdy maminka Hajná ještě o 7 byla na bramborách, někdy na trávě, jindy zas měla večeři v 6, protože šla potom ještě na jetel. Odešel a maminka Hajná si opakovala. Sekaničky, pro pána krále, co pak to zas bude? Z kapusty. Co pak z kapusty může dělat? Buď samotnou, ve vodě vařenou, máslem politou, anebo karbanátky. Zaplať pán Bůh už to má. Na karbanátky se musí kapusta sekat a to on pán řekl sekaničky. Musí jich udělat hodně. Děti se na ně jen třesou a v lesovně říkala Týna, mají dnes k večeři kuře. Zapomnělo chudinka nožku mezi dvířky, kde je vzácná paní přibouchla. Honem je museli zabít, ale děti se moc pomase neženou. Vrchovatá mísa žlutí se krásně opečenými kapustovými karbanátkami, když se v Hajnovně zasedá k večeři. Je tu ovšem i Zdeňa. Nějak rychle po krátké modlitbě sedali ke stolu, že Kája se octl vedle karbulky. Ten přistrčil mísu Hajnému a Hajný jen řekl, prosím, a pan Karbulka si vzal jeden. Překrojil nožem, na vidličku nabral, ochutnal. Výborné, paní Hajného, výborné sekaničky. A hned si přibíral. Kája mu pošeptal. Ale bolí po nich bříško. Mělť strach, aby na ně dost zbylo. Pan Karbulka ještě vstáhl vidličku na mísu a Kája mu znovu pošeptal. Dostanete po nich škrkavku. Páne, škrkavka je po karbanátkách z kapusty jako divá. Všem chutnalo náramně. Na konci večeře pošeptal Kája Zdeně. Kdyby tuhle pan Karbulka si jich nebyl tolik nabral, jistě jsme mohli mít každý aspoň ještě jeden.

0: Pane Karbulka, načínal Hajný řeč, kudy celý den chodíte? Nikde vás nepotkám.
1: Moje kroky jdou jen cestami dovolenými, pane Hajný.
0: A to můžete kamkoliv. Mimo vyznačené cesty máme tu rozkošná zákoutí. Tak příkladně u dvou lip.
2: A je, tatínku, tam chodíte ta kovářovic vyžínat. Povídala, jestli jí tam někdo vkročí, že bude koukat.
1: No dobrá, však já si tam na ní počkám.
0: Zlobil se Hajný.
2: Ju, tatínku, teta povídala, že se vás nelekne ani pana Foršta. Pověsím, řekla, že jsou na mě všichni krátký.
1: Neříkáme, jsou krátký, ale brž, jsou krátcí, dodal pan Karbulka.
2: Ale brž, pane Konvalinka, neříkáme ani krátký, ani krátcí, protože tatínek je Hajným a vzácný pán panem Lesním a tetu Kovářovic by zastřelili jako nic.
0: Jen se dejte, pane Karbulko, zítra od poslední lesní pěšiny vpravo. Je to taková ztracená lesní cestička, ale jak ji přejdete, otevře se vám krásný lesní kout. Sotva pár metrů od dvou starých lip je potok. Vysoká tam chodí pít.
1: No, jestli tam tu bábu najdu, jestli mi děsí zvěř, já ji zastřelím.
0: Tak to ona mi tam chodí vyžínat travičku, která z celého lesa nejvíc kolouchům a srncům chutná.
1: No, Bůh jí pomoz,
0: zlobil se Hajný doopravdy. Jakoby neměla jinde dost trávy. Děti poslouchali. Pan Karbulka řekl, že se těší a hned ráno, že se tam podívá. Maminka zavírala drůbež a Kája se Zdeňou se vytratili na cestu Glážovu.
2: Dneska byl tatínek moc rozlobený, šeptal Kája. Co myslíš, zastřelil by tetu Kovářku?
1: No, když to strejček řekl, proč by ne,
0: řekla Zdeňa.
2: Ale heleď, kdybych to nebyl na ně řekl, tak by tatínek nic nevěděl a nemusela by být zastřelená. Což aby jsme jí řekli, aby tam ani nechodila.
1: Jen si s ní něco začínej. Naše Týna včera povídala, že má jazyk z hadích ocásků.
0: Varovala ho Zdeňa.
2: Z hadích ocásků? A to jsem jakživ neslyšel. To bych moc rád viděl. Počkej, třeba bysme jí řekli, aby vyplázla jazyk.
1: Já jí nic říkat nebudu,
0: bránila se Zdeňa.
1: Tak jí to řeknu já.
2: A heleď, kdyby jí strejček zastřelil, měla by na pohřbu družičky,
0: ptala se Zdeňa.
1: No, já bych se jí třeba taky zeptal, uvoloval se Kája.
0: To už se blížili k Lážovu. Kovárna stála stranou a bylo slyšet odtamtud křik.
2: Heleď, Zdeňo, teta Kovářovic křičí z vikýře z půdy.
0: Děti pospíšili blíž a je. Kovář chodil po dvorku, pokuřoval si a říkal.
2: To se mi bábu dostal. Zamk se mi na půdě, ať se tam trochu vyspí.
1: Chodí domů skoro v noci, jen klepy schání a ráno člověku dospad nedá, jak už zas pospíchá, jen aby jí nic neušlo.
2: Milost paní, volal nahoru. Hezky se vyspějí v seně. Já jich nepustím ven až zítra odpoledne. Vodu tam mají v putýnce a chleba jim podám v balíčku na vidlích.
0: Tohle bylo Kájovi hrozně k smíchu. Teta pořád ječela.
2: Počkej, já ti dám mnetej rad. Počkej, jen co se dostanu dolů, já ti to povím. Všecko rozsekám na kusy. Zítra má svatbu s Kytína Pichlovic. V 7:30 musím být u kostela. Povídala Prokopka, kdo ví, jestli nevěsta přijde, že jí moc nutí. Ona ho nechce.
1: Tak bys mohla jít ty místo ní.
0: Ušklíbl se Kovář a začal zpívat hlubokým hlasem. Ta písecká brána, pěkně malovaná. Teta začala říkat nehezké nadávky. Když viděla děti, rozkřikla se.
1: Co tu očumujete, fakani?
3: My tu neočumujeme, teta, ani nejsme fakani.
2: My jen koukáme, jak vám to tam nahoře sluší,
1: ozval se Kája.
2: Viď, Kájo, je tam jak v rámečku, jak v etui v tom vikejři,
1: svědčil mu kovář.
3: Teta, my jsme vám přišli říct, abyste nechodila ke dvou lipám. Náš tatínek povídal, jestli vás tam najde, že vás zastřelí.
2: Cože? A na tohle se podíváme. Na to je žalář, to je vyhrožování.
3: Teta, vyplázněte prosím vás jazyk. Pánovi Stýna povídala, že ho máte z hadích ocásků.
2: Cože? Kdože? Týna? Oche, chule, jedna nectná, darebná, řekni jí, ať se těší, až ji potkám. A tátovi řekni, že bude sedět. Já nejsem dnešní, já ho proženu.
3: A teta, prosím vás, kdyby vás přece náš tatínek zastřelil, měla byste družičky na pohřbu.
1: Něco zasvištělo Kájovi kolem hlavy. Panečku, kovářka tam našla kámen a hodila jím. Kája chytil Zdeňu a uháněli z dosahu. Kovář na ně volal.
2: Utečte, děti, ona je to nebezpečná osoba, já se taky schovám.
1: Smál se hlučně. Děti pospíchali k lesovně.
2: To jsme dnes brzy večeřeli, že bych zas už jedla, řekla Zdeňa.
3: No poslouchej, je teprve 7 hodin, v Lážově zvoní klekání.
1: Zastavili se u průseku na vršku. Lážov ležel před nimi krásný, nezapomenutelný, s tmavou zelení kaštanových álejí skoro uprostřed. Tam vpravo světlila se cesta v lipkách. Ale nebyly to lipky, byly to staleté lípy, leckde vichry nakřivené, ale krásné, lákavé, vábící dodaleka sladkou vůní rozpuklých květů. Běžely 2 rovnými řadami od haltíře až k červené cestě pod skalku. A vpravo od lipek vykroutila se honosně cesta k Řevnické silnici. Na trubách se říkalo Ovocné aleji, v níž některé stromy se vepni zrovna lomily a rozrůstaly vpravo, vlevo. Tmavě zelené stromy střídaly se 2 souběžnými řadami. Když zhasl květ kaštanů, když dovonil květ starých lip, rozvonila se po trubách zrovna jako na protější straně v Ovocné aleji po struhách letní jablka a hrušky. Zimní plody se teprve nalévaly a zrály. A kolem Ovčína zase alej ovocných stromů, běžící až k Císařské silnici. Zahrady panské a zahrady soukromých domů, všecko to teď v zapadajícím slunci zelení svítilo. A nad tou krásou zněly lážovské zvony. To ještě byly tam 3 velké a 2 malé.
3: Dnes se slaví, Zdeňo. Poledňák jistě rozhoupal Vojta Brabencovic. Slyš? Je to krása, viď?
1: Děti se zaposlouchali. A jak přestali slavit, rozezvučel se jen Michael, ten největší. Klekli děti beze slova upozornění do mechu a pomodlili se hlasitě Anděl Páně. A jistě, že jejich upřímná modlitba byla poslouchána Bohem se zalíbením.
3: Tak, a teď musíme z čerstva domů, aby jsme to všecko vyřídili. Je toho moc?
1: Pobízel Kája.
2: Týno!
1: Zavolala hned, jak vyšli.
2: Povídala teta Kovářovic, že jste o Kerkule darebná.
1: Týna čistila boty a pobručovala si písničku. Hned se lekla, až jí bota z ruky vypadla.
3: Cože jsem? No, o Kerkule darebná. My jsme se jí jen zeptali, jestli má z hadích ocásků jazyk, že jste to povídala.
1: Týna vykřikla.
4: Rány do hlavy, vzácná paní, ta mi dá. Ta mi vynadá na veřejné cestě. A co jste se jí potřebovali ptát? To jistě Kája.
2: Počkej, hned to půjdu říct mamince, ta ti dá.
1: A Týna se rozběhla k hajnovně. Kája se zarazil, ale ne na dlouho.
2: Třeba není maminka doma,
3: utěšil se.
5: To jsme ušli, vzdychl Kája v lesovně. Povídala Zdeňa, že jsme dnes moc brzo večeřeli.
3: Paní lesní se k ním neobrátila, když jim dávala pokusu koláče. Chtěla je hubovat, ale jak si vzpomněla na tu okerkuli, nemohla. Teprve za chvíli řekla. Když budete takhle pokračovat, tak vám jednou teta kovářka namlátí, ale pořádně. Taková prostořekost.
5: Teta hubovala na Týnu, vzácná paní, na nás ne.
2: Ale hodila na nás kámen, řekla Zdeňa. Víš, jak jsi se jí ptal, jestli by měla družičky na pohřbu?
3: Paní lesní vyšla rychle na chodbu. Nejspíš pro něco, ale protože dlouho nešla, vyšly děti za ní.
5: Vzácná paní, taky povídala teta, že náš tatínek nejspíš bude sedět, že je na to žaltář.
3: Na co pak? Ptala se paní lesní a hledala něco ve skříni.
5: No, když ji tatínek zastřelí.
3: Paní lesní upustila rendlíček.
2: Kájo, už musíš domů, už je čas ke spaní.
3: V Kájovi hrklo. Což jestli maminka byla doma, no to dostane. Maminka doma byla, ale Týna potkala na rozcestí Katinku z Rochot a tak se zapovídali, že Týna musela už pospíchat domů. Kája se probudil z prvního spaní, když tatínek Hajný přišel z lesa. Měl přece starost.
6: Tatínku, sedíte rád?
3: Ptal se najednou.
7: I rád, hochu. Nalítám se po těch lesích a tu za rád si sednu, když je na to kdy.
6: Což na žaltáři, tatínku?
3: Maminka zbystřila sluch.
7: Tatínek se smál. Mně se zdá, že mluvíš ze spaní. Na žaltáři se nesedí, z toho se modlí.
6: Ba ne, tatínku, teta Kovářovic povídala, že budete sedět na žaltáři.
3: Tatínek šel ke Kájovi, ale maminka se podívala po skříni. Ta uhodla hned, že Kája něco provedl, co zasluhuje bití.
7: Kájo, co to šmodrcháš? Ptal se tatínek.
5: No, tatínku, řekl jsem tetě Kovářovic, že ji zastřelíte.
7: A to myslela žalář, kriminál, pochopil tatínek.
3: Maminka už prve stáhla proutek, ale teď jej položila zpátky na skříň.
7: Tatínek to před ním řekl, nechá tatínka rozhodnout.
3: Kájo, pokračoval tatínek už vážně, ona ví dobře, že bych to neudělal. Ale ty nemáš a nesmíš povídat, co kde slyšíš. Ve zlosti jsem to řekl a ty si nemáš všímat toho, co velcí povídají. Víckrát, ať se to nestane. Jestli by někdo seděl, byla by to kovářka. Chytil jsem ji, ale nač ti to budu povídat. Kdybych ji byl udal, seděla by. Vzpomněl si tatínek v duchu na nějakou provinu kovářčinu.
7: Kája honem rukou sáhl pod polštář po kapesníčku.
3: To je novina. Teta Kovářovic měla sedět. Hned si musí udělat uzlík na kapesníku, aby nezapomněl a teď je vyřídil. Ale na všech čtyřech rozích už byly uzlíky. Honem si opakoval. Tenhle mám, abych nezapomněl tetě Pekařovic košík. Tenhle, abych nezapomněl Terině Pachlovic dát šturec, protože mi včera zarazila při psaní. Tenhle, abych přinesl panu řídícímu z lesovny psaní a tenhle...
5: Maminko, prosím vás, nevíte, proč mám tenhle ten poslední uzel?
7: To nevím, chlapče, smála se maminka.
5: Tak jsem to zapomněl, vzdychl Kája. A ještě jsem si chtěl udělat jeden a nemám kde.
7: Tak si udělej uzel na nosíčku, radila maminka a Kájovi to bylo hrozně k smíchu.
5: Jo, maminko, to ani nejde.
3: Zkoušel to Kája a opakoval si to ještě, když usínal.

0: Poslouchali jsme 13. část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Autorky Marie Wagnerové, která psala pod pseudonymem Felix Háj. Četla nám Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Pořadu nám k tomu ještě řekne stručně několik informací Jan Staněk, tiskový mluvčí Domova svatého Josefa.
1: Dneska jsme se v Domově svatého Josefa sešli na přednášce Bible a bylinky. A vlastně je to vůbec první přednáška z podobného cyklu přednášek, které bychom rádi plánovali právě tady v novém bylinkáriu, až se nám ho podaří postavit, pokud se to podaří, nebo opravit, pokud se to podaří. Bylinkárium je vlastně místo, které také bude sloužit lidem s roztroušenou sklerózou, ale nejenom jim, taky všem návštěvníkům areálu svatého Josefa, protože takové místo tady dosud chybělo. A my vlastně díky dotaci můžeme tohle místečko opravovat a vznikne tam vlastně prostor pro setkávání zdravých a nemocných, prostor pro přednášky, kulturní akcičky, ale taky třeba pro bylinkové terapie, takové volnočasové aktivity, které vlastně klienti vyhledávají k té rehabilitaci, aby tady vlastně mohli načerpat, když sem přijedou na pobyt, sílu, aby mohli načerpat prostě sílu a inspiraci pro ten život s roztroušenou sklerózou.
0: A právě na ten váš první počin tady s otcem Jiráskem teď se podíváme v našem pořadu a trošku si o těch bylinkách v Biblii popovídáme. Otče Jaroslave, já vám moc děkuji, že jste si ještě i po té přednášce tady v Žerči u bylinkária udělal čas na náš pořad. A hnedka v úvodu bych se vás rád zeptal, které byliny nebo rostliny v Biblii považujete za nejdůležitější?
2: Tak Bible mluví na počátku už vlastně o stvoření, o všech rostlinách, bylinách, které jsou dány člověku k jídlu. A víme, že Bible často mluví o těch klíčových rostlinách, hlavně které jsou k jídlu, ale používáme je třeba i dneska v liturgii, to znamená obilí, víno, olej, pšenice, ten hlavní pokrm tehdejších lidí, které i nám dneska slouží k té svatosti Eucharistie. Sám Ježíš říká, já jsem chléb života. Kdo bude jíst, bude žít na věky. Takže do dneška jaksi velice důležitá rostlina pro nás, pro křesťany. Pak máme tam vinici, nebo vinná réva. Už starý zákon mluví o té vinici, symbol Izraele, kterou Bůh opatruje, opečovává a čeká, že bude přinášet ovoce hojné. Víme, že to úplně dobře nedopadlo také pokaždé. Sám Ježíš mluví, že já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, takže víc, abychom byli s nimi těsně spojeni, protože bez něj nemůžeme přinášet ty plody. Když se ratolest oddělí, končí někde v tom ohni nakonec. Víno, samozřejmě první zázrak Ježíšův v Káně Galilejské, Ježíš ukázal svou moc, učedníci mě uvěřili, voda se mění na víno. Také symbol vlastně toho štěstí, radosti, o tom mluví žalmy. Nakonec to přineslo vlastně, nebo nejlepší víno přineslo až nakonec. My v životě mnohé věci získáváme, dostáváme, také ztrácíme, ale Pán říká, že to nejcennější přijde se nakonec v tom jeho království, takže to je symbolika toho posledního vína, které bylo uchováno až nakonec. A zase jistě symbol také je to červené víno, symbol Kristové krve, která se nám jaksi zase dává při každém myšlatém. Toto je kalich, který se prolevá za vás a odpuštění hříchů, takže na to máme dneska účast. No pak také máme častá rostlina nebo strom, který ty staří Izraelité používali, oliva, olivový olej, zase symbol hojnosti, radosti. Pomazovali se králové a tím olejem král David. A zase máme zase použití právě ve svátostech. Žehnají se oleje na zelený čtvrtek, olej pro katechumeny, pro nemocné, pro běřovance. Takže to jsou takové ty nejzásadnější asi rostliny biblické.
0: Vy jste vaši přednášku, pokud vím, začal od stvoření, čili úplně od začátku. Tedy je možné třeba nějak ty rostliny v Bibli rozdělit na dobu starého zákona a nového zákona? Teď jste zmiňoval mezi těmi nejdůležitějšími především ty, které se vyskytují v novém zákoně.
2: Tak častokrát najdeme v obou těch starým i novém zákoně ty rostliny. Tak starý zákon, tam určitě, kdybychom si vzpomněli na chrámový kult, tak si připomeneme třeba cedr, ze kterého byly vystavěny vlastně ty zdi jeruzalémského chrámu. Tam se píše král Šalamoun stal z cedrů. To byly libanonské cedry, dneska bohužel tam už většinou nerostou, byly vykáceny, taky na stavbu lodí. Takže cedr si vzpomeneme, pak třeba dřevo akácí, které bylo použito na stavbu nebo vytvoření té archy úmluvy. Akáciové dřevo, to tam taky máme. velice tvrdé, houževnaté a pak třeba samozřejmě kadidlo. Už známe z kultu starozákonního, do dneška rostou kadidlovníky někde v těch poušti.

0: letištích, na arabském polostrově, v Ománu, třeba to Jordánsku, takže vzácná pryskyřice, plus třeba mirha, která se používala právě na symboliku. Ten kouř stoupají modlitby k Hospodinu, tím se oslavoval očista a tak dále, takže akácie, cedr, kadidlo.
1: Ta mirha je taková méně známá, mohl byste třeba přiblížit, co to přesně je, nebo z čeho pochází, z jaké rostliny?
0: To se úplně vždycky přesně a říct nedá. Ty kadidlovníků vlastně celá řada, tak my známe ten kadidlovník pravý, ale pak se používal celá řada různých stromů, takže vždycky úplně není jasné, z kterých těch druhů to je, ale možná desítky druhů se používaly právě vonné pryskyřici, třeba z bylin, nejenom ze stromů, takže těch druhů, to bychom tady asi všechny nevypočítali.
1: Takže mirha je vlastně také pryskyřice podobně jako kadidlo.
0: Ano, taky je to jeden z těch stromů, které dávají ty vonné pryskyřice.
1: Myslím, že se také používala při pohřbívání, že?
0: Ano, to známe i třeba už z Nového zákona. Pán Ježíš, když jak zemřel, tam byly přinesly ty vonné látky, mirha, mluví se o tom áloe také. A když si vzpomeneme na ten pohřeb Ježíšů, samozřejmě nás napadá lněné plátno, do kterého byl zabalen to mrtvé tělo Ježíšeho, do dneška máme zachováno. A tam ještě botanická další zajímavost. Někdy se říká, že to není pravé plátno, že to byla středověká kopie, která vznikla v Evropě, ale botanici dokázali také mimo jiné, když zkoumali pilová zrnka právě z plátna turínského, že tam jsou právě zbytky rostlin, nebo ty pilová zrnka, to se dá dobře poznat, právě z té oblasti Jeruzalému. Já jsem třeba ukazoval ty přednášce krásu rostlinu, blín zlatý, nádherný, žlutě kvetoucí, jedovatá rostlina, která roste v Jeruzalémě a jejíž pilová zrnka se našla právě v turínském plátně.
1: A jak poznali, že ta pilová zrnka jsou z té doby zrovna? Ty rostliny už dneska tam rostou v jiné skladbě nebo pořád stejné?
0: Tak to doba ne, ta se nepozná, tam se pouze pozná místo. Že to opor pochází z toho Jeruzaléma, tedy že nebylo vytvořeno to plátno někde v Evropě, ale že opor pochází z té vlastně oblasti Blízkého východu. To, že to plátno bylo vytvořené v té době, to zase na to ukazují třeba, to by vám ještě řekli jiní, třeba způsob tkaní té látky, anebo vlastně otisky římských mincí z té doby, takže to už jsou jaksi zase jiné metody, které ukazují na dobu vzniku tohoto plátna. A ten pil ukazuje na místo vzniku.
1: Takže to jsou nějaké endemity, že?
0: Víceméně to endemity oblasti, třeba ten blín, ale to není ta rostlinka, jich tam daleko víc těch rostlin, co tam jsou zachycené v tom plátně.
1: Mě by ještě zajímalo k tomu použití kadidla, jak v současné době se dostává kadidlo k nám do liturgických obřadů. Odkud se dováží a kde se pěstuje?
0: Dováží se vlastně z těch oblastí, jako kdysi rostly ty kadidlové stromy, takže je to opravdu ten Jemen, Omán, arabský polostrov, Saudská Arábie, Jordánsko. Takže jsou to ty oblasti, kde roste. Myslím, že asi ani vlastně nepěstuje, pouze musí ty sběrači chodit do pouště, tam ty stromy nařezávat opatrně, aby je nezahubili. Je to poměrně vzácná rostlina dneska. Takže to proto je tak jaksi poměrně drahá věc, ale také víte, že tak kadidlo máme dneska spoustu druhů, spoustu různé jaksi vůně a různé druhy, černé, bílé, barevné, takže to už k tomu přimíchávají ještě třeba další bylinky, nebo další možná nějaké bylinné esence, třeba z různých vonavých látek, někde z levandule a možná i z těch růží se dává, takže to už potom ty různé jaksi výrobní nějaké továrničky, už mají se vlastní recepty a přidávají tam spoustu různých vůní, které dneska můžete skoro najít. Ten výběr dneska převeliký, no, takže můžeme použít různé druhy, ale základem je vždycky ta pryskyřice z těch kadidlových stromů.
1: Každopádně jsem zaznamenal, že třeba jinak voní kadidlo, které používají v byzantské liturgii, ať už teda řecko, katolíci, nebo pravoslavní, že?
0: Asi určitě mají své receptury, své tradiční nějaké zdroje, takže určitě no, každá. Já jsem taky vlastně byl před lety v Etiopii, tam jsem vlastně taky přímo na trzích, tam je ta cena daleko příznivější, protože tam ty kadidlovníky rostou, takže na trzí koupíte prostě poměrně levně celé jaksi pytle velké, to je ty kadidlový zrnek. A tam vlastně jsou ty kláštery také, které jsme navštívili, kde to jaksi naživo vidíte, tu liturgii etiopskou, to je velice prastará, starobylá církev, kde to kadidlo se také hojně používá, plus vůbec ta jejich hudba, taková úplně zvláštní, jejich písmo, jaksi ikony, ale to už je trochu zase jiná kapitola. K tomu kadidlu ještě, abychom třeba mohli doplnit, že dodyška se používá jako také vlastně léčivá rostlina, má to mnoho účinků léčivých. Dělají se tinktury, kvasy jsou kadidla, je to dneska vzácná rostlina, je to drahá věc poměrně, ale velice, velice dneska jaksi často používaná rostlina na mnoho nemocí, to už by nám lépe řekli nějací jaksi bylinkáři a léčitelé.

0: Když se vrátíme k úplnému začátku, tak v písmu máme, že v rajské zahradě rostl strom, ze kterého potom Eva utrhla to jablko. Co to bylo za strom? Někde jsem slyšel, že to byl snad granátovník, ale nejsem si jistý.
1: Tak tradice maluje vlastně ten strom poznání dobra a zla, jako třeba jabloň nebo ten granátovník, to určitě, ale nevíme, co to bylo zač. A vůbec je to, jak víme, celé vlastně symbolické vyprávění o těch pradějinách, které nám chce říci ani ne, co tam bylo za stromy, ale spíš, kde se vzalo dobro a zlo. Základní otázka vlastně, kterou se ptají lidé, když je Bůh dobrý, proč dopouští nemoci, smrt, války. No a to vypráví nám chce říct, že lidé Bohu nedůvěřovali a sami se rozhodli, jako by řekli, my tě, Pane Bože, nepotřebujeme, my si sami rozhodneme, co je pro nás dobré a zlé a ty výsledky vlastně víme. Takže nevíme, co to bylo za strom, vlastně možná to nebyl vůbec žádný strom. A někdy se maluje jabloň právě proto, protože jabloň se řekne latinsky malus, což vlastně je podobné slovu latinskou malus, což znamená zlo. Takže symbolika vlastně toho jaksi zla, které jaksi se potom rozšířilo, potom přehlání prvních lidí do celého světa. No. Takže taková temná část historie prvních lidí. A zase naopak, vlastně Bible mluví na počátku, že Bůh tvoří všechny semenotvorné rostliny, dá vlastně lidem potravu a požehnání, bylinky, které nás léčí, takže vidíme tu boží péči. A vlastně zajímavé třeba taky je, že písmo neříká, že Bůh tvoří jednu rostlinku po druhé, ale říká vlastně země, vlastně videj všechny semenotvorné rostliny, takže klidně nám může vlastně tady přijít jako vhodná i ta třeba vývojová teorie, že Bůh tvoří ty prapočátky, ty přírodní zákony, nechá, aby sama země vlastně potom vydala postupně. My to známe o těch řás a plavouní kaprodin až po ty dnešní kvetoucí rostliny.
0: Takže on tomu dal vlastně takový začátek a pak už se to vyvíjelo vlastně dále nějakým způsobem samo, i když samozřejmě pod jeho dohledem.
1: Přesně tak. Takže jakoby samo, ale Bůh samozřejmě věděl, jak to dopadne všechno, dává přírodní zákony a ta prozřetelnost neumelně přináší to, co sám Bůh chtěl. Takže žádná náhoda v tom nebyla, ale jaksi velké boží záměry, které má Bůh ostatně také s každým z nás. Takže na nás, abychom jako ta příroda plní ty boží vůli, abychom podobně tu boží vůli naplňovali také a přinášeli to mnohonásobné ovoce.
0: Ten úryvek, který jste před chvílí zmiňoval ze Starého zákona, ten se čte hlavně o Bílé sobotě, že?
1: Také. Vlastně probíráme na Bílou sobotu celé ty dějiny spásy a když čteme o tom pádu prvních lidí, tak se pak dostáváme nakonec i k tomu kříž a vzkříšení, které vlastně ruší to původní selhání a mu přináší spásu, záchranu a zase nás právě vede zpátky k tomu stromu života, který lidé ztratili na počátku a Bůh nám dává, nebo Ježíš nám dává zase přístup, abychom my skrze křest zase získali to boží požehnání, boží dětství, boží přátelství, otevírá se nám zase možnost vejít do toho života s Bohem, do toho ztraceného ráje vlastně. No.
0: Ono kříži Krista se také říká někdy strom života, protože za nás položil život, abychom měli život věčný. Je nějaká představa třeba z jakého dřeva ten kříž mohl být?
1: Tak asi jsou různé legendy, ale myslím, že to asi vůbec neví, ale malují se, to by znali ikonografové. Kreslí ten kříž Kristův jako právě ten strom, který nám se vrací přístup k tomu původním právě zdroji života, ale který to byl strom, to asi úplně nedokážeme říct si.
0: Když se teď ještě vrátím zpátky, z jakého dřeva mohl Noé postavit svoji archu?
1: No, tam mohly být, byl to, teď se tady úplně nejsem si jistý, jestli byl o to nemluví, ale asi nemluví. No, tam byly cypřiše na tom Blízkém východě někde, případně dubové lesy tam byly, takže hlavně asi ty duby, cypřiše, jalovce, to tam asi mohl ten Noé použít, no, něco takového.
0: Tak oni vlastně obsahují přírodní pryskyřice, takže to nebylo potřeba vlastně natírat nějakým impregnačním nátěrem, jako se to používá teď, protože to dřevo bylo asi trmadlivé ve vodě, že?
1: Určitě ten dub vydrží, i ten cypřiš, to jsou jaksi tvrdá dřeva, která vodu hned nepropustí. Ovšem je potřeba, aby to vydrželo těch kolik? 40 dní. A taky tam máme asi ještě jeden z toho, co jsme zapomněli, že jo. Pak přináš holubec tu ratolest olivovou právě, že jo. Zase máme tu olivu právě, symbol toho míru, pokoje, konec té katastrofa, jaksi počátek nového světa, nového života u té hory Araratu.
0: Další rostlinou, která mě teď napadá a kterou vlastně asi převzali i staří Římané z té doby, je vavřín, že?
1: Určitě. Bible se, myslím, že moc často nezmiňuje o vavřínu, ale to už vlastně staří Řekové. Olympijské hry vítězové dostali na hlavu samozřejmě vavřínový věnec. Od toho dneska i slovo laureát, vlastně latinsky se řekne vavřín laurus, takže proto laureát ceny nějaké. No a zmínil to svatý Pavel v listu Timoteovi, kdy ta známá věta, čteme to na svátek svatý Petra a Pavla, dobrý boj jsem bojoval, bych sem skončil, víru jsem uchoval, teď mě už jen čeká věnec, neboli vavřín spravedlnosti, který mi předá Pán. A spravedlivý soudce i všem těm, kdo s láskou čekají na jeho příchod, takže ten věnec, vlastně symbolika toho vítězství konečného, který o tom ten svatý Pavel právě mluví a který on jistě získal. I Pan Ježíš pak v podobenstvích, vzpomeneme si třeba na ty polní lilie, symbol té boží péče, ani šlámu do své nádeře nebyl tak oděn jako nejmenší z těch polních lilí, takže to bychom si asi vzpomněli. A nebo ve starém zákoně máme tu čočku, symbol té spíš poživačnosti. Euzau prodal to prvorozenství za tu misku čočky samozřejmě, taky to tam máme. Pán Ježíš používá hořičné zrnko jako symbol božího království, které z nepatrných počátků se rozrůstá do takové velké věci, do církve, která je dneska rozšířená po celém světě. Nebo také se tam zmiňují ta různá koření, zase když vlastně pán tedy kárá ty farize, tak kárá, že zanedbávají boží přikázání, přikázání lásky, ale přitom odevzdávají ty desátky z máty, koporu a routy, že jo, což vůbec nebylo potřeba, zanedbávají to podstatě, takže tam ty rostliny také najdeme v těch podobenstvích. Jo. Z rostlin, které vlastně zmiňuje vlastně pán Ježíš ve svých podobenstvích, máme to pole, do kterého nepřítel zasel ten koukol právě. Symbol toho, že tady ve světě máme kromě dobrých věcí také i to zlo se tady stále rozsévá až do konce života, do konce světa, jak se bude ten boj dobra a zla probíhat. Takže pán Ježíš na to upozorňuje. A také vlastně to podobenství je o tom, abychom nebyli až tak netrpěliví, abychom nechtěli hnedka třeba v druhých lidech, jak si to zlo nějak ničit, že jo, trestat, jo, odsuzovat je, nebyl nespravedlivý, tak on říká, abychom byli trpěliví, abychom třeba některé zlo také snesli, protože i Pán Bůh podobně snáší nás, netrestá nás hnedka, ale čeká, až se napravíme, obrátíme, takže to potřebujeme všichni, takže symbol té trpělivosti. A také vlastně tam říkají vlastně botanici, že ten koukol, o kterém máme vlastně v češtině, české podobenství, vlastně, nebo česká verze podobenství, mluví o tom koukolu, ale možná právě to bylo něco jiného. Říkají vlastně biblisté, že to nebyl koukol, protože ten dobře poznáme, to je krása rostlina, růžově kvetoucí, na první pohled vidíme, že v tom obilí je, že jo? Ale že to pravděpodobně byl takzvaný jílek mámivý, rostlinka vlastně trávojitá, která je velice podobná tomu osení, tomu obilí a pozná se právě až to obilí vlastně dozrává, až teprve se ukáže klas jílku, který je vlastně jedovatý, ale předtím to nepoznáme. Takže symbol zase, abychom přece nechtěli hnedka všechno napravovat a řešit a taky nechali Pánu Bohu ten správný čas. On to potom všechno rozstřídí a on pozná, co je dobré a zlé.

0: No a když vzpomeneme si třeba ještě nějak další rostliny, které třeba najdeme v tom Novém zákoně, třeba růže, také symbol krásy. Vůně liká se šíří z růží, je to symbol také Panny Marie. Mluvíme, že to je ta růže tajemná, róza mystika. Používáme na modlitbě růženec také samozřejmě, také symbol, nebo to už tady není v Písmu svatém, ale svatá Terezička z Lizie slibovala, když zemřela, že pak vlastně sešle déšť růží na celou zem a jistě po té smrti se jaksi mnoho věcí také stalo na příjmu právě této velké malé světice, dalo by se říct.
1: Takže ona vlastně zapříčinila, že růže se stala symbolem Panny Marie?
0: To už je ze starších dob, už nejstarší křesťané vlastně spojovali právě tu krásu růže s tou krásou neposkvrněností pro té duše Marijiny, která nám jaksi vydala ten plod Krista. No pak tam je rostlina biblická, kterou jsem sám vlastně neznal, musel jsem sám vyhledat, co to vlastně je. To je ten příběh, kdy Marie Magdalenská pomazává vlastně nedlouho před smrtí Pána Ježíše tím nardovým olejem. Pro symbol té vlastně exkluzivity, drahých vůní, Jidáš kritizoval, proč používáme ten nardový olej, když bychom mohli dát chudým, protože, jak říká písmo, nebo biblisté vykládají, byla to vlastně tak drahá věc, že to byla skoro cena práce za jeden rok, ten nardový olej. A to protože to byla rostlina, jak jsem si vyhledal, je to vlastně malý keřík vlastně z rů zimolezu, který se dovážel nebo až někde v Himalájích. Takže velice vodná rostlina, ale z velké dálky dovážena, takže to byla naprosto jaksi velice cenná věc. Takže jsem od čehosi cenného, drahoceného, ale které vlastně přísluší, abychom také my to nejcennější dokázali, jak si tu Pánu Ježíš dát, abychom my byli lakomí a nebyli pouze jaksi přízemní lidé, jako byl ten Jidáš, ale máme se podobat té velkorysosti, kterou prokázala právě ta učednice Marie Magdalská.
1: Když omývala Marta, sestra Marie Ježíšovi nohy, tak ho také pomazala olejem, ale to byl asi olej olivový, že?
0: To byl ten olej pro nardový, to bylo ono právě, no? To bylo ono.
1: Tak oče, já vám moc děkuji za velmi zajímavé vyprávění a kdo bude mít chuť nastudovat si něco dále o bylinách a také o biblických bylinách, tak může navštěvovat bylinkárium, které se bude brzo otevírat tady v Žirči. Děkuji.
0: Takže také všem přeju to nejlepší. Ať se necháme inspirovat právě tou jaksi moudrostí přírody a těmi všemi podobenstvími, která také vlastně s těmi rostlinami souvisí, která nám jaksi náš Pán říká.
1: Končí pořad Rostliny v Bibli. Jehož respondentem byl otec Jaroslav Jirásek. Jelikož jsme pořad natočili v domově svatého Josefa v Žirči, v úvodu nám sdělil několik informací také Jan Staněk, tiskový mluvčí domova. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

jako se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část nese název Spravedlivý hněv. Hněváme-li se, hrozí nebezpečí, že se dostaneme do vleku vášně. Proto se radí důtklivě potlačovat každé hněvivé vzplanutí. Španělská legenda to osvětluje vypravováním o pastýři z Tarascony, který polkl s lehkomyslností šípkový výhonek. Ten se mu pak v těle rozrostl do všech údů, až ho celého uvnitř rozpíchal. Přesto však může být hněv rozumný a proto v některých okolnostech i povinný. Čestný charakterní člověk, který má smysl pro povinnost, touží potrestat zlo, aby zvítězilo dobro. Musí to být zlo skutečné. Je zajímavé, jak nás tu neomaleně city klamou. Víc nás rozčílí náhodou připálený oběd, než těžký hřích, než velká nespravedlnost, která nás osobně nebolí. Do boje za právo nemůže vyskočit každý. Trestat i tresty vymýšlet může jen ten, kdo má odpovědnost za jednání druhých. Ten se pak musí uklidnit a dobře uvážit míru trestu, která je potřebná a účinná k tomu, aby dobro zvítězilo. Těžko si dovedeme představit tvář Krista, když vyháněl kupce z chrámu. Podařilo se mu však něco tak nesnadného, něco, co by snadno nezmohl ani oddíl stráží. To ukazuje, že jeho tvář musela sálat ohněm a přece hned na to zasedl a začal učit. Vychovatelé, rodiče, učitelé, ochránci veřejného pořádku tu mají nejlepší příklad, jak se zachovat. Ti totiž mívají nadbytek příležitostí, aby mohli uplatnit spravedlivý hněv. Kdo se umí svatě a spravedlivě hněvat, posílí značně svou autoritu, potřebnou k zastávání povinností. Stačí však jen maličkosti míru spravedlnosti překročit, dát se hněvem unést na cestí a autorita začíná padat.
0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Dnes nás bude zajímat Roman Dostál, zakládající člen skupiny Oboroch, zpěvák, hráč na klávesi a úplně původně bubeník. V roce 2015 si Roman ke svým 50. narozeninám nadělil své první sólové album Více světla, více stínů. Nezůstalo však u jednoho alba. O dva roky později následovala nahrávka Dobré nebe dobře ví. A nyní na podzim 2020 vydává Roman Dostál třetí díl trilogie s názvem Krása v bodláčí. O trilogii mluvím i proto, že všechna tři alba spojuje spolupráce skladatele a interpreta Romana Dostála s textařem Petrem Střešňákem. Tentokrát jsem si k mikrofonu pozval oba tvůrce. Hovořit bude tedy Roman, ale i Petr. Nejprve ale dotaz na Romana Dostála, proč se rozhodl své nové album pojmenovat právě Krása v bodláčí.
1: No, byla to taková náhoda. Když mi Petr Střešňák u přípravy třetího alba poslal jeden z nových textů a v něm se objevilo někdy jen pár chvil postačí a spatříš krásu bodláčí, tak hned mě to zaujalo. Takový zajímavý kontrast pro mě. Člověk si to může tak různě představit. A v našich písničkách cítím hluboké, ani ne tak smutné příběhy, které vznikly ve chvílích, kdy nebylo zrovna na růžích ustláno.
0: Zatímco třeba své první sólové album Roman Dostál natočil bez hostů, na novinku si pozval řadu muzikantů, a to jak z folkového a rockového prostředí, tak ze světa klasické hudby. Čím si písně řekli právě o takový výběr hostů a takové aranže?
1: Postupně jsem si nahrál v demoverzi všechny připravené písničky a po celkovém poslechu jsem měl obavu, aby písničky nezněly jenom s pianem barevně tak nějak podobně. Napadlo mě tedy dát dokupy takový žánrový pelmel a pocitově jsem vybíral pro každou skladbu nějakého hosta, o kterém jsem byl přesvědčen, že tomu dodá takový hudební punc. A s poslední písničkou na albu mi také pomohl aranžersky kámoš Viktor Martínek z Hradecké filharmonie. O něm vím, že do toho mohl nějak hudebně zasáhnout. Známe se a muzicírujeme spolu příležitostně už asi 40 let a jsme na stejné hudební vlně.
0: Jako první ukázku si z alba Krása v bodláčí poslechneme píseň Zahradní restaurace, ve které se objevuje titulní slogan.

0: Zpívá nám Roman Dostál a já se teď obracím na jeho dvorního textaře Petra Střešňáka. Jestli si vzpomene, kdy se s Romanem, případně se skupinou Oboroch, setkal poprvé a čím jej oslovili.
1: Vzpomenu si na to velmi dobře. Ono to souvisí s mým objevením kapely Oboroch, kterou jsem teda dlouho a úspěšně ignoroval. Já jsem totiž v těch 90. letech hudbu moc nesledoval. Ono to taky ani zdaleka nebylo tak jednoduché jako dneska, že jo. A tak jsem sice věděl, že skupina s názvem Oboroch, která hraje žalmy, existuje, ale to bylo tak všechno. Až jsem si pak v jednom obchodě ze zvědavosti koupil zlevněnou kazetu s tím druhým albem žalmů Spatřujeme světlo. A když jsem si to pak doma pustil, tak mě to naprosto dostalo, ale naprosto. To prostě byla pecka, fakt jsem z toho byl u vytržení snad několik dní. No a ten Romanův hlas, to je ten jeho expresivní projev, to byla zásadní součást toho zjevení. Já jsem si pak doplnil celou tehdejší oboroží diskografii, začal jsem chodit na koncerty a v té době jsem se také přestěhoval na Prahu 13, kde Slávek Klecandr, kapelník Oborohu, že jo, s Luckou Haškovou tenkrát rozjížděli dnes už bohužel ukončený cyklus báječných hudebních večerů s názvem 13. na 13. No a tam jsem se se Slávkem seznámil a skamarádili jsme se tak i s dalšíma klukama z kapely postupně. No a Slávek věděl, že se taky věnuju tvorbě, hlavně slovesné. A jednou mi zavolal ze zkušebny, že s Romanem dávají dohromady nové album a jestli bych pro ně neměl či nenapsal pašijový text. No a tak já jsem něco poslal, kluci z toho udělali hezkou písničku a po nějaké době mi zavolal Roman a nabídl spolupráci na tom svém sólovém projektu.
0: Roman Dostál s textem Petra Střešňáka, píseň Podzim a lítost.

0: Znovu se teď obracím na textaře Petra Střešňáka. Vyvíjí se nějak spolupráce s Romanem Dostálem album od alba a má psaní textů pro Romana nějaká specifika?
1: Tak když mě Roman tenkrát oslovil s nabídkou spolupráce, tak vím, že jsem na závěr řekl, jo, Romane, jdu do toho, zkusíme to. A myslím, že odpovědět jinak, než zkusíme to, ani nešlo. On prostě, ten muzikant může být výborný, textař taky, ale z celé řady příčin si to zkrátka nemusí sednout. No ale tak my jsme to zkusili a záhy jsme zaplať pán Bůh zjistili, že spolu umíme dělat a že spolu děláme rádi. Ta spolupráce se samozřejmě vyvíjí, ale tak nějak pozvolna, především v tom smyslu, že se stále víc a lépe známe, což je pro společnou práci, ale opravdu velká, velká výhoda. To, jo, no. A ta specifika, tak možná takhle to řeknu, já vím, co Roman zpívat nechce, jo. A můžu být i konkrétní, třeba s takzvaně angažovanou písní bych u něj určitě nepochodil. Nebo když je něco vyslovováno moc tvrdě, drsně, to mě by to celkem šlo, ale vím, že by řekl něco jako, že odmítá lidi děsit nebo tak. A ani, řekněme, satirické texty nejsou tím pravým oříškovým, jo. A tohle, co na první pohled vypadá jako omezení, tak je vlastně ku prospěchu, protože to vede k tomu správnému vyprofilování, k té věrohodnosti, prostě k takové té naší parketě. A ti posluchači našim, to myslím už jako znají, vědí, že ty písně jsou hodně o mezilidských vztazích, o různých pochybách a hledání, o stárnutí. No ale někdy se také obracejí přímo k Pánu Bohu.
0: Teď se ptám Romana, jestli Petrovi při spolupráci přímo zadává nějaká témata.
2: Na tomto albu jsem žádná témata ani nezadával. Petr měl něco v šuplíku a potom další texty k tomu z jeho strany nějak navazovaly. My si hodně telefonujeme a probíráme v noci životní prekérky a zážitky a různé příhody, příběhy a máme toho dost společného. Tak si myslím, že ty texty jsou v mém podání opět tak nějak uvěřitelné.
0: O albu Krása v Bodláčí jsme na začátku pořadu mluvili jako o třetím dílu trilogie. Je to ale skutečně tak, nebo se můžeme těšit na nějaká příští podobná alba? To je opět otázka na Romana Dostála.
2: Myslím, že tohle třetí album je poslední. Věřím, že třeba nějaká písnička ještě vznikne a uložím ji ke shlédnutí s obrazem na internet, ale jako komplet celé album i s fyzickým hudebním nosičem už skládat a ani lisovat nebudeme.
0: V roce 2020 se konalo velmi málo koncertů. Jakým způsobem prožíval Roman Dostál izolaci v době koronavirové krize?
2: Učím soukromně na nějaké hudební nástroje a věrní koronavirové vlně jsem asi 2 měsíce nemohl přijímat žáky a ani jsem vlastně nechtěl učit online. V té době o boroch nehrál, můj hudební souputník Slávek Klecandr se věnoval svému hudebnímu projektu Studny samoty, mimochodem kterou chce v příštím roce také nahrát. No a pro mě ta první vlna byla taková volnočasová paráda. Žádné resty, žádné pohledávky, všechno kolem mě se stišilo, zpomalilo a já po večerech až do ranních hodin jsem seděl u piana a skládal. Také mě paradoxně ten koronavirový stav pomohl i v tom, že měl na mě více času i dost zatížený Dušan Souček ve studiu Indies, kde jsme následně nahrávku dodělávali a mastrovali. Takže to vlastně do sebe hezky všechno zapadlo.

rozplynout modlitbu díku. Na zem se usadil, tam, co byl suchý mech, z vašeho

No tak mě tady nech. Myslel jsem, Bože můj, že jsem ti milý.

0: Petr Střešňák pracuje v textech pro Romana Dostála s různými typy rýmů. Píseň Nad vyschlou studánkou, kterou jsme teď poslouchali, má formu sonetu. Zajímalo mě, jakým způsobem tedy Petr jako textař pracuje. Je na začátku forma anebo obsah?
1: Forma je mi ze začátku celkem lhostejná, ale ten námět, to je problém. Přijít na něco, co si zaslouží té další námahy. A s přibývajícím věkem je to pro mě teda stále těžší, jo. Aby se člověk nějak neopakoval, nevykrádal, nebanalizoval to. No a pokud jde o formu, tak se snažím o pestrost. Někdy rýmuju tak, jindy onak. Někdy použiju refrén, či jak někdo říká, forma A a formu B. Ale já se tady ještě vrátím k té specifičnosti spolupráce s Romanem. Základem je text. I když na těch minulých albech byly i písně, kdy vznikla nejprve melodie, tak tentokrát opravdu jsme vždycky vycházeli z textu. Ale jenom zřídka se stane, že pošlu, dejme tomu, 3-4 sloky, Roman je zhudební a je hotovo. Ono se to časem vyvrbilo tak, že já často posílám ty texty nedokončené, nedotažené, někdy snad až jakési polotovary, které Roman hudebně uchopí a někam vede. Jo. A já to potom, že jo, dopíšu. No a na té poslední desce se stalo i to, že Roman dvakrát přišel s tím, jestli by nešlo to doplnit o nějaké dvojverší, poněvadž si o to říkala hezká melodie. Takže ty dva verše, někdy jen pár chvil postačí a spatříš krásu v bodláčí, tak ty v tom mém úplně původním textu, který jsem posílal do Rychnova, vůbec nebyly. No. A u čtenářky knih to bylo vlastně taky tak. No. Je to zkrátka taková opravdu živá interakce, kdy se společně snažíme dotáhnout každou tu píseň do definitivního tvaru a hodně si prostě telefonujeme opravdu a řešíme to. No a jakkoliv tam přirozeně je i tápání a taková ta tvůrčí muka, bez toho to nejde, tak myslím, že oba cítíme především tu radost z tvorby a jsme za ní vděční.
0: Budeme pokračovat také už zmíněnou písní Čtenářka knih.

0: srdce, bočky jsem jí míjel.
1: Hrajeme si z alba Romana Dostála Krása v bodláčí. V písni Večer byl veselý, kterou budeme poslouchat za chvíli, se zpívá: Dálka nás nedělí, jen strach a nejistoty. To mi trochu připomíná dnešní dobu, kdy lidé mají strach a ten je vlastně od sebe rozděluje.
2: To se mi líbí, jak si ta slova pojal. Vidíš, a mě při čtení textu spíše naskočily vzpomínky, jak mi dříve bylo někde po ránu samotnému smutno po bujarem veselí. A proto jsem i k tomu nahrál jako doprovod takové tklivé harmonium. Občas, když s někým mluvím o našich písničkách a dotyčný se mi svěří nebo mi dá nějak najevo, jak se v některém textu našel, tak je to pro mě takové milé, takové obohacení, zajímavé, kam až se to dá v příběhu posunout.

0: shromažďování. Roman Dostál má na svém novém albu píseň Mám rád svou svobodu. A tak se na téma svobody ptám jak jej, tak jeho textaře Petra Střešňáka.
1: Tak nejdřív těm rouškám. Mám kolem sebe spoustu přátel a známých napříč různým profesním spektrem. Od učitelů přes doktory a různé moudré lidi a k tomu samozřejmě těch několik chytrých v uvozovkách. A ze všech stran od nich slyším kladné i záporné názory. Mám také i ze známých, co onemocnili, jedni to zvládli lehce, jiní trpěli. A v okolních státech zkoušeli lecos, různá omezení a tak dále. Někde se to povedlo, jinde ne. Na jaře jsme byli borci, teď jsme pořád jedni z nejhorších. Za pár týdnů to může být všechno jinak. Lidé, co určují taková ta omezení a pravidla nějaká, vymýšlejí, tak v tomto případě asi improvizují, odhadují. A to mám podobně také tak. Čas ukáže, co bylo dobré a co ne. A co se týče hranice mé svobody, uvedu to na příkladu. Někam vyletím bezhlavě z hnízda a při letu se dostávám do občasných situací, které nejsem schopný, které nezvládnu zkrátka. A v tu chvíli hodím zpátečku a jsem rád, že se můžu vrátit. No, takže ta hranice je někde v tom letu, ale pokaždé je trochu jinde.
2: Ta píseň Mám rád svou svobodu se týká takzvané svobody vnitřní, tedy svobody rozhodování. Filozofové a etici hovoří také o svobodě vnější, která může být z různých a takřka vždy velmi jaksi neblahých důvodů omezena. No, pokud jde o ta letošní vládní rozhodnutí a nařízení, tak já osobně to snáším ještě celkem dobře, jakkoliv se mnohdy teda divím. Ale především si myslím, že ten hlavní problém nastal dříve, než k nám ten čínský virus vůbec dorazil. No nicméně můžeme a máme mít naději, že se to zase začne obracet k dobrému.

0: pořadu Jak se vám líbí je naším hostem na dálku Roman Dostál a také Petr Střešňák, jeho dvorní textař. Představujeme si album Krása v bodláčí. Na závěr si pustíme píseň V postavách evangelia, ve které se Roman obrazně ocitá v kůži hned několika biblických postav. Ptám se, která z nich mu je nejbližší?
1: Těžká otázka. Myslíš, nejbližší v dobrém nebo špatném? Jsou mi blízké všechny zmíněné. V životě jsem se dostal do situací, když jsem se zachoval jako borec, ale také jsem udělal rozhodnutí, na které teda vůbec nejsem moc hrdej nebo pyšnej. Snad jediná omluva pro to záporné, že jsem byl mladý a neskušený. No a na druhou stranu mě to ale formovalo, jak jít dál. Zní to jako kliše, ale líp to neřeknu.
0: Hovořil Roman Dostál a předtím také Petr Střešňák. Otázky kladl a pořad připravil Milan Tesař. Zvuk a střih měl na starosti Ladislav Kubišta. Tady je na závěr z alba Krása v bodláčí slíbená píseň V postavách evangelia.

Je okolo 1 hodiny ráno, úterý 28. červenec 2026. Na Proglasu otevíráme blok komorní hudby svitou D-moll pro solové violončelo Maxe Regra. Zahraje Michaela Fukačová. Příjemný poslech.

Na Proglasu dozněla svita D mol pro sólové violončelo Maxe Regra. Hrála nám Michaela Fukačová. Budeme pokračovat dílem 7 fantazií pro klavír opus 116 Johannesa Brahmse. Zahraje Kamil El Ahmadi.

Poslouchali jsme 7 fantazií pro klavír opus 116 Johannesa Brahmse. Hrál nám Kamil El Ahmadi. A v závěru bloku komorní hudby ještě uslyšíme svitu A-dur opus 98 Antonína Dvořáka. Na klavír zahraje Ivo Kahánek.

0: Blok komorní hudby na Proglasu uzavřela svita A dur Antonína Dvořáka. Na klavír ji přednesl Ivo Kahánek. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhům pracovníků našeho rádia, jak současných, tak i těch bývalých. Dnes bude o své cestě k Bohu vyprávět Kuba Lofítek a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
10: Zdravím všechny posluchače Rádia 7, jmenuji se Kuba Lofítek. Vybavuji si, jako by to bylo dnes, jak sedíme s budoucími spolužáky na adaptačním pobytu 4letého gymnázia a máme úvodní seznamovací aktivitu. Sedíme v kruhu a abychom si lépe zapamatovali naše jména, každý má říct své jméno a k tomu připojit nějakou věc, zálibu nebo něco, co nás charakterizuje a zároveň začíná na stejné písmeno jako naše jméno. Chvíli přemýšlím a pak mě napadne Kuba Křesťan. Docela rychle se mi zvýšil tep a orosilo čelo. No a když na mě přišla řada, zbaběle jsem použil záložní variantu odvislou od hry, kterou jsme přes léto praktikovali na zahradě. Řekl jsem Kuba Kroket. Vrátím se o pár let dozadu. Jsem na letním dětském táboře a čeká nás stezka odvahy. Jedna z mých nejméně oblíbených táborových disciplín. Vlastně ani nevím, kde se v mém životě vzal strach ze tmy, ale určitě jsem ho pěstoval už od dětství. Nevím přesně, zda jsem vedoucí na toto své omezení upozornil dopředu, ale když přišla hodina H a minuta M, vykročil jsem do tmy. Asi po 100 metrech mě vystrašil první vedoucí schovaný v příkopě, a já jsem s brekem utíkal zpět na startovní čáru. Někde mezi těmito dvěma událostmi jsem se dostal díky uvozovkách samostudiu na internetu a spolužákům ke sledování erotického, později pornografického materiálu a dalším aktivitám, které měly své kořeny ve sledování těchto věcí. A znovu přispěchal můj společník, který byl přítomný ve všech třech epizodách. Strach. Strach, že se to někdo dozví, že budu odhalen, že mě Bůh nemůže mít rád. Narodil jsem se v roce 91 do úplné rodiny, necelé 2 roky po mé sestře a vyrůstal jsem na maloměstě. Věřící rodiče se nám snažili představit křesťanství, Boha, Ježíše, Bibli svými slovy i životem. Ve společenství křesťanů, kterého